0: Jak na zeleninu? Vezmi Fermato, zalij to a máš hotový saláto. 100% bez chemikáto. Více na fermato.cz.
1: A pozor, od pondělí do pátku soutěžíme v odpoledním vysílání Rádia Jih o 500 korunové poukazy do e-shopu Fermato. Tak poslouchejte vysílání Vlasti Macíka mezi 14. až 18. hodinou a vyhrávejte.

0: Jak na zeleninu? Vezmi Fermáto, zalij to a máš hotový saláto. 100% bez chemikáto. Více na fermato.cz.
1: A pozor, od pondělí do pátku soutěžíme v odpoledním vysílání Rádia Jih o 500 korunové poukazy do e-shopu Fermato. Tak poslouchejte vysílání Vlasti Macíka mezi 14. až 18. hodinou a

0: Chceš jak na zeleninu? Vezmi Fermato, zalij to a máš hotový saláto. 100% bez chemikáto. Více na fermato.cz.
1: A pozor, od pondělí do pátku soutěžíme v odpoledním vysílání Rádia Jih o 500 korunové poukazy do e-shopu Fermato. Tak poslouchejte vysílání Vlasti Macíka mezi 14. až 18. hodinou a vyhrávejte.

0: Dobré úterní ráno, Moravo. Dnes datem 22. září. I dnes na startu ranní jízdy ráda jich přehlídka hitu, jež nám budou dělat společnost Co nevidět Alize. Taky americký zpěvák, jeden z nejvýraznějších mladých hlasů současné popové scény, který mimochodem příští rok vystoupí v Praze, konkrétně v květnu, nabídne kousek Back to Friends. Držitel několika hudebních ocenění a umělec nominovaný na cenu Grammy se nám představí po půl šesté v ranní jízdě rádia. Stejně jako kapela Reddy Kirken toho času ještě s Michalem Hrůzou v songu 1+1. Před muzikou tradičně ještě prozradíme, jak dnes budeme. I dneska máme k dispozici aktuální předpověď počasí pro Jihomoravský a Zlínský kraj.
1: Rádio Jih, počasí.
0: A hned v úvodu se sluší říci, že dnešní teploty nepřekonají 20 stupňů Celsia. V Jihomoravském kraji budeme měřit od 15 do 18 stupňů Celsia, ve Zlínském kraji od 13 do 16 stupňů. Ráno bude většinou polojasno, krátce i skoro jasno, během dne ale očekávají meteorologové proměnlivou, převážně větší oblačnost a lokálně se mohou objevovat přehánky, spíše ale v oblasti Drahanské vrchoviny a Bílých Karpat. Míříme i 3 minutky před půl šestou k ranním teplotám. Hodonín, Šardice, Hustopeče i Dolní Němčí schodně po 10 stupních Celsia.
1: Rádio Jih, doprava.
0: A opatrně na příjezdu do Břeclavi od Váltic počítejte i nadále s omezením kvůli opravě povrchu vozovky, čerstvá objížďka od včerejšího dne, potrvávající až do 10. října. Tak pevné nervy, si jen šťastnou úterní.

I dneska celého Lince se podíváme do historie, třeba na kapesní elektronickou kalkulačku. Ale teď se 2 minutky před 17:30 pojďme věnovat slibovaným hitům pro dobrou náladu. V úterý 22. září z raní zdy rádiech, a to na celou jižní a jihovýchodní Moravu. Mizí Alize, dobré ráno Moravu.

0: 5.38, krásné úterní ráno, Moravo, dnes s datem 22. září a to značí, že svátek má po celý dnešní den Darina. Všechno nejlepší míří na Veselsko, kde máme 19 žen s tímto jménem, Bučovický hlásí 8, Mikulovsko 23, na Zlínských máme 39. Mimochodem na Slovensku má pak svátek Moric. A co se týče milovaných zvířátek, tak svátek mezi našimi zvířecími mazlíčky dneska 22. září slaví Fila a Brenda, tak hafarom a kočičkám všechno nej. Mimochodem, je to 54 let od doby, kdy se na trhu objevila kapesní elektronická kalkulačka. Představila ji jedna americká firma. Tehdy uměla, pravda, jen 4 základní operace. Sčítat, odčítat, násobit a dělit. Ale dokázala to elektronicky a vešla se do ruky, do kapsy. Dnes máme samozřejmě stejnou funkci v každém mobilu, tedy tehdy to ale byla pořádně drahá novinka. Stála kolem 120 dolarů, v přepočtu asi 2,5 tisíce korun, což bylo na tu dobu safra pořádný balík peněz. Takže rozhodně žádná kalkulačka pro každého školáka, ale malý elektronický zázrak, který si mohli dovolit spíše ti, kteří ho opravdu potřebovali. No a dámy a pánové, dneska nám dovolte z ranní jízdy rády jich blahopřát ke krásné kulaté 80. Arnoštovi Goldflamovi, herci, dramatikovi, režisérovi, pedagogovi a ikoně tuzemské umělecké scény, brněnskému rodákovi. Neuvěřitelné. Krásná kulatá osmdesátka je tady. Arnošta si samozřejmě mnozí vybavíme i díky snímku Dědictví aneb Kurva hoši Guten Tag.
1: Co ti můžu vzít?
0: To je Bohuš.
1: Akorát ti vezmu hadraplán.
0: A teď Arnošt.
2: Vezmu hadraplán? Můj hadraplán?
1: Stoš, kolik to stojí?
2: 9650.
1: No, ty na to máš, ne? Akorát 50 ještě přidáš.
2: Ne, zbyde mě.
1: Jak zbydeš? Jak 9650 máš 9600, no.
2: No, a 50 mě zbyde.
1: No, vidíš, ještě vyděláš, no.
0: No, jo. Vidíte, na krásné osmdesátiny ještě vydělá. Tak Arnoštovi pevného zdravíčka přejeme, no a dary nám a Moricům posíláme hudební dárek k tomu dnešnímu úternímu svátku. Tady je Jonas Blue a Fast Car.
3: Rádio Jih, Rádio Jižní Moravy.

0: Danileka, matematika, díky kapele Reddy Kirken toho času s Michalem Hrůzou. 1+1 je úterý 22. září. Máme 6:15, posloucháte ranní z Durády a jich za chviličku pro vás Lady Gaga, Bad Romance a nebo třeba taky Dermot Kennedy. No a teď po ránu taky skřeťák a ani ne ranní vtípek, ale pozastaveníčko se nad cenami. Je to tak?
1: No, je to tak. Dobré ráno. Dobré ráno, Moravo. Dobré chuti, pokud stídáte. Přátelé, včera jsem byl v Masně a řeknu vám, ty ceny, to je šílené. Hovězí, drahé, jak prase. Vepřové, drahé, jak kráva.
2: Radio Jih. Žijeme jižní Moravou a dění v našem regionu sledujeme v přímém přenosu. Už za chvíli aktuální jihomoravské zprávy.

0: Dobré úterní ráno, Moravo, jsme rádiových Rádio Jižní Moravy a servírujeme hity pro dobrou náladu a budeme tak činit i po šesté na playlistu Martin Solveig. Pekas nebo BB Rexa. A k hitům pro dobrou náladu v úterý 22. září dodáme čerstvé jihomoravské zprávy a hned po ránu to bude o vínečku, neboť Hibernál z Blatničky zvítězil na prestižní soutěži ve Vídni. A jakže dneska bude? No chladněji, dnes maximálně 18 stupňů Celsia. Už za chvíličku budeme konkrétnější.
1: Víš, jak na zeleninu? Vezmi Fermáto, zalij to a máš hotový saláto. 100% bez chemikáto. Více na fermato.cz.
2: A pozor, od pondělí do pátku soutěžíme v odpoledním vysílání Rádia Jih o 500 korunové poukazy do e-shopu Fermato. Tak poslouchejte vysílání Vlasti Macíka mezi 14. až 18. hodinou a vyhrávejte.
3: Pořídit si vůz Škoda je teď prostě easy. Vyberte si z akčních modelů Fabia, Scala, Kamiq nebo Karoq nyní v metalických barvách zdarma. S prodlouženou zárukou a předplaceným servisem jen za 5400 korun. Akční modely Škoda easy. Jednoduše pro vás. Více na škodaauto.cz.
0: Ještě jednou hezké úterní ráno, Moravo, přidáme přesný čas, máme minutku po šesté hodině.
4: Kovošrot Bílá, výkup kovového odpadu a barevných kovů. Navštivte naše provozovny v Hroznové Lhotě a Velké nad Veličkou. Cena za hliníková litá kola 54 koruny za kilogram. www.kovošrotbíla.cz.
2: Rádio Jih. Jihomoravské zprávy.
5: Hibernál z Blatničky zvítězil na prestižní soutěži ve Vídni a soud ve Zlíně řeší pobudání v Kunovicích. Obžalovanému hrozí až 18 let. Výrazný úspěch si z mezinárodní soutěže ABC Viena odvezlo vinařství Víno Hruška z Blatničky. Jeho Hibernál získal téměř 94 bodů a zvítězil v kategorii tzv. Pivy odrůd, které jsou odolnější vůči houbovým chorobám. Čeští vinaři si z letního kola soutěže odvezli celkem 52 zlatých a 72 stříbrných medailí. Do soutěže přihlásili 163 vín, přičemž více než 50 z nich získalo alespoň 90 bodů potřebných pro zlatou medaili. ABC Viena patří mezi největší vinařské soutěže na světě. Pravidelně se jí účastní přes 13 výrobců. Letos vína hodnotilo 304 odborníků z 21 zemí. Krajský soud ve Zlíně začal projednávat případ květnového pobudání muže v Kunovicích. Z pokusu o vraždu je obžalovaný 53-letý Petr Rusler, kterému hrozí 10 až 18 let vězení. Podle státního zástupce napadl po předchozím konfliktu 39-letého muže nožem a zasadil mu 4 rány do hrudníku. Zraněný byl v kritickém stavu a podle žalobce mu život zachránil včasný lékařský zákrok. Rusler vinu odmítá a tvrdí, že poškozeného nepobodal. Soud ho zatím ponechal ve vazbě a hlavní líčení odročil na listopad, kdy mají vypovídat další svědci.
2: Rádio Jih, počasí.
0: A jdeme na tu úterní předpověď. Dnes bude proměnlivá, ale převážně větší oblačnost a lokálně se objeví přehánky spíše v oblasti Drahanské vrchoviny a Bílých Karpat. Večer bude oblačnost ubývat, nejvyšší odpolední teploty 15 až 18 stupňů Celsia, ve Zlínském kraji 13 až 16 stupňů. Po ránu Brno, Ždánice, Boleradice i Újezd u Brna schodně po 10 stupních.
6: Nastupuje nová generace oblíbeného SUV Hyundai Tucson. Než dorazí, využijte doprodej vozů stávající generace za velmi atraktivní ceny. Vista Car Kyjov a Hodonín, váš autorizovaný prodejce Hyundai.
2: Rádio Jih. Doprava.
0: Hezké úterní ráno i na cesty ve Zlíně na třídě 3. května u zastávky městské hromadné dopravy u Mlýna směrem na Otrokovice aktuálně zasahují záchranáři a policie. U srážky osobního auta s chodcem počítejte proto s omezením provozu. Šťastnou úterní cestu.
2: Hrajeme hity pro dobrou náladu. Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.
0: Hovořili jsme o tom včera, že je tankování zase citelně dražší. Od 1. října by se to mohlo změnit, více za chvilku.

0: Milky Chance o Stole Dance, 10 minut po 6. hodině, hezké úterní ráno, Moravo, je to 24 hodin, co jsme hovořili o drahém tankování. Ano, jestli jste v posledních dnech tankovali, asi jste si všimli, že to zase docela bolí a vlastně ani člověk nemusí tankovat, stačí, když projede kolem toho totemu a už mu naskakuje žilka a modlí se, aby se hladové oko rožlo co nejpozději. No a jak jsme již ve včerejší ranní zdi říkali, vláda se rozhodla s tím něco dělat a tak teď a tady máme včerejší rozhodnutí. Vláda tak od 1. října znovu zasáhne do cen paliv. Stát bude každý den určovat maximální cenu benzínu a nafty a omezí také marži čerpacích stanic. U nafty navíc sníží spotřební daň. V přepočtu včetně DPH jde zhruba o 2 koruny a 35 haléřů na litr. U benzínu se daň nemění. Opatření má zatím platit jen během října. A ještě jedna věc. Vláda zavádí také mimořádnou daň pro rafinérie, která má zasáhnout část jejich zvýšených marží. Ekonomové ale upozorní, že stát může zdražování hlavně přibrzdit, pokud budou dál růst velkoobchodní ceny paliv, samotná regulace je nezastaví, ale vždycky alespoň oproti té klasické ceně bude třeba u té nafty ta cena nižší, jak jsme říkali v přepočtu včetně DPH, zhruba o 2 koruny a 35 haléřů na litr. Jestli to bude všechno stačit a jestli to bude všechno vidět, to citelné zlevnění už 1. října, ukážou právě nadcházející dny.
1: Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.
0: Teď už ale zpátky k hitům pro dobrou náladu. Tady je Pekař a Bůh, za chviličku Sunrise Avenue. No a co nevidět, se vydáme vstříc našemu dnešnímu rannímu tématu. Tak budeme velmi rádi, když se i dneska v úterý 22. září do ranního tématu zapojíte. My teď zapojeme Pekaře a jeho kousek Dobré jítro.

17 minut po 6. hodině Sunrise 7 News, úterní raní zde dobré jitro, co nevěd BB Rexa a nebo Crazy Town. No a před malinkou chvilkou jsme slíbili, že se vrhneme i na raní téma. Tak časně z rána učiníme. Máme tady dneska někoho, kdo nepotřebuje hudbu, televizi nebo třeba podcasty, aby řídil auto, uklízel doma nebo prostě jen tak relaxoval. Máme tady někoho, kdo má rád u nějaké činnosti opravdu ticho a u které. Dejte nám vidět přes Facebook Rádio, pošlete SMS, WhatsApp zprávu na 606 703 889. Dneska ranní téma v podstatě taková reklama na ticho. Je tady někdo, kdo ještě dokáže vydržet opravdu v tichu, třeba při nějaké té činnosti? Představte si, že uklízíte a musíte mít u toho ticho, nebo když řídíte to auto, musíte mít taky ticho, nebo si prostě něco pustíte. Dejte nám vědět, budeme velmi rádi, když budeme moci odcitovat i vaše komenty těsně před 7 hodinou v dnešní úterní ranní jízdě. Hezké jítro, ať se daří. Pořiďte si prostorné SUV MG ZS již za 439 tisíc i se 7letou zárukou. Navštivte Jonál, prodejce MG v Hodoníně, www.jonal.cz. Rádio Jih. Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.

0: jste optimisti, že i dneska se zahřejete díky sluníčku. No, raději na sebe něco teplejšího, dnes teploty maximálně 15 až 18 stupňů Celsia a víceméně zataženo snad z počátku dne, jak zaznělo v předpovědi počasí, možná nějaký ten sluneční paprsek. Za chviličku taky další hit pro dobrou náladu od Outkast. A o slovo se přihlásí i Damiano Dávy. Novinky z jižní a jihovýchodní Moravy už za chviličku v krátkých jihomoravských zprávách. Zatem 22.9. představí Indros, podíváme se na ranní moravské teploty a zavítáme i na cesty. Třeba z dálnice D1 máme hlášenou dopravní nehodu. Podrobnosti už za chviličku, hezké jítro.
1: Autobazary Top Centrum Car, Kyjov a Hodonín nabízí široký výběr kvalitních a prověřených ojetých vozů. Top Centrum Car, váš autorizovaný partner Dasvelt Auto. Hledáte elektrokolo, které vás bude bavit? Objevte DD Bike v Moravské Nové Vsi. Špičková elektrokola světových značek a jedinečná testovací trať, kde si můžete vyzkoušet naše testovací elektrokola. Přijeďte, nasedněte a poznejte ten rozdíl. DD Bike.cz.
2: Každý vinař Čipera nakupuje vinařské potřeby Lipera. Vinařské potřeby Lipera s akreditovanou laboratoří najdete v areálu u družstva ve Velkých Bílovicích. Nevíš? Nevadí. Lipera ti poradí. 602 74 74 84 www.lipera.cz.
3: Za chvilku jsem zpátky, jedu natankovat na Shell.
4: Tak vem máslo a křupavé pečivo. Jo, a ještě jogurty.
3: Jedu ale jen na čerpačku.
4: Já vím. Na čerpacích stanicích Shell s Bella Stop and Shop natankuješ auto i ledničku.
5: Zastavte se po cestě na kvalitní nákup za výhodné ceny. Bella Stop and Shop na čerpacích stanicích Shell.
6: Zdraví není samozřejmost. A když se něco děje, je důležité mít někoho, kdo se postará. V OZP spojujeme lidský přístup s chytrými nástroji a včasnou pomocí, aby péče dávala smysl v každodenním životě. Zdravotní pojišťovna OZP. Péče o to nejcennější, co máte.
7: Honda přiváží akční nabídku pro všechny své hybridní modely. Vyberte si rodinné CR-V nebo městské HR-V a získejte skvělé SUV se zvýhodněním až 140 000 korun. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň. Honda, the power of dreams.
8: Znáš ten pocit, když přijdeš domů a konečně se převlékneš do něčeho pohodlného?
9: Ne, vůbec nevím, o čem mluvíš.
8: Vážně?
9: Já mám Lelosy na sobě celý den.
8: Lelosy, too comfortable to take off.
10: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února. A nyní přidáváme více než 130 produktů na praní a úklid pro ještě větší úsporu. Například Avivaško Kolíno 74 dávek za novou běžnou cenu 89,90. Nebo Jarka Vsledomičky 60 kusů za novou běžnou cenu 299,90. Lidl, to se vyplatí.
0: Hezké úterní ráno, Moravo, za minutku bude 6:30.
11: Rádio Jih. Jihomoravské zprávy.
12: U Bílého domu v centru Brna vzniká nová bezbariérová lávka. Pacienti se po ní dostanou z Veveří ulice k poliklinice na Žerotinově náměstí. Hotová má být na konci září a sloužit začne začátkem října. Zlínská radnice vybrala firmu, která dostaví část magistrátu na náměstí Míru. Zakázku za 192 milionů korun získal Metrostav, který uspěl mezi 6 uchazeči.
11: Rádio Jih. Počasí.
12: Aktuálně měříme 10 stupňů ve Zlíně, ve Vacenovicích, ve Velkých Bílovicích a na Stupavě.
11: Rádio Jih. Doprava.
0: Hezké úterní ráno, míříme na slibovanou dálnici D1 u sjezdu na D2 na 196,5 kilometru s berem na Jihlavu. Došlo v místě dopravního omezení k nehodě motorkáře. Na místě tak zasahují záchranáři a policie. Kolona se tvoří už od 201. kilometru a narůstá. Nezapomeňte na záchranářskou uličku. A připomínáme, ve Zlíně na 30. května u zastávky městské hromadné dopravy u Mlýna směrem na Otrokovice zasahují záchranáři a policie. U srážky osobního auta s chodcem počítejte proto i tady s omezením provozu. Šťastnou úterní cestu.
13: Plánujete koupi alespoň 2 vozů Škoda během 12 měsíců? Pak jste velkoodběratelem a máte nárok na extra slevu. Vistacar Hodonín, váš autorizovaný prodejce vozů Škoda.
11: Ranní jízda. Ranní jízda. Na rádiu Jih.
0: O tom, že na opravy silnic na Jižní Moravě letos chybí stovky milionů korun, jsme už na rádiu Jih, rádiu Jižní Moravě hovořili. Teď kraj tlačí na vládu, aby se státní peníze vrátily. Co to může znamenat pro řidiče, řekneme už za chvíli. Teď Olga Lounová, jsem optimista. Dobré ráno, Moravo.
14: Jižní Morava, Hodonín a Kyjov. 889, Břeclav, 114, Brno, 105.1, Uherské Hradiště, 969 a Zlín 90.

0: 6.36, Kelly Clarkson a Heartbeat Song, za chvíličku Outcast, anebo Damiano Dámy. Kdo jezdí po silnicích druhé a třetí třídy na jižní Moravě, asi ví, že by na řadě míst potřebovali opravit, samozřejmě jsem tam jedničky, no ale silnice na jižní Moravě, je pravda, že by potřebovali víc opravit, ale potřebovali by víc oprav, ovšem love, prachy, many, vany, vata, škvára prostě nejsou, respektive peněz na opravy je letos méně. Kraj totiž od státu, jak už jsme informovali na rádiu, jich nedostal ani koruna na opravy silnic druhé a třetí třídy a podle jeho vedení mu tak chybí přes 300 milionů kaček. Jihomoravští zastupitelé teď chtějí, aby se státní podpora vrátila. Vládu vyzvali, aby příští rok rozdělila mezi kraje na opravy silnic 4 miliardy korun. Podle hejtmana Jihomoravského kraje se bez těchto peněz opravy úplně sice nezastaví, jen se budou dělat pomalej a některé přijdou na řadu později, než by si zasloužili. Jihomoravský kraj ale každopádně našel ve vlastních rezervách dalších 80 milionů, které chce do silnic poslat ještě letos. Ne všichni, ale s požadavkem, aby stát vrátil peníze krajům, souhlasí třeba poslanec a krajský zastupitel Pařil, říká, že silnice patří krajům a ty by si tedy jejich opravy měly platit především sami. Takže opravy sice budou pokračovat, jen možná pomalej, než by si řidiči přáli. Kraj tak tlačí na vládu, aby se státní peníze vrátily na opravu silnic, chce, aby příští rok stát rozdělil mezi kraje na opravy silnic 4 miliardy korun. Jestli se tomu tak stane, to samozřejmě, jak už to tak chodí, ukáže až čas.
1: V sobotu 26. září vás zveme do Sedlece u Mikulova na tradiční sedlecké vinobraní. Těšit se můžete na celý sortiment vín, burčák, čerstvý vinný mošt, gastronomické speciality i ukázky historického zpracování hroznů s účastí návštěvníků. V dobré náladě zahrají cymbalová muzika Hodci a Jiří Zoniga s kapelou. Pro děti budou připraveny klaunice Vicky a Kiki. Začátek v 10 hodin, vstup zdarma.
2: Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.

0: hezké úterní ráno, Moravo, 6:45, než se vydáme za ranním tématem ještě na cesty.
1: Rádio Jih. Doprava.
0: Na příjezdu do Brna po D2, respektive po D52, abychom byli úplně přesní, na druhém kilometru směrem od Pohořelic zasahují aktuálně záchranné složky u nehody osobního auta s dodávkou. Počítejte proto s velmi silným provozem a teď aktuálně s kilometrovou kolonou, která narůstá. Nezapomeňte na záchranářskou uličku. Příjezd do Brna po dálnici D52 na druhém kilometru směrem od Pohořelic. Sihem šťastnou úterní cestu. No a teď už konečně k tomu slibovanému rannímu tématu. Dneska je to taková reklama na ticho. Ptáme se, jestli tady máme někoho, kdo nepotřebuje hudbu, televizi ani třeba podcasty, aby řídil auto, uklízel doma nebo prostě jen tak relaxoval. Máme tady někoho, kdo má rád u nějaké činnosti opravdu ticho, v případě u jaké té činnosti. Já se třeba přiznám, že mám furt něco zaplé, krom teda plynu, který doma nemám, ale když si čtu, tak musím mít absolutní ticho. Vadí mě rádio, vadí mě televize. Prostě nedokážu se přesně tak.
2: Ale třeba
0: soustředit.
2: Pokud řídíš, tak máš rádio nebo Spotify,
0: jo,
2: nebo cokoliv.
0: Jasně. Pořád něco, no.
2: To se shodne. Markéta napsala, ano, ticho mám ráda a vyrážím za ním hlavně do přírody.
0: No tak to je. Naštěstí ještě jedno z málo míst v 21. století ve světě, kde opravdu ticho je. Taky to ale nebývá pravidlo, ale nalezneme ho tam. Alžběta, pracuji s dětmi a doma mám dvě. Ticho je luxus. A k tomu se přidává i Jana. Chtěla jsem odpovědět to samé. Jo, holky, dámy, tomu naprosto rozumíme. Tak užívejte kolikrát toho luxusu, toho ticha.
2: Jarmila napsala, klid pouze při čtení, podobně jak říkal

0: Reklama na ticho, v podstatě dneska takové ranní téma. Je tady někdo, kdo ještě dokáže vydržet opravdu v tichu při nějaké té činnosti, při jaké? Dejte nám vědět třeba SMS-kou nebo WhatsApp zprávou na 606 703 889. Vepsat to samozřejmě můžete i v úterý 22. září na Facebook Rádia. My za to moc děkujeme, další komenty po 7. za chviličku Dario G.
1: Autobazary Top Centrum Car Kyjov a Hodonín nabízí široký výběr kvalitních a prověřených ojetých vozů. Top Centrum Car, váš autorizovaný partner Das Welt Auto.
2: Rádio Jih. Žijeme jižní Moravou a dění v našem regionu sledujeme v přímém přenosu. Už za chvíli aktuální jihomoravské zprávy.

0: Bílého domu v Brně vzniká bezbariérová lávka i nový park. Více prozradí úterní jihomoravské zprávy dnes s datem 22. září. Na vrch je aktuální předpověď počasí a pohled na cesty. Už a okamžik tady u nás na rádiu Jih v ranní jízdě.
1: Víš, jak na zeleninu? Vezmi Fermato, zalij to a máš hotový saláto. 100% bez chemikáto. Více na fermato.cz.
2: A pozor, od pondělí do pátku soutěžíme v odpoledním vysílání Rádia Jih o 500 korunové poukazy do e-shopu Fermato. Tak poslouchejte vysílání Vlasti Macíka mezi 14. až 18. hodinou a vyhrávejte.
3: Rohatec se zbarví. V pondělí 28. září se před kulturním domem v Rohatci koná Rainbow Run a ne Rohatecká desítka 2026. Barevný běh pro děti, rodiče i širokou veřejnost. Jeden den, spousta barev, smíchu a zábavy. Nazujte tenisky, oblečte se do bílé a pojďte si zaběhat. Čekají vás Rainbow Boom, dětské soutěže, fotokoutek, skákací hra, Wolfíkovy dobroty i malování s Petrem Přikrylem. Více na www.rohatec.cz.
4: Společnost Top Centrum Car hledá uchazeče na pozici automechanik. Více informací najdete v sekci kariéra na webových stránkách www.topcentrumcar.cz.
5: Máte co nabídnout budoucím novomanželům? Staňte se vystavovatelem na akci Svatební den na zámku Valtice, která se koná 21. listopadu 2026 v prostorách zimní jízdárny zámku Valtice. Představte své služby, produkty i značku přímo budoucím novomanželům. Registrace vystavovatelů právě probíhá na svatebnidennazamku.com. Svatební den na zámku Valtice. Buďte u toho s námi.
6: Co jsem říkal, bezvedení to prostě nedrží. Teď se to úplně všude. Beton zdrhá, zastav to, haló?
7: Ano, dobrý den, tady Valens. Půjčovna bednění, něco se vám tam hroutí?
6: Všechno, zachraňte nás.
7: Samozřejmě, to je naše práce. Valens vám zařídí návrh, cenu, techniku i dopravu, a to pro firmy, tesaře i své pomocné stavitele.
6: O, děkuju.
7: To my děkujeme.
8: Valens.cz, jsme s vámi. Buďte s námi.
9: Nemocnice TGM Hodonín hledá nové kolegy. Na radiodiagnostické pracoviště přijme lékaře nebo lékařku. Nabízí moderní zázemí, špičkové vybavení, 6 týdnů dovolené a náborový příspěvek 300 tisíc korun. Na interní oddělení a oddělení ošetřovatelské péče přijme všeobecnou nebo praktickou sestru a fyzioterapeuta. Nabízí náborový příspěvek 50 tisíc korun, adekvátní finanční ohodnocení a podporu dalšího vzdělávání. Veškeré informace a další pracovní nabídky najdete na webu Nemocnice TGM Hodonín, nemho.cz v sekci kariéra.
10: Když si chcete vybírat z tisíců poskytovatelů zdravotních služeb.
11: Když hledáte bohatou nabídku benefitů pro rodiny s dětmi.
12: Když jde o zdraví.
13: Přejděte k Lídrovi mezi zdravotními pojišťovnami a čerpejte z rekordního fondu prevence. K VZP můžete přestoupit už jen do konce září. VZP, jsme jedničky ve zdraví. Více na vzp.cz/ pojďte k nám.
14: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová plec v ceně 49,90 za 1 kg. Salátová okurka 1 kus za 14,90. A Bel řepkový olej 1 litr za 26,90. Lidl, to se vyplatí.
15: Pořídit si vůz Škoda je teď prostě easy. Vyberte si z akčních modelů Fabia, Scala, Kamiq nebo Karoq nyní v metalických barvách zdarma. S prodlouženou zárukou a předplaceným servisem jen za 5400 korun. Akční modely Škoda easy. Jednoduše pro vás.
16: Vista Car Hodonín. Váš autorizovaný prodejce vozů Škoda. www.vistacar.cz.
0: Hezké úterní ráno, Moravo, právě nám odbíjí 7:00.
17: Kovošrot Bílá, výkup kovového odpadu a barevných kovů. Navštivte naše provozovny v Hroznové Lhotě a Velké nad Veličkou. Cena za hliníková litá kola 54 koruny za kilogram. www.kovošrotbíla.cz.
18: Rádio Jih, Jihomoravské zprávy.
19: U Bílého domu v Brně vzniká bezbariérová lávka i nový park a Zlín vybral firmu pro dostavbu radnice. U Bílého domu v centru Brna vzniká nová bezbariérová lávka. Pacienti se po ní dostanou z Veveří ulice k poliklinice na Žerotinově náměstí. Hotová má být na konci září a sloužit začne začátkem října. Proměnou projde také okolní prostor. Přibude parková část s chodníkem, pobytovými schody, malým pódiem, lavičkami, zelení a novým osvětlením. Úpravy mají zpřístupnit dosud nevyužívaný příkop a vytvořit odpočinkové místo u dětské polikliniky. Parková část vyjde na více než 4,5 milionu korun. Zlínská radnice vybrala firmu, která dostaví část magistrátu na náměstí Míru. Zakázku za 192 milionů korun získal Metrostav. Ten uspěl mezi šesticí uchazečů. První etapa počítá se zbouráním staticky narušených domů číslo 10 a 15 a výstavbou nové budovy. Vznikne v ní vstupní hala, podatelna, kanceláře, jednací sál, bistro i kavárna. Zachován zůstane historický barokní sklep. Práce by měly začít na začátku příštího roku. Kvůli stavbě se dočasně přesunou například svatby a zasedání zastupitelstva do náhradních prostor.
0: Počasí. Dnes bude proměnlivá, ale převážně větší oblačnost a lokálně se mohou objevit přehánky spíše v oblasti Drahanské vrchoviny a Bílých Karpat. Večer bude oblačnost ubývat. Teploty dnes maximálně 18 stupňů Celsia v Jomoravském, maximálně 16 ve Zlínském kraji, aktuálně Jalubí 9, Kyjov Dolní Bojanovice i Velké Bílovice 10 stupňů Celsia. No, ochladilo se a není se čemu divit, vždyť už zítra nastane astronomický podzim.
16: Nastupuje nová generace oblíbeného SUV Hyundai Tucson. Než dorazí, využijte do prodej vozů stávající generace za velmi atraktivní ceny. Vista Car Kyjov a Hodonín, váš autorizovaný prodejce Hyundai.
18: Rádio Jih. Doprava.
0: A znovu také na cesty na dálnici D1 na 197. kilometru směrem z Brna na Jihlavu se v koloně srazila dvě nákladní auta a blokují jeden jízdní pruh. Přerušovaná kolona je už od 211. kilometru. Připomínáme, na příjezdu do Brna po D52 na 2. kilometru směrem od Pohořelic zasahují záchranné složky u nehody osobního auta s dodávkou. Počítejte i tady s velmi silným provozem a s kolonou. A na příjezdu do Břeclavy od Vátici nedále také počítejte s omezením kvůli opravě povrchu vozovky. Tak opatrně asi hem šťastnou úterní cestu.
18: Ranní jízda. Na rádiu i.
0: Mezi 7 a 8 budeme nabízet hity pro dobrou náladu, za chvíličku Sigala a nebo Debbie. A mimochodem dnes 22. září, tady krom jiného máme třeba den bílé čokolády. Tak už na to za chvíličku mrkneme.

0: 10 minut po 7 v úterní raní z Dědeví a Touch the Sun, Co nevidět Milky, Just the way you are, a nebo Pokáč a Solitaire. Před námi úterý 22. září, před námi všední den, ale před námi také několik speciálních dnů. Respektive, abychom byli úplně přesní, 22. září patří Světovému dni bez aut. Ale nečekejte od nás žádné moralizování o ekologii. Berte to čistě prakticky. Dnes je podle odborníků ideální den nechat auto zaparkované před domem a vyhnout se rannímu kroužení kolem plných parkovišť, zácpám i věčnému troubení. No a mimochodem, pokud se dnes pohybujete po Zlíně a Otrokovicích, máte to úplně bez debat. Místní dopravní podnik totiž v rámci dne bez aut vozí všechny cestující v trolejbusech i autobusech po celý den úplně zdarma, bez nutnosti cvakat lístek nebo pípat kartou. Takže klíčky nechte v kapse, sedněte si v autobuse nebo trolejbuse třeba k oknu a nechte se v klidu svést. No a máme tady i skvělý důvod, proč si dnes bez výčitek osladit život. 22. září totiž slavíme již zmiňovaný den bílé čokolády. Pro zarité milovníky hořké čokolády to je sice kulinářské, řekněme, kacíství a tvrdí, že to žádná čokoláda není, ale ruku na srdce. Té třeba sametové vanilkové chuti se odolává velmi těžko. Tak ať už ji říkáte čokoláda, nebo jen třeba geniálně ochucené kakaové máslo, dneska si pár kostiček ke kávičce, v případě, že máte chuť na bílou čokoládu, rozhodně dobřejte. No a dnes máme v kalendáři také Mezinárodní den stoletých. Zkuste si představit, že jste se narodili v polovině 20. let minulého století. Ti lidé zažili druhou světovou válku, měnovou reformu, nástup televize, první černobílé vysílání i dobu, kdy telefon byla obří černá bedna na poště nebo chodbě u souseda. Přežili pád několika režimů, walkmany, nástup internetu. No a dneska se dívají na svět, kde auta jezdí na baterky, v podstatě i sami, a texty píše umělá inteligence. V celé republice máme takových pamětníků kolem 800 a drtivá většina z nich jsou ženy. Z rádia všem, kteří se dožívají 100 a více let, posíláme obrovskou poklonu a přání pevného zdraví. A u gratulace ještě zůstaneme, protože v úterý 22. září má svátek Darina. Tak gratulujeme, na Slovensku má pak svátek Moritz. I tam blahopřejeme a posíláme hudební dárek Milky, DJ David Geta a Pecka, Just the way you are. Hezké úterní ráno, Moravo.
1: Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy. And he goes.

0: 18 minut po 7 hodině Pokáča Solitéra. Vypadá to, že o dalším Solitérovi Lupiči teď bude hovořit Indro z půterní ranní jízdě.
1: Míříme do Argentiny, tamní policie totiž řeší loupež, která měla opravdu nečekanou vložku. Dva mladí muži vykrádali malý obchod ve městě Čipolety.
2: Tak to nebyl Solitér.
1: Nebyl to Solitér, byli nakonec dva ve městě Čipolety. To se stává, že někde něco loupí, ale tady přeci jenom ten případ měl takovou třešičku na dortu. Jeden z nich odvedl prodavačku do zadní části prodejny, zatímco jeho komplic hlídal venku. Jenže právě v tu chvíli přišla nic netušící zákaznice a chtěla si prostě koupit džus. No a lupič zachoval prý klídek, místo útěku zachoval úplný, ale fakt božský klid a začal se tvářit jako zaměstnanec obchodu. Zboží normálně naskenoval, nechali zaplatit kartou a ještě s ní prohodil pár slovíček. Žena podle všeho vůbec nepoznala, že ji právě obsluhuje zloděj, který obchod vykrádá. No aby byl příběh prý ještě bizarnější, tak platba za džus skutečně dorazila na účet majitelky prodejny. Falešný prodavač pak ještě sebral několik věcí a odešel za svým komplicem. Argentinská policie navíc po obou mužích dále pátrá, takže udělali to v uvozovkách rafinovaně v ten daný moment, no a ještě rafinovaněji možná poté, kdy na ně zatím policie nemůže přijít. Ale tomu se říká doopravdy zachovat klid, jako to je jak z učebnice, jako no tak pojďte, já vám to tu naskenuju, ten džusík, nechte si chutnat.
2: Lupič profesionál, nezazmatkoval.
3: Pořiďte si prostorné SUV MG ZS již za 439 tisíc i se 7letou zárukou. Navštivte Jonál, prodejce MG v Hodoníně, www.jonal.cz.
4: Rádio Jih, Rádio Jižní Moravy.

0: taky kapela Krištof. A jeden dneska, půterý 22. září, se dozvíte, co nového na jižní a jihovýchodní Moravě. Dnes máme pro vás připraveny v tomto případě krátké jihomoravské zprávy. Tak hezké ráno, ať se vám daří.
1: Horko, které potřebujete. Klid, který si zasloužíte. Nová finská sauna v Lázních Mikulčice. Žár finské sauny, solná stěna a ochlazení v dubové kádi. A to všechno v soukromí. Nemusíte čekat na víkend. Prohřát, ochladit, vypnout. Rezervujte na lázněmikulčice.cz.
2: Společnost Metal Kyjov hledá do svého týmu nové kolegy. Jedná se o pozice zámečník svářeč TIK pro výrobní a montážní práce a instalatér potrubář pro instalace potrubních rozvodů a tepelné techniky. Požadováno je odborné vyučení v oboru a řidičský průkaz skupiny B. Více informací na www.metallkyjov.cz.
3: Navštivte nejbližší koupelnové studio Ptáček ve svém regionu. Kvalitní značkové produkty za super ceny. Grafický návrh a doprava zdarma. Ptáček má jméno. Síť koupelnových studií a prodejen se vším pro topení, vodu a plyn.
4: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
5: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
6: Ahoj, právě dnes si v Eurojackpotu můžete zahrát o poslední 4 Defendry. Stačí vsadit plný tiket a jste ve hře nejen o obří peníze, ale také o úžasný Land Rover Defender. Zkusíte to. Eurojackpot.
0: Hezké úterní ráno, minutka bude půl osmé.
7: Rádio Jih. Jihomoravské zprávy.
8: No a my se podíváme, co na jihu Moravy máme nového, tak například to, že výrazný úspěch si z mezinárodní soutěže AVC Viena odvezlo vinařství víno Hruška z Blatničky, jeho Hibernal získal téměř 94 bodů, zvítězil v kategorii takzvaných pivyodrůd. Ty jsou odolnější vůči houbovým chorobám. Čeští vinaři si z letního kola soutěže odvezli celkem 52 zlatých medailí. Krajský soud ve Zlíně začal projednávat případ květnového pobudání muže v Kunovicích. Z pokusu o vraždu je obžalován 53letý Petr Rusler. Tomu hrozí 10 až 18 let vězení. Podle státního zástupce napadl po předchozím konfliktu 39-letého muže nožem a zasadil mu 4 rány do hrudníku.
7: Rádio Jih, počasí.
8: No a po ránu docela kosa, pouhých 10 stupňů hlásí Veselý nad Moravou a Kněždub, 9 dokonce měří Šakvice a Šlapanice.
7: Rádio Jih. Doprava.
0: Od Sokolnic do Brna kolona, volal na Marty, tak pevné nervy, zdravíme do kolony. I na dálnici D1, jak už od nás víte, na 197. kilometru směrem z Brna na Jihlavu se v koloně srazila 2 nákladní auta a blokují jeden jízdní pruh. Přerušovaná kolona je už od 211. kilometru a připomínáme, na průtahu Zlína v Sokolské ulici havarovala 2 osobní vozidla, na místě zasahují záchranné složky, tady je potřeba počítat s omezením. Šťastnou úterní cestu.
7: Zpátky k hitům pro dobrou náladu. Díky, že posloucháte Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.
0: Představte si, že místo klimatizace vezmete do ruky štětku a natřete dům barvou, která ho sama ochlazuje. Science fiction? Možná. Ale taky, že jsme možná velmi blízko k přelomovému nátěru. Za chviličku na to mrkneme, prozradíme.

0: Pojďme to na ťuchli. Zítra startuje astronomický podzim, konkrétně 23. září, 5 minut po 2. hodině raní. Letos jsme si myslím mnozí užili až.
1: No, letos jako popřálo léto.
0: Rekordy, 40 stupňů, nebyl vůbec žádný problém, a tak možná někteří se rádi rozloučí s tím letem, ale babí léto by tady ještě mohlo být.
1: A vypadá to, že i bude příští ten, vypadá velice hezky ta předpověď.
0: Další léto pochopitelně přijde. Pokud se nestane nějaká katastrofa, kterou nechceme v žádném případě přivolávat. No ale jde nám o to, že příští léto mnozí třeba budou muset sáhnout po té klimatizaci. Letos si říkali, až to jak vydržím, a pak jakože musíme, my určitě zase nabídneme nějaké ty soutěže, i letos jich tady bylo hned několik. No ale představte si, co kdyby se dům v létě ochladil jen díky obyčejnému nátěru. V Číně teď rozjíždějí výrobu speciální barvy, která při testech stáhla teplotu povrchu až o nízké desítky stupňů. Jak to funguje a kde by se mohla využívat? No, leckde prý, ale představte si, že místo klimatizace fakt vezete jenom plechovku s barvou, tu štětku, a natřeš si barák nebo prostě cokoliv a ta samotná barva to bude ochlazovat. Přesně takový nátěr, jak už jsme teda říkali, začínají ve velkém vyrábět v Číně. On totiž při testech dokázal na přímém sluníčku snížit teplotu natřeného povrchu až o neuvěřitelných 25 stupňů a uvnitř testovaného objektu bylo skoro o 7 stupňů chladněji. Funguje to prý velice jednoduše, barva velkou část slunečních paprsků odrazí a zároveň pomáhá odvádět nahromaděné teplo pryč. Číňané ji zatím zkoušeli třeba na obrovské nádrži se skapalněným plynem. Tam by jinak bylo potřeba na chlazení spotřebovat zhruba 35 tun vody denně. No a v uvozovkách tato obyčejná barva jim v tom pomohla. Do budoucna by se prý podobný nátěr mohl objevit i na střechách nebo fasádách domů. Jestli opravdu vydrží roky, déšť, mráz a špínu, to teprve samozřejmě ukáže až čas, až praxe. Ale představa, že jednou budeme v letě řešit vedro plechovkou barvy místo klimatizace, zní docela dobře.
1: No, zní to rozhodně hezky, jako úplně taková hudba budoucnosti. To, co jsi říkal, jako svým způsobem jakoby dává smysl, jen si člověk říká jenom, aby to byla jako pravda, no, ale tak když to tam...
0: Už teď víme, že některé barvy, že lépe
1: odrážejí... Máš na to vliv, no, určitě,
0: no. Když máš bílé nebo černé auto, tak je to sakra rozdíl.
1: No, tak jestli udělají nějakou speciální čínskou míchaninu, člověk nikdy neví, no.
0: A víme, že Číňané dokáží lecos.
1: No to jo, ale zase horší potom se ukáže, co v tom zase všechno je a co se v tom rozpouští a co je zase nebezpečné pro lidské zdraví. Znáš to, jo?
0: Že jako, ti to že... za 10 roku zežere barák, o tom už se nikdo nezmiňuje. Tak ale uvidíme, samozřejmě, budeme tomu otevření a budeme to sledovat.
2: Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.

0: jdu v tichu. Jde nám o to, jestli tady máme někoho, kdo nepotřebuje hudbu, televizi nebo podcasty, třeba aby řídil auto, uklízel doma, nebo prostě jen tak relaxoval. Máme tady někoho, kdo má rád u nějaké činnosti opravdové ticho, případně u jaké?
1: Herča napsala: ahoj Žani, je ticho jak kdy podle nálady, u knížky nebo když něco dělá v kuchyni, tak ticho páč, zvuk a obraz je požírač pozornosti, ale někdy u klidu a vysávání, tak hudba klidně nahlas a tě slyšet. Z toho mají možná něco i kolem jdoucí. A občas hudba do sluchátek při práci v práci, jinak občas to ticho by bylo fajn, ale on na vás většinou někdo začne mluvit.
0: Se smajlíkama píše koment na Facebooku Rádia Jich i Romana k rannímu tématu. No můj manžel vydrží i měsíce se mnou nebavit, tak je klid.
1: Jarmila napsala: klid pouze při čtení, na uklízení, pečení s hudbou či filmem. Děti máme velké, takže žádné vzrušo, pouze když přijde od sestry vnuk, tak to je pařba. Tak po jeho návštěvě je ticho balzám na vše, má ne, a to hodně nahlas. Ale jinak je milý, krásný klučina, máme ho moc rádi. Pěkný den všem, doplňuje Jarmila.
0: 606-703-889 je linka, kam můžete posílat další SMSky a WhatsApp zprávy, psát můžete samozřejmě na Facebook Rádia Jich. Ptáme se, jestli někdo, kdo ještě dokáže vydržet opravdu v tichu, tedy jako když něco děláte, jestli je někdo, kdo prostě potřebuje naprosté ticho. My jsme tady vzpomínali, že třeba při čtení nás to některých fakt jako, mě to prostě vadí. Já potřebuji naprostý klid, nedokážu se soustředit, když je puštěné rádio, televize, anebo třeba slyšíš z vedlejšího pokoje někoho, co
1: telefonovat. U toho čtení to za mě dává jako logiku, že jako tě to odvádí od pozornosti a podobně, že člověk se potřebuje v uvozovkách cítit do té knížky,
0: no,
1: a
0: ale
1: všechno kolem by ti vadilo.
0: Ty už na sebe prozradil, že doma žehlíš, pereš, vysáváš, co jsem ještě neřekl, žehlíš, to děláš, vynášíš koš, všechno. Tady u těch věcí, u těch ryze domácích prací, potřebuješ naprostý klid, aby ses mohl soustředit, aby to všechno bylo tak jakože parádní, nebo si k tomu třeba pustíš něco.
1: Čeče, tak na mě doma je teda, přiznám se, jenom to vysávání čtvrteční, auto si skoro pokaždé dávám.
0: Už to skrouhle, jo?
1: už se to
0: tak skrouhle. Co si pouštíš kromě plynu?
1: Do sluchátek samozřejmě muziku, jako často, relativně často. Jako,
0: takže dáš si sluchátka.
1: 7 z 10 případů dám sluchadla a mně připadne, že to líbu teče.
0: A počkej, co říkáš, že děláš, jenom vynášíš koš?
1: Vynáším koš a ještě teda to vysávání je na mě. No.
0: Jo, a třeba zpívat, teď jsem si úplně vzpomněl na kapelu Queen.
1: Jak no, jak, jasně, jasně, vysáváš, na Freddyho, no.
0: Přesně tak. Zpíváš si taky u toho?
1: No, raději to neskouším, protože když máš ty sluchadla, tak se neslyšíš si moc nahlas a nezní to moc dobře, jako.
0: Já, že si z toho mají taky něco sousedí, víš, jak psala i naše posluchačka Verča.
1: Bohužel ne.
0: Ne. A mohl by se někdy nahrát.
1: No, já myslím, že by to byl speciální kulturní zážitek.
0: Jestli chceme udělat nějaké virální video na internetu, já si myslím, že ty při vysávání a zpívání.
2: Autobazary Top Centrum Kárkyjov a Hodonín nabízí široký výběr kvalitních a prověřených ojetých vozů. Top Centrum Car, váš autorizovaný partner Das Welt Auto. Rádio Jih. Žijeme jižní Moravou a dění v našem regionu sledujeme v přímém přenosu. Už za chvíli aktuální jihomoravské zprávy.

0: úterní ranní jízdě. Dobré ráno, Moravo. Po osmé třeba Blink 182. Tedy Swims. A nebo Vesna a Vínečko. Je úterý 22. září, za chviličku nabídeme další čerstvé jihomoravské zprávy a zamíříme i ke Zlínskému soudu, který řeší pobodání v Kunovicích. Podrobnosti za chviličku, navrch aktuální předpověď počasí slibující dnes maximálně 18 stupňů Celsia.
1: Víš, jak na zeleninu? Vezmi Fermato, zalij to a máš hotový saláto. 100% bez chemikáto. Více na fermato.cz.
2: A pozor, od pondělí do pátku soutěžíme v odpoledním vysílání Rádia Jih o 500 korunové poukazy do e-shopu Fermato. Tak poslouchejte vysílání Vlasti Macíka mezi 14. až 18. hodinou a vyhrávejte.
3: Máte chuť na pořádný steak, burger nebo tortilu? Restaurace U Piráta v Hodoníně je tu pro vás. Tak přijďte www.zalipy.cz.
4: Autopark Kyjov. Bezstarostný výkup vozidel. Uvažujete o prodeji vašeho vozidla? Volejte 777 111 171. Vy nikam nemusíte, my přijedeme za vámi. Vozidlo prohlédneme a na místě zaplatíme v hotovosti ihned a na ruku. Všechny formality z úřady vyřídíme za vás. Výkup vozidel Autopark Kyjov. Volejte 777 111 171.
5: Mastra Kovomat Kyjov. Šrouby, nářadí, svářecí technika. Vše pro dílnu, zahradu, řemeslníky. Mastra Kovomat na ulici Boršovská v Kyjově.
6: Společnost Top Centrum Car hledá uchazeče na pozici automechanik. Více informací najdete v sekci kariéra na webových stránkách www.topcentrumcar.cz.
7: Chystáte se stavět? Když stavba, tak i Tong. Vsaďte na osvědčený stavební systém a nyní využijte speciální limitovanou nabídku. Pozor, jen do 25. září. Nejvýhodnější nabídku získáte na xela.cz/itong. Itong. Domov na prvním místě.
8: Auto na celý měsíc zdarma? Ano, slyšíte správně. DR Automobiles je od 28. září do 4. října v Olympii v Brně. Čekají na vás stylové vozy už od 350 tisíc korun. A navíc můžete vyhrát jedno z nich na celý měsíc zdarma. Stačí přijít k expozici a zapojit se do soutěže. DR Automobiles. Auto, které vás může překvapit. Více na dr-automobiles.cz.
0: Hezké úterní ráno, Moravo, máme minutu po osmé.
9: Kovošrot Bílá, výkup kovového odpadu a barevných kovů. Navštivte naše provozovny v Hroznové Lhotě a Velké nad Veličkou. Cena za hliníková litá kola 54 koruny za kilogram. www.kovošrotbílá.cz.
2: Rádio Jih. Jihomoravské zprávy.
10: Hibernál z Blatničky zvítězil na prestižní soutěži ve Vídni a soud ve Zlíně řeší pobodání v Kunovicích. Obžalovanému hrozí až 18 let. Výrazný úspěch si z mezinárodní soutěže AVC Viena odvezlo vinařství Víno Hruška z Blatničky. Jeho Hibernál získal téměř 94 bodů a zvítězil v kategorii tzv. Pivy odrůd, které jsou odolnější vůči houbovým chorobám. Čeští vinaři si z letního kola soutěže odvezli celkem 52 zlatých a 72 stříbrných medailí. Krajský soud ve Zlíně začal projednávat případ květnového pobudání muže v Kunovicích. Z pokusu o vraždu je obžalován 53letý Petr Rusler. Tomu hrozí 10 až 18 let vězení. Podle státního zástupce napadl po předchozím konfliktu 39-letého muže nožem a zasadil mu 4 rány do hrudníku. Zraněný byl v kritickém stavu a podle žalobce mu život zachránil včasný lékařský zákrok. Rusler vinu odmítá a tvrdí, že poškozeného nepobodal. Soud ho a zatím ponechal ve vazbě a hlavní líčení odročil na listopad, kdy mají vypovídat další svědci.
2: Rádio Jih. Počasí.
0: Dnes nás čeká proměnlivá, ale převážně větší oblačnost a lokálně se mohou objevit přehánky spíše v oblasti Drahanské vrchoviny a Bílých Karpat. Nejvyšší odpolední teploty maximálně 18 stupňů Celsia v Jihomoravském, maximálně 16 ve Zlínském kraji. 3 minutky po 8 přiblížíme ranní teploty, Buchlovice 10, Hodonín, Blatnice pod Svatým Antonínkem 11, Ladná u Břeclavi aktuálně 12 stupňů Celsia.
6: Nastupuje nová generace oblíbeného SUV Hyundai Tucson. Než dorazí, využijte do prodej vozů stávající generace za velmi atraktivní ceny.
11: Vista Car Kyjov a Hodonín. Váš autorizovaný prodejce Hyundai.
12: Rádio Jih. Doprava.
0: Hezké úterní ráno i na cesty na dálnici D2 mezi 42. až 11. kilometrem směrem od Břeclavi na Brno bude probíhat údržba vozovky. Projíždějte opatrně. Z D2 míříme na dálnici D1 na 177. kilometru směrem na Jihlavu, stojí na konci připojovacího pruhu porouchané osobní auto. Projíždějte velmi opatrně. Na dálnici D1 zůstáváme v úseku mezi 164. a 175. kilometrem směrem od Jihlavy na Brno. U Kranice probíhá údržba povrchové kanalizace a na průtahu Zlína v Sokolské ulici havarovala dvě osobní vozidla, na místě stále ještě policie, počítejte s omezením. Šťastnou úterní cestu.
12: Hrajeme hity pro dobrou náladu. Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.
0: Už včera jsme o tom hovořili, že tankování je zase citelně dražší a vláda proto chystá zásah do cen benzínu i nafty. Teď už víme podrobnosti, co se od října změní a kdo pocítí úlevu nejvíc. Řekneme v úterní ranní jízdě Rádio Jih už za chvíli. Teď Blinku a Nejcicu.

0: 7, z 10 minut po 8 hodině. No, jestli jste v posledních dnech tankovali, asi jste si všimli, že to zase docela bolí. Probírali jsme to i ve včerejší ranní jízdě, ale vlastně ani člověk nemusí tankovat, stačí, když projede kolem tohoto tému a už mu naskakuje žilka a modlí se, aby se hladové oko rožlo co nejpozději. No a právě jak jsme ve včerejší ranní jízdě říkali, vláda se rozhodla s tím něco dělat. A teď tady máme včerejší rozhodnutí. Vláda od 1. října znovu zasáhne do cen paliv. Stát bude každý den určovat maximální cenu benzínu a nafty a omezí také marži čerpacích stanic. U nafty navíc sníží spotřební daň. V propočtu včetně DPH jde zhruba o 2 koruny a 35 haléřů na litr. U benzínu se daň nemění. Opatření má zatím platit jen během října. No a ještě jedna věc. Vláda zavádí také mimořádnou daň pro rafinérie, která má zasáhnout část jejich zvýšených marží. Ekonomové ale upozorní, že stát může zdražovat hlavně maximálně to zdražování, jakože může přibrzdit, protože pokud dál budou růst velkoobchodní ceny paliv, samotná regulace je nezastaví. A to je celkem logické, ale i když to bude nadále zdražovat, tak třeba u té nafty to bude vždy třeba o tu právě, o ty 2 koruny a 35 haléřů na litr méně. Tedy budeme sledovat den co den, jak vláda bude rozhodovat o tom, kolik bude stát benzín a nebo nafta. Jestli to všechno bude stačit na nějaké to citelnější zlevnění, ukážou samozřejmě až první říjnové dny. Ať tak nebo onak, přejeme si hem šťastnou cestu za volanty Black Eyed Peas.
1: Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.

0: 20 minut, to je přesný čas v úterý 22. září, kdy posloucháte ranní jízdu Rádia X a my jsme za to velmi rádi. Po Katy Perry nás čeká třeba Vesna a než se podíváme na umělou inteligenci, zamíříme ještě na cesty.
1: Rádio X. Doprava.
0: V Ratíškovicích v ulici Dědina havarovala dvě osobní auta, na místě zasahují záchranné složky, provoz je tam omezen, tak počítejte se zdržením. A v Brně v Holcově ulici u nájezdu na Ostravskou došlo ke střetu osobního auta s nákladním, i tady počítejte s omezením provozu. Tak na cestách opatrně, sihem jak jinak než dnes úterý 22. září, šťastnou cestu. No a teď už jste umělé inteligenci.
2: Ano, ta od Google během bezpečnostního testu totiž zašla dále, než výzkumníci čekali, a zase se cosi jakoby vymklo z rukou. Model Gemini měl v kontrolovaném prostředí ukázat, co umí, jenže si sám našel cestu i k systémům 3 skutečných firem, úplně sám, bez jakéhokoliv zásahu. Nešlo o náhodné útoky na internetu, Gemini se domníval, že i tyto systémy patří do zadání testu. V jednom případě postupně zkoušel hesla, dokud se do chráněného systému nedostal, ve dvou dalších našel přihlašovací údaje ve veřejně dostupném úložišti kódu. Důležité je, že další kroky neřídil člověk jeden po druhém, ale modely vyhodnocoval a prováděl sám. Jakmile Gemini poznal, že se dostal do systému skutečné společnosti, tak svou aktivitu tedy rázem ukončil. Google pak všechny 3 firmy o incidentu informoval a s testovací společností upravil pravidla podobných zkoušek, aby se něco takového do budoucna samozřejmě už nemohlo opakovat. Podobné problémy se přitom neobjevily jen u Google, ale také při testech dalších velkých systémů AI. Případ tak zase ukazuje, že ty hlavní bezpečnostní problémy dnešní AI jsou docela velké. Čím více dokáže AI pracovat samostatně, tím samozřejmě důležitější je přesně nastavit hranice, kam až má nebo nemá zajít. Tady zase ty hranice nastaveny nebyly a vidíme, že úplně bez problémů vlastně AI hackla jako 3 firmy, které o tom v ten daný moment neměly ani tucha. To už je doopravdy možná více než zvýšený prostředníček.
0: No a rozhodně, když to nebyl první případ, to ani v budoucnu nebude poslední tady tento, že?
2: No to asi ne, no, jako je toho, přibývá toho moc a moc. Máme tady ty humanoidní roboty, že tam jeden už jako udělal jako piv-pav na toho jednoho pána, který se ho byt jenom dotkl. Je vidět, že doopravdy jako budeme muset se s tou umělou inteligenci naučit vypořádávat tak, aby jednou nedošlo na scénáře těch science fiction filmů, které jsme tu měli už třeba před 30 lety.
0: Asi jako. Tak, mimochodem chtěl bych se setkat někdy s těmi scénáři, jo? Scenáristy. Před 40 lety měli takovou vizi.
2: Takovou vizi, která se
0: bojím
2: teď...
0: Bojím se, kdyby teď měli napsat scénář, co bude za 40 let, co tam uvidí.
2: No je pravda, že teď už, když by ti vznikl nějaký takový snímek, tak už bych ho těžko v této době označoval jako snímek science fiction.
0: Už bych
2: to tam ani nedal.
0: Když to před 40 lety dokázali předpovídat, tam tomu jsme nemohli věřit, bylo to science fiction, ale přece jenom oni by zas byli těmi mílovými kroky dopředu, že by prostě ukázali, co tady za 40 let bude. A nebo možná taky nebude. Mimochodem už pochytil to sousloví křemíkoví lidé.
2: Ne.
0: Metafora, která označuje pokročilé systémy umělé inteligence. To už je zase úplně, jak se mezi mladýma říká, level někde jinde.
2: No to jo, no. Jako je to možná
0: až
2: jako na dlouhou debatu,
0: čověče,
2: ale
0: děsivé.
2: Sranda to není.
0: Tak 8.23, pojďme k něčemu příjemnějšímu, něčemu, co je nám mnohem blíže. Vínečko a Vesna už za chvíli.
1: Pořiďte si prostorné SUV MG ZS již za 439 tisíc i se 7letou zárukou. Navštivte Jonál, prodejce MG v Hodoníně. www.jonal.cz. Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.

0: Jasona a Vínečko v úterní raní zdi. Dobré ráno, Moravoj, po půl deváté z raní zdy hity pro dobrou náladu. V pecku Another Night nabídnou MC Sar and the Real McCoy. Po půl deváté zazní i Armin van Buuren. A kapela Lucie nabídne song Amerika. Novinky z jižní a jihovýchodní Moravy za ten 22. září. Ve zkrácené verzi v záchvičku zase Indros.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová plec v ceně 49,90 za 1 kg. Salátová okurka 1 kus za 14,90. A Bel řepkový olej 1 litr za 26,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Koupil jsi to pečivo?
3: Jo.
2: Cože?
3: Jo, koupil.
2: A kde je? Ty jsi to jako celé sežral?
4: Tak dobré řemeslné pečivo, že se to nedá vydržet. Tomšejovi Břeclav, obchodní centrum M1 na Ledické. www.tomšejovi.cz.
5: Pizzerie Casa Mia v Hodoníně. Pizza, meníčka a pravá chuť Itálie. Přijďte a ochutnejte italské dobroty. www.salipi.cz.
6: Už je to tady. 25. září začíná podzimní výstava Zahrada věžky. Těšte se na živou hudbu, květinovou expozici, výstavu v komunitním domě a hlavně na široký výběr stánků. 25. až 28. září. Tak tedy autem či pěšky na Zahradu věžky. www.výstavavěžky.cz.
7: Hahaha, nábytek počtacha. A je to tady. Chystáme pro vás nábytek, jaký svět neviděl. Proto teď musíme vše vyprodat za skvělé ceny. Přijďte a využijte výprodejové slevy a to vše na jednom místě v Břeclavi. Dům nábytku štach.cz. Dům nábytku štach.cz.
8: Auto na celý měsíc zdarma? Ano, slyšíte správně. DR Automobile si od 28. září do 4. října v Olympii v Brně. Čekají na vás stylové vozy už od 350 tisíc korun. A navíc můžete vyhrát jedno z nich na celý měsíc zdarma. Stačí přijít k expozici a zapojit se do soutěže. DR Automobile, auto, které vás může překvapit. Více na dr.automobiles.cz.
9: Chcete si sednout tady? Nebo asi spíš na zahradě?
10: V pohodě, já ji přivážu k Barovce.
11: Podnikání není vždycky jednoduché, ale účet u Komerční banky ano. Ať už jste si otevřeli restauraci nebo podnikáte jinak, sjednejte si účet v tarifu Start Business zdarma na kb.cz.
12: Je, schořela mi kulma.
13: To vyřeším, mám přece Rychlart. Kliknu na datar.cz, objednám a do 30 minut ti to zdarma vyzvednu.
14: Jednoduše objednáte, do půl hoďky u nás máte. Připravte jídlo raz dva s ETA pečenkou. Uvaří, upeče i ugriluje vše, odkuřete po bábovku. Datar, opravdový elektrospecialista.
15: Znáš ten pocit, když přijdeš domů a konečně se převlékneš do něčeho pohodlného?
16: Ne, vůbec nevím, o čem mluvíš.
15: Vážně?
16: Já mám Lelosy na sobě celý den.
15: Lelosy, too comfortable to take off.
0: Je půl deváté, dobré úterní ráno, Moravo.
17: Rádio Jih, Jihomoravské zprávy.
18: Dlouhodobé problémy s kvalitou vody v Dyji bude znovu řešit pracovní skupina společně za čistou a živou Dyji. Tým tvoří zástupci kraje, Povodí Moravy, vědců Břeclavy i rybářů a nově má k dispozici měřitelná data z letošní sezóny. Zlínská radnice vybrala firmu, která dostaví část magistrátu na náměstí Míru. Zakázku za 192 milionů korun získal Metrostav, který uspěl mezi 6 uchazeči.
17: Rádio Jih. Počasí.
18: Aktuálně v Břeclavi 12 stupňů, 10 hlásí Žarošice, Bořetice a Boršice.
17: Rádio Jih. Doprava.
0: A připomínáme, v Ratiškovicích v ulici Dědina havarovala 2 osobní vozidla, na místě zasahují záchranné složky, provoz je tam omezen, stejně jako v Brně v Holcově ulici u nájezdu na Ostravskou, kde došlo ke střetu osobního auta s nákladním. Tak na cestách opatrně, si hem šťastnou úterní cestu.
17: Jižní Morava, Hodonín a Kyjov 889, Břeclav 114, Brno 105.1, Uherské Hradiště 969 a Zlín 98 FM. Rádio Jih, Rádio Jižní Moravy.
0: A za chvíli se podíváme do hudební historie dnešního dne. Připomeneme si jednu rockerku, které nevěřilo 23 nahrávacích společností, slavného tenora s neobyčejným životním příběhem a taky hit, kterého už měli posluchači svého času možná až trochu moc. Hudební výročí 22. září už za chviličku, teď minutku a půl po půl deváté. MC Sar and the Real McCoy a Anna Denai.

0: Van Buren v úterní ranní jízdě. Dobré ráno, Moravo. Před pár minutkama jsme slibili, že se podíváme do hudební historie. Tak tam míříme. 22. září roku 1958 se totiž narodila americká rocková zpěvačka, kytaristka a skladatelka Joan Jett. Když se Joan Jett a její producent snažili udat její největší hit, právě tento I Love Rock and Roll, odmítlo je neuvěřitelných 23 nahrávacích společností. To nemůže být ani pravda. Všechna velká vydavatelství tvrdila, že drsná rockerka v kožené bundě nemá šanci uspět. Desky proto začaly lisovat takzvaně na koleni a prodávali je po koncertech přímo z kufru producentova auta. Teprve když single I Love Rock and Roll začal drtit lokální hitparády, vydavatelství svůj názor změnila. A píseň pak strávila 7 týdnů na prvním místě americké Billboard Hot 100 a stala se jedním z největších hitů roku 1982. I takový příběh nabízí dnešní hudební historie na rádiu. Ve stejný den i rok jako Joan Jett se narodil i italský tenorista Andrea Bocelli, neplec teoristo. O tom bychom vůbec nehovořili. Tenor Andrea Bocelli. V roce 1996 pak bylo pro celý hudební svět obrovským překvapením, nakolik uspěla píseň Time to Say Goodbye, která se dostala na vrchol hitparád po celé Evropě, včetně Německa, kde se stala dokonce jedním z nejprodávanějších singlů v historii. Samotného Bocelliho pak provází životem zdravotní handicap. Jeho zrak byl od narození poškozený kvůli vrozenému glaukomu a ve 12 letech o zrak úplně přišel poté, co byl zasažen fotbalovým míčem. Ale to, co mu pámbu ubral na vidění, tomu přidal do hrdla. Time to say goodbye. No a 22. září roku 1991 se pak do hudební historie zapsal Bray Adams se svou baladou Everything I do it for you. Ta totiž překonala dosavadní rekord britské hitparády, když se na prvním místě udržela 16 po sobě jdoucích týdnů. No a po takovém úspěchu se ale zákonitě dostavila také únava posluchačů. Třeba britská rozhlasová stanice Capital FM se po 3 měsících rotací píseň na přání posluchačů dočasně stáhla z vysílání. Prostě si řekli, dost toho bylo. Mimochodem i londýnské obchody s deskami zareagovaly. Ty dokonce vyvěšovaly do výloh cedule s nápisem Prosíme, neptejte se na Bray Adamse. Nemáme a nechceme slyšet. Jenom všeho se může člověk přejíst. Tak nějak jakože lidově. A stalo se to i u písničky, u balady Everything I do it for you od Bray Adamse. Tak tolik lehoulinký pohled do hudební historie. I dneska to za mě bylo docela dost zajímavé. Zpátky ale do kalendáře, protože v úterý 22. září má svátek Darina. Tak jí blahopřejeme, za kličku pošleme hudební dárek. Mimochodem na Slovensku má svátek Moritz, tak jemu blahopřejeme.
1: Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.

0: zhlížíte a do toho zapíská nějaký dravec a trošku šoupnete botama o kamínky, že je to ticho, ale ne absolutní. To je krásné, panoramatické ticho, jak to hezky popsala Adriana úplně.
1: Panoramatické ticho, to zní krásně. Táto, koukej na ta panoramata. Drž hubu, aby bylo klid, aby byl klid. To by šlo. Janička se připojuje také k našemu reklamnímu tichu. Píše, zdravím Žany, ano, klid je super, ale jen když jdu nebo jsem na hřbitově, tam musí být naprosté ticho, jinak musím mít zaplé rádio nebo televizi. Jani, zdravíme a děkujeme.
0: Sonja napsala, zdravím, ano, po celém dnu telefonátu a jednání s lidmi jsem za ticho ráda.
1: A co Alžběta, pracuji s dětmi a doma mám dvě. Ticho je luxus! Tak Alžběto, doufáme, že si ho třeba zrovna právě teď můžeš užívat. A užívat si budeme dalších hitů pro dobrou náladu. 10 minut před devátou, slibovaná kapela Blue.
2: Rádio Jih. Žijeme Jižní Moravou a dění v našem regionu sledujeme v přímém přenosu. Už za chvíli aktuální jihomoravské zprávy.

0: Finálovka úterní ranní jízdy Major Lazer a Lean On. Po deváté třeba Shakira, Vaka Vaka. F. Čafárna. Nebo Offenbach. A před muzikou v úterý 22.9. Další čerstvé jihomoravské zprávy. Dlouhodobé problémy s kvalitou vody v D bude znovu řešit speciální pracovní skupina. Více nabídneme už za chviličku.
1: Víš, jak na zeleninu? Vezmi Fermáto, zalij to a máš hotový saláto. 100% bez chemikáto. Více na fermato.cz.
2: A pozor, od pondělí do pátku soutěžíme v odpoledním vysílání Rádia Jih o 500 korunové poukazy do e-shopu Fermato. Tak poslouchejte vysílání Vlasti Macíka mezi 14. až 18. hodinou a vyhrávejte.
3: Autopark Kyjov. Bezstarostný výkup vozidel. Uvažujete o prodeji vašeho vozidla? Volejte 777 111 171. Vy nikam nemusíte, my přijedeme za vámi. Vozidlo prohlédneme a na místě zaplatíme v hotovosti ihned a na ruku. Všechny formality z úřady vyřídíme za vás. Výkup vozidel Autopark Kyjov. Volejte 777 111 171.
4: Co jsem říkal, bezvedení to prostě nedrží. Teď se to úplně všude. Beton zdrhá, zastav to, haló?
5: Ano, dobrý den, tady Valens. Půjčovna bednění, něco se vám tam hroutí?
4: Všechno, zachraňte nás.
5: Samozřejmě, to je naše práce. Valens vám zařídí návrh, cenu, techniku i dopravu, a to pro firmy, tesaře i své pomocné stavitele.
4: O, děkuju.
5: To my děkujeme.
6: Valens.cz, jsme s vámi. Buďte s námi.
7: Baví vás prodej a umíte německy? Přidejte se k týmu českého výrobce roštů a matrací firmy Ahorn ve Vlkoši. Hledáme prodejce do kanceláře i terénu. Nabízíme stabilitu, pravidelnou mzdu a benefity. Více o všech pozicích na www.ahorn.cz.
8: Hledáme současné hrdiny města Hodonína. Pomozte nám najít výjimečnou osobnost, firmu či společnost, která významně přispívá k rozvoji našeho města. Znáte někoho, kdo v tom nejlepším slova smyslu ovlivňuje život v Hodoníně? Dejte nám o nich vědět, aby jim mohlo město poděkovat udělením výroční ceny za rok 2026. Své návrhy můžete doručit písemně, e-mailem nebo osobně na Městský úřad Hodonín do 31. října. Více informací najdete na webu města www.hodonin.eu.
9: Hledáte elektrokolo, které vás bude bavit? Objevte DD Bike v Moravské Nové Vsi. Špičková elektrokola světových značek a jedinečná testovací trať, kde si můžete vyzkoušet naše testovací elektrokola. Přijeďte, nasedněte a poznejte ten rozdíl. DD Bike.cz.
10: Zdraví není samozřejmost. A když se něco děje, je důležité mít někoho, kdo se postará. V OZP spojujeme lidský přístup s chytrými nástroji a včasnou pomocí, aby péče dávala smysl v každodenním životě. Zdravotní pojišťovna OZP. Péče o to nejcennější, co máte.
11: Pořídit si vůz Škoda je teď prostě easy. Vyberte si z akčních modelů Fabia, Scala, Kamiq nebo Karoq nyní v metalických barvách zdarma. S prodlouženou zárukou a předplaceným servisem jen za 5400 korun. Akční modely Škoda easy. Jednoduše pro vás.
12: Vista Car Hodonín. Váš autorizovaný prodejce vozů Škoda. www.vistacar.cz.
0: Hezké úterý, je přesně 9 hodin.
13: Kovošrot Bílá, výkup kovového odpadu a barevných kovů. Navštivte naše provozovny v Hroznové Lhotě a Velké nad Veličkou. Cena za hliníková litá kola 54 koruny za kilogram. www.kovošrotbílá.cz.
2: Rádio Jih. Jihomoravské zprávy.
14: Dlouhodobé problémy s kvalitou vody v Dyji bude znovu řešit pracovní skupina Společně za čistou a živou Dyji a Zlín vybral firmu pro dostavbu radnice. Dlouhodobé problémy s kvalitou vody v řece Dyje bude znovu řešit pracovní skupina Společně za čistou a živou Dyji. Tým tvoří zástupci kraje, Povodí Moravy, vědců, Břeclavy i rybářů a nově má k dispozici měřitelná data z letošní sezony. Ta chce na podzim vyhodnotit a zaměřit se také na krizové plány, obnovu řeky nebo lepší čištění odpadních vod na přítocích. Jen letos v létě uhynuli v Dyji kvůli nedostatku kyslíku tuny ryb. Zlínská radnice vybrala firmu, která dostaví část magistrátu na náměstí Míru. Zakázku za 192 milionů milionů korun získal Metrostav. Ten uspěl mezi 6 000 uchazečů. První etapa počítá se zbouráním staticky narušených domů číslo 10 a 15 a výstavbou nové budovy. Vznikne v ní vstupní hala, podatelna, kanceláře, jednací sál, bistro i kavárna. Zachován zůstane historický barokní sklep. Práce by měly začít na začátku příštího roku. Kvůli stavbě se dočasně přesunou například svatby a zasedání zastupitelstva do náhradních prostor.
7: Rádio Jih. Počasí.
0: Úterý bude proměnlivá, ale převážně větší oblačnost a lokálně se mohou objevit přehánky spíše v oblasti Drahanské vrchoviny, Vrchoviny a Bílých Karpat. Teploty dnes maximálně do 18 stupňů Celsia v Jihomoravském, maximálně do 16 stupňů Celsia ve Zlínském kraji. Aktuálně ve Veselí nad Moravou a Kunovicích či Klentnici 12 stupňů Celsia, Sudoměřice měří 13 stupňů.
12: Nastupuje nová generace oblíbeného SUV Hyundai Tucson. Než dorazí, využijte do prodej vozů stávající generace za velmi atraktivní ceny. Vista Car Kyjov a Hodonín, váš autorizovaný prodejce Hyundai.
7: Rádio Jih. Doprava.
0: A znovu za vámi také na cesty. V Brně na Palackého třídě došlo ke střetu nákladního vozidla s tramvají. Počítejte s omezením provozu. Na výjezdu z Brna ve Vídeňské ulici za nájezdem z dálnice D1 směrem na Pohořelice probíhá vyšetřování nehody osobního auta s nákladním. Počítejte taktéž s omezením provozu a na dálnici D1 na 216. kilometru ve směru na Brno stojí porouchané osobní vozidlo a blokuje levý jízdní pruh. Kolona má v tuto chvíli přes 3 kilometry a vypadá, že bude narůstat. Tak pevné nervy, si hem šťastnou úterní cestu.

0: 9 hodin a 10 minut na jihu Clean Bandit, za chviličku Farna a Fan. No a teď, co všechno jste ochotni udělat, abyste měli nové auto opravdu v bezpečí? Jeden muž v Indii to vzal hodně po svém, garáž mu nestačila a pro svůj vůz našel místo, které by vás asi jen tak nenapadlo. Za chvíli na rádiu jich prozradíme, kam že ho nechal zaparkovat.
1: Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.

0: 9 17 minut, kapela Fan, a tuším, že zábavný bude i nadcházející příspěvek, protože když máme strach o nové auto, tak ho dáme do garáže v případě, že ho máme, že? Nebo že jí máme. Jenže jeden muž v Indii šel ještě o patro výš. Ano, doslova o patro výš. Svojí káru si totiž nechal jeřábem vytáhnout na terasu domu ve druhém patře. Manoj Yadav ze severní Indie tráví kvůli práci dlouhé měsíce v zahraničí a měl obavu, že auto odstavené před domem by mohl někdo poškodit nebo dokonce ukrást. Jeho manželka s vozem taky nejezdí, takže by na ulici stalo pořád na stejném místě. Původně se o něj měl starat najatý řidič, jenže i ten nakonec odjel do zahraničí. A tak přišlo za mě teda docela netradiční řešení. Jeřáb, terasa a auto pěkně do bezpečí. Do bezpečí druhého patra. No ještě, aby ta terasa to všechno vydržela. No a pokud měl majitel hlavně strach, aby mu auto nikdo neodvezl, ve druhém patře to zlodějům práci rozhodně o něco stíží. Nebo rovnou to vzdají. A což je za vůz, tak pečlivě střeží, no není to žádná limitka, není to žádné Bugatti Veyron nebo nějaké drahé Lambo nebo Ferrari. Ale pro mnohé z nás má prostě i ta v uvozovkách obyčejná kára obrovskou cenu, vždyť nás denně vozí, kam potřebujeme. No tak se mu na jedné straně nedivíme, ale za nás docela originální nápad. Což jedu na pár týdnů do zahraničí, nechám tu káru tady stát, bydlím v druhém patře, mám tam terasu, na té terase stejně nikdo nebude, no tak tam bude odpočívat ona kára.
1: Pořiďte si prostorné SUV MG ZS již za 439 tisíc i se 7letou zárukou. Navštivte Jonál, prodejce MG v Hodoníně, www.jonal.cz. Rádio Jih. Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.

0: Jak už zaznělo předpovědi počasí, dnes nás čeká proměnlivá oblačnost, převážně tedy větší. No a proměnlivá je muzika, toto byl Will Smith a za chviličku už nás čeká třeba kapela Tým. A teď jedna otázečka na vás, na posluchače rádia, jejich rádia Jižní Moravy. Pomáháte dětem s domácími úkoly? Možná jim někdy prý pomáháme až moc. Za chvíli zjistíme, proč může být občas lepší nechat školáka trochu, řekněme, potrápit a klidně i udělat chybu.
1: Máte co nabídnout budoucím novomanželům? Staňte se vystavovatelem na akci Svatební den na zámku Valtice, která se koná 21. listopadu 2026 v prostorách zimní jízdárny zámku Valtice. Představte své služby, produkty i značku přímo budoucím novomanželům. Registrace vystavovatelů právě probíhá na svatebnidennazamku.com. Svatební den na zámku Valtice. Buďte u toho s námi.
2: Honda přiváží akční nabídku pro všechny své hybridní modely. Vyberte si rodinné CR-V nebo městské HR-V a získejte skvělé SUV se zvýhodněním až 140 000 korun. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň. Honda. The power of dreams.
3: Klíče mám, světla jsou zasnutá, ale ne střešní okna. Ale co to dělám, ty se přece zavřou automaticky hned, jak začne pršet. Takže můžu vyrazit.
4: O jednu starost méně. Dálkově ovládaná střešní okna Velux s dešťovým senzorem hlídají tvůj domov. Zaregistruj se k poradenství zdarma na velux.cz.
5: Navštivte nejbližší koupelnové studio Ptáček ve svém regionu. Kvalitní značkové produkty za super ceny. Grafický návrh a doprava zdarma. Ptáček má jméno. Síť koupelnových studií a prodejen se vším pro topení, vodu a plyn.
6: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová plec v ceně 49,90 za 1 kg. Salátová okurka 1 kus za 14,90. A Bel řepkový olej 1 litr za 26,90. Lidl, to se vyplatí.
7: Oslavte 30. výročí legendy. Škoda Octavia v akční edici 30 let vyniká svým designem, prémiovým lakováním a koly z lehké slitiny. Nyní navíc s balíčkem zimních kol a celoročních koberečků za 1 korunu. Škoda Octavia. Již 30 let vaší ideální volbou. Více na Škoda Auto.

0: Dvě minutky a bude 9:45 na rádiu jich Olivia Dean, za chvíličku Araša Rebeka, Temptation, anebo Marshmallow a Jonas Brothers. Teď pojďme k těm domácím úkolům, jak už jsme to ostatně před pár minutkama nakousli. Ptáme se, jestli pomáháte dětem s domácími úkoly. A když ano, jak moc? Protože ono je samozřejmě někdy těžké jen tak přihlížet, když dítě nad sešitem tápe. Člověk má chuť poradit, napovědět a občas i ten úkol nejradši udělat rovnou za něj, když teda ví, jak na to. Podle nového průzkumu ale zvládá domácí přípravu úplně samo jen 46% školáků. U ostatních často nastupují rodiče, sourozenci nebo i doučování. A pro čtvrtinu rodičů je právě pomoc s učením jednou z největších výzev školního roku. A není se čemu divit. Odborníci přitom upozorňují, že přílišná pomoc může být spíše na škodu. Dítě se totiž potřebuje naučit i to, že něco neví, udělá chybu a samo hledá cestu, jak ji napravit. Takže podle odborníků možná někdy místo správné odpovědi pomůže spíš otázka, a jak bys na to přišel ty, a už jen lehce pomoci, aby se školák ke správnému řešení dopracoval ideálně sám. No ovšem, ze života víme, že ne vždy je to tak jednoduché. Tak držíme pěstí.
1: Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.

jich. Žijeme Jižní Moravou a dění v našem regionu sledujeme v přímém přenosu. Už za chvíli aktuální jihomoravské zprávy.

Sean Kingston a Beautiful Girls, chvilku před desátou na rádiu Jich. Krásné dobré ráno, ženi, nebo spíš už možná dopoledne. Díval jsem se, že ráno končí buď to devátou nebo desátou hodinou, tak záleží, jak to berete. Každopádně od mikrofonu vás dnes opět zdraví Šimon Král. No a doufám, že máte zatím pohodový úterek a kdyby náhodou bylo těžké ráno, tak se ho pokusíme vylepšit muzikou. V následující hodince nás čeká třeba zpěvačka, narozená v Praze, ale aktuálně sídlící v Londýně, Myla Crying to God.

0: No a nebude chybět ani The Weeknd, Blinding Lights. Za chvilku už Petr Jindra a jihomoravské zprávy. Vydáme se v nich mimo jiné i do kyjovské nemocnice, která využívá novou zobrazovací metodu k odhalení nádorových změn hlavy a krku. Tak si na to počkejte.
1: Víš, jak na zeleninu? Vezmi Fermato, zalij to a máš hotový saláto. 100% bez chemikáto. Více na fermato.cz.
2: A pozor, od pondělí do pátku soutěžíme v odpoledním vysílání Rádia Jih o 500 korunové poukazy do e-shopu Fermato. Tak poslouchejte vysílání Vlasti Macíka mezi 14. až 18. hodinou a vyhrávejte.
3: Společnost Top Centrum Car hledá uchazeče na pozici automechanik. Více informací najdete v sekci kariéra na webových stránkách www.topcentrumcar.cz.
4: Zdraví není samozřejmost. A když se něco děje, je důležité mít někoho, kdo se postará. V OZP spojujeme lidský přístup s chytrými nástroji a včasnou pomocí, aby péče dávala smysl v každodenním životě. Zdravotní pojišťovna OZP. Péče o to nejcennější, co máte.
5: Nemocnice TGM Hodonín hledá nové kolegy. Na radiodiagnostické pracoviště přijme lékaře nebo lékařku. Nabízí moderní zázemí, špičkové vybavení, 6 týdnů dovolené a náborový příspěvek 300 tisíc korun. Na interní oddělení a oddělení ošetřovatelské péče přijme všeobecnou nebo praktickou sestru a fyzioterapeuta. Nabízí náborový příspěvek 50 tisíc korun, adekvátní finanční ohodnocení a podporu dalšího vzdělávání. Veškeré informace a další pracovní nabídky najdete na webu Nemocnice TGM Hodonín. nemoho.cz v sekci kariéra.
6: Auto na celý měsíc zdarma? Ano, slyšíte správně. DR Automobile si od 28. září do 4. října v Olympii v Brně. Čekají na vás stylové vozy už od 350 tisíc korun. A navíc můžete vyhrát jedno z nich na celý měsíc zdarma. Stačí přijít k expozici a zapojit se do soutěže. DR Automobile, auto, které vás může překvapit. Více na dr-automobiles.cz.
7: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
8: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
9: Ahoj, právě dnes si v Eurojackpotu můžete zahrát o poslední 4 Defendry. Stačí vsadit plný tiket a jste ve hře nejen o obří peníze, ale také o úžasný Land Rover Defender. Zkusíte to. Eurojackpot.
10: Vytvořeno s použitím AI.
11: Do KIK přichází vše pro pohodlí. Deky a polštáře, prostě moderní a elegantní. K tomu voné svíčky a osvěžovače vzduchu. Wellness pro smysly. Už od 99 korun. Pro chvíle pohody. Víc najdete v prodejnách. KIK. Víc, než si myslíte.
0: Je přesně 10.00, posloucháte Rádio Jih.
12: Kovošrot Bílá, výkup kovového odpadu a barevných kovů. Navštivte naše provozovny v Hroznové Lhotě a Velké nad Veličkou. Cena za hliníková litá kola 54 koruny za kilogram. www.kovošrotbílá.cz.
2: Rádio Jih. Jihomoravské zprávy.
13: Kyjovská nemocnice využívá novou zobrazovací metodu k odhalení nádorových změn hlavy a krku a modré zóny se v Brně Komíně rozšířily. Nemocnice Kyjov využívá na ORL novou zobrazovací metodu NBI. Lékařům pomáhá lépe odhalit podezřelé změny sliznic v oblasti hlavy a krku. Metoda zvýrazní drobné cévní změny, které při běžném vyšetření nemusí být dobře viditelné. Vyšetření je rychlé, nebolestivé a probíhá ambulantně. Pokud lékař najde podezřelé místo, může následovat odběr vzorku tkáně. Včasné zachycení změn zvyšuje šanci na úspěšnou léčbu. Rezidentní parkování se v Brně Komíně rozšířilo do dalších míst. Od poloviny září nově platí například u hřbitova v ulici a na parkovišti pod rodinnými domy v hlavní ulici. Podle vedení městské části má regulace pomoci hlavně tam, kde řidiči dlouhodobě odstavovali auta. Komín spadá do zóny C, takže ve všední dny od 5 odpoledne do 6 ráno je první hodina zdarma a každá další stojí 30 korun. Radnice zároveň uvažuje o dalších parkovacích místech v Dělnické ulici. Do budoucna tam podle starostky připadá v úvahu i parkovací dům.
2: Rád
14: Rádio Jih. Počasí.
0: Dnes nás čeká proměnlivá, ale převážně větší oblačnost a lokálně se objeví přeháňky spíše v oblasti Drahanské vrchoviny a Bílých Karpat. Večer bude oblačnosti ubývat, no a nejvyšší teploty 15 až 18 stupňů. No a nezapomínáme se mrknout ani k nám, jak to vypadá aktuálně, tak Zlín hlas 11 stupňů, Lovčice 12, Mikulov 13, no a Otnice 11 stupňů.
15: Nastupuje nová generace oblíbeného SUV Hyundai Tucson. Než dorazí, využijte do prodej vozů stávající generace za velmi atraktivní ceny. Vista Car Kyjov a Hodonín. Váš autorizovaný prodejce Hyundai.
14: Rádio Jih. Doprava.
0: Zdravíme taky všechny řidiče za volanty. Pozor si dejte, v Uherském Hradišti v ulici Zelený trh se srazila dvě osobní auta. S opatrností je vozovka průjezdná. Tak přejeme šťastnou cestu z rádia jich.
14: Hrajeme hity produkty.

0: minut po desáté posloucháte Radio Jich. Díky, že jste s námi. No a za chvilku vám pošlu skvělou Milu, zpěvačku narozenou v Česku, ale momentálně žijící v Anglii. Jejíž tvorba se dostala až na Netflix do seriálu Geek Girl, takže bude Crying to God. No a dáme se taky Barboru Polákovou. No a hned potom otevřeme trochu ožehavé téma. Podíváme se na kampaně Hody Ano, živý kačerné, která míří na jednu z tradičních hodových zvyklostí. Na co přesně upozorňuje a jak na ní reagují v obcích, kde je živý kačer součástí hodu dodnes? Řekneme si už za chvilku na Rádio Jih, tak s námi zůstaňte.
1: Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.

0: po 14 zněla Zetr v rádiích Barbora Poláková. No a jak už jsem sliboval, otevřeme teď trochu takovou pandořinu skříňku. Na Jižní Moravě se totiž znovu diskutuje o tradici, která je pro některé obce pevnou součástí hodu. Jedná se o takzvané kradení kačera. Zatímco pro místní jde o zvyk předávaný po generace, ochránci zvířat upozorňují, že právě živý kačer je při něm vystaven velkému stresu a hrozí mu i zranění. Debatu rozvířil spolek Zvířata nejíme, no a veterinární správa navíc po zhlédnutí záběru ze Skoronic konstatovala porušení zákona na ochranu zvířat. Některé obce proto hledají cestu, jak tradici zachovat, ale obejít se přitom samotném souboji bez živého zvířete. Třeba v Žeravicích používají slaměného kačera a mě osobně přijde docela dobrý krok i pro který se rozhodli letos v Kostelci. Právě tam má živý kačer dál zůstat součástí průvodu. Samotný boj ale proběhne jen s jeho napodobeninou. Organizátoři to berou jako kompromis, který má zachovat podobu hodu a zároveň reagovat na výhrady k zacházení se zvířetem. No a možná právě tudy vede cesta. No, tradice jsou důležité, k Jižní Moravě prostě patří a spojují lidi už po generace. Zároveň ale podle mě není špatně, když se některé jejich části časem trošku promění. To nejdůležitější totiž setkávání lidí, hody, kroje, muzika a pocit sounáležitosti totiž zůstává. No a možná právě díky citlivým změnám se podaří tyhle zvyky nakonec předat dál tak, aby dávali smysl i dalším generacím. Tak nám klidně napište, co si o tom myslíte, jak to vidíte. No a já vám z rádia jich posílám další hity pro dobrou náladu. Tohle jsou Mike and Mechanics Over My Shoulder. Krásné úterní dopoledne.
1: Pořiďte si prostorné SUV MG ZS již za 439 tisíc i se 7letou zárukou. Navštivte Jonál, prodejce MG v Hodoníně. www.jonal.cz.
2: Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.

0: jako já, Očko All Stars Band, těsně před 11:30 na Rádiu Jih. Už zítra 23. září začíná astronomický podzim, no a venku je to docela znát. Rána jsou citelně chladnější a v dalších dnech se budou teploty pohybovat výrazně níž než třeba minulý týden. V Brně na to dnes zareagují i teplárny a na letošní sezónu mají nachystanou taky jednu velmi zajímavou novinku. Podrobnosti už za pár okamžiků na rádiu Jih.
1: Autopark Kyjov. Bezstarostný výkup vozidel. Uvažujete o prodeji vašeho vozidla? Volejte 777 111 171. Vy nikam nemusíte, my přijedeme za vámi. Vozidlo prohlédneme a na místě zaplatíme v hotovosti ihned a na ruku. Všechny formality z úřady vyřídíme za vás. Výkup vozidel Autopark Kyjov. Volejte 777 111 171.
2: Hledáte elektrokolo, které vás bude bavit? Objevte DD Bike v Moravské Nové Vsi. Špičková elektrokola světových značek a jedinečná testovací trať, kde si můžete vyzkoušet naše testovací elektrokola. Přijeďte, nasedněte a poznejte ten rozdíl. DD Bike.cz.
3: Už je to tady. 25. září začíná podzimní výstava Zahrada Věšky. Těšte se na živou hudbu, květinovou expozici, výstavu v komunitním domě a hlavně na široký výběr stánků. 25. až 28. září. Tak tedy autem či pěšky na Zahradu Věšky. www.výstavavěšky.cz.
4: Auto na celý měsíc zdarma? Ano, slyšíte správně. DR Automobile si od 28. září do 4. října v Olympii v Brně. Čekají na vás stylové vozy už od 350 tisíc korun. A navíc můžete vyhrát jedno z nich na celý měsíc zdarma. Stačí přijít k expozici a zapojit se do soutěže. DR Automobiles, auto, které vás může překvapit. Více na dr-automobiles.cz.
5: Co jsem říkal, bezvedení to prostě nedrží. Teď se to úplně všude. Beton zdrhá, zastav to, haló?
6: Ano, dobrý den, tady Valens, půjčovna bednění, něco se vám tam hroutí?
5: Všechno, zachraňte nás.
6: Samozřejmě, to je naše práce. Valens vám zařídí návrh, cenu, techniku i dopravu, a to pro firmy, tesaře i své pomocné stavitele.
5: O, děkuju.
6: To my děkujeme.
7: Valens.cz, jsme s vámi, buďte s námi.
2: Společnost Top Centrum Car hledá uchazeče na pozici automechanik. Více informací najdete v sekci kariéra na webových stránkách www.topcentrumcar.cz.
8: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února. A nyní přidáváme více než 130 produktů na praní a úklid pro ještě větší úsporu. Například jelen prací gel 60 dávek za novou běžnou cenu 199,90. Nebo tvoje Lidl značka V5WC tablety 4 kusy za novou běžnou cenu 29,90. Lidl, to se vyplatí.
9: Jižní Morava, Hodonín a Kyjov 889, Břeclav 101,4, Brno 105.

0: úspěšný taneční mashup, který spojil vokály Dua Lipy a Eltona Johna do moderního nu disco rytmu. Tak ten k vám právě putoval po frekvencích rádia jich 2 minuty před 10:45. No a my se teď společně vydáme do Brna, kde dnes oficiálně začíná topná sezóna. Teplárny spouštějí o 2 dny dřív než loni, hlavně kvůli ochlazení a předpovědi na další dny. Začátek kolem 20. září je ale přitom pro Brno úplně běžný a odpovídá dlouhodobému průměru. Teplárny nemůžou začít topit jen tak podle citu. Podle pravidel se dodávky tepla spouštějí ve chvíli, kdy průměrná denní teplota 3 dny po sobě klesne pod 13 stupňů a předpověď zároveň nepočítá s výraznějším oteplením. No a každopádně letošní sezóna bude pro Brno zajímavá ještě jednou novinkou. Do ostrého provozu má nastoupit nový kotel na biomasu v provozu Brno Sever. Spalovat bude dřevní štěpku a teplárny očekávají, že díky němu sníží spotřebu zemního plynu zhruba o 15%. No tak doufejme, že letošní ta tepla topná sezóna bude co nejkratší, protože já třeba zase tak zimu úplně nemusím. Každopádně v Brně to mají vyřešené, ušetří díky novému kotli na biomasu. A my jdeme dál k hitům pro dobrou náladu. Kapitán Demo nebo Chris Cross Amsterdam, to je to, co pro vás mám nachystané na rádiu jich už za chvilku.
1: Břeclav ožije svatováclavskými slavnostmi. Od 25. do 27. září vás pod Břeclavským zámkem čeká víkend plný hudby, tradic a zábavy. Těšit se můžete na Vesnu, Petru Janů, IMT Smile, tradiční jarmark i nedělní krojový průvod. Bohatý program čeká také na děti a celé rodiny. Svatováclavské slavnosti v Břeclavi. Přijďte si je užít. Více informací na www.muzeum.bb.cz.
2: Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.

projdeme jižní Moravou a dění v našem regionu sledujeme v přímém přenosu. Už za chvíli aktuální jihomoravské zprávy.

0: 57 minut, ladíte vlny rádia jich. Od mikrofonu vás zdraví Šimon Král, doufám, že si užíváte pohodové úterý. Tohle byla skladba Tell Me Why od hudebního projektu Supermode, no a v následující hodince nás čekají taky pořádné pecky. David Guetta, Terry Swims, Gone Gone Gone je jednou z nich. Zazní taky Florida, Whistle. No a dáme si taky samozřejmě něco v naší rodné řeči k Single X v blbým věku.
1: Včera mi bylo málo, dneska je mi moc, jak se to stalo, nevím. Každopádně jsem za blbým věku.
0: O tom, že Jihomoravský kraj dá 40 milionů na sportoviště a peníze budou mířit i do Hodonína ve Slaní nad Moravou, bude mluvit v Jihomoravských zprávách Petr Indra. Už za moment na rádiu.
2: Víš, jak na zeleninu? Vezmi Fermato, zalij to a máš hotový saláto. 100% bez chemikáto. Více na fermato.cz.
3: A pozor, od pondělí do pátku soutěžíme v odpoledním vysílání Rádia Jih o 500 korunové poukazy do e-shopu Fermato. Tak poslouchejte vysílání Vlasti Macíka mezi 14. až 18. hodinou a vyhrávejte.
4: Stavební firma Stavdomy je certifikovaným partnerem programu E4 Dům od Wienerbergeru. Nabízí moderní řešení pro vaše bydlení s důrazem na ekonomiku a efektivitu. Stavby nově realizuje také pomocí zdicího robota. Zajišťuje hrubé stavby, dokončovací práce i rekonstrukce. Pořádný dům bez starostí. Stavdomy.cz.
5: Rohatec se zbarví. Pondělí 28. září se před kulturním domem v Rohatci koná Rainbow Run a nebo Rohatecká desítka 2026. Barevný běh pro děti, rodiče i širokou veřejnost. Jeden den, spousta barev, smíchu a zábavy. Nazujte tenisky, oblečte se do bílé a pojďte si zaběhat. Čekají vás Rainbow Boom, dětské soutěže, fotokoutek, skákací hra, Wolfíkovy dobroty i malování s Petrem Přikrylem. Více na www.rohatec.cz.
6: Relax klub Lipovka v Hodoníně. Místo pro vaše tělo i odpočinek. Fitness, kardio, aerobní sál, sauna a pohodlné parkování. Ubytování v klimatizovaném penzionu. Přijďte www.salipy.cz.
7: Každý vinař Čipera nakupuje vinařské potřeby Lipera. Vinařské potřeby Lipera s akreditovanou laboratoří najdete v areálu u družstva ve Velkých Bílovicích. Nevíš? Nevadí. Lipera ti poradí. 602 74 74 84 www.lipera.cz.
8: Chystáte se stavět? Když stavba, tak i Itong. Vsaďte na osvědčený stavební systém a nyní využijte speciální limitovanou nabídku. Pozor, jen do 25. září. Nejvýhodnější nabídku získáte na xela.cz/Itong. Itong. Domov na prvním místě.
9: Když si chcete vybírat z tisíců poskytovatelů zdravotních služeb.
10: Když hledáte bohatou nabídku benefitů pro rodiny s dětmi.
11: Když jde o zdraví.
12: Přejděte k Lídrovi mezi zdravotními pojišťovnami a čerpejte z rekordního fondu prevence. K VZP můžete přestoupit už jen do konce září.
13: VZP. Jsme jedničky ve zdraví. Více na vzp.cz/ pojďte k nám.
14: Na boku nebo na zádech. Přijďte nám do prodejen pro spánku ukázat, jak se vám spí nejlépe a my to ostatní zařídíme. V prodejnách pro spánek si vše vyzkoušíte a naši experti vám poradí, jak zdravě spát. Jsme vám všude na blízku. Prospánek. Spěte lépe, žijte lépe.
15: Pořídit si vůz Škoda je teď prostě easy. Vyberte si z akčních modelů Fabia, Scala, Kamiq nebo Karoq nyní v metalických barvách zdarma. S prodlouženou zárukou a předplaceným servisem jen za 5400 korun. Akční modely Škoda easy. Jednoduše pro vás.
16: Vista Car Hodonín. Váš autorizovaný prodejce vozů Škoda. www.vistacar.cz.
0: Minutu po 11. Plujete na vlnách Rádia Jih.
17: Kovošrot Bílá. Výkup kovového odpadu a barevných kovů. Navštivte naše provozovny v Hroznové Lhotě a Velké nad Veličkou. Cena za hliníková litá kola 54 koruny za kilogram. www.kovošrotbílá.cz.
18: Rádio Jih. Jihomoravské zprávy.
19: Jihomoravský kraj dá 40 milionů na sportoviště, peníze míří i do Hodonína a Veselí nad Moravou a brněnský registr vozidel a řidičů už funguje bez omezení. Jihomoravský kraj podpoří výstavbu a opravy sportovišť částkou 40 milionů korun. O rozdělení peněz rozhodli krajští zastupitelé. Nejvyšší dotace 10 milionů korun zamíří na nový sportovní areál v Kuřimi. Po 5 milionech dostanou Blansko na zázemí fotbalového stadionu, Hodonín na rekonstrukci hrací plochy zimního stadionu a Sokol ve Veselí nad Moravou na obnovu svého objektu. Více než 4 miliony získají také Boskovice na nový povrch fotbalového hřiště. Kraj podpoří také rozšíření krytých tenisových kurtů v Tišnově nebo nové hřiště a atletický ovál v Tasovicích. Podle vedení kraje mají investice sloužit hlavně dětem, sportovním klubům, školám i veřejnosti. Dalších téměř 6 milionů 800 tisíc korun kraj rozdělí na samotnou sportovní činnost, například házenkářské akademii v Hodoníně nebo mládežnické akademii Komety Brno. Registr vozidel a řidičů v Kounicově ulici v Brně se po více než měsíci vrátil do běžného provozu. Omezení způsobila silná srpnová bouřka, po které do budovy zatekla voda. Havárie vyřadila z provozu 8 z celkem 24 přepážek. Magistrát je dočasně nahradil pracovišti v kancelářích, kvůli tomu ale bylo odbavení lidí pomalejší. Od včerejška už registr funguje znovu bez omezení a všechny služby jsou dostupné v běžném režimu.
11: Rádio Jih, počasí.
0: Dáme se 4 aktuální teploty z kraje. Na Pajedla hlásí 12 stupňů, Uherské Hradiště, Tvarožná Lhota a Boleradice pak shodně 13 stupňů. Dneska čekáme spíše větší oblačnost s možností přeháněk a nejvyššími teplotami mezi 15 až 18 stupni.
20: Nastupuje nová generace oblíbeného SUV Hyundai Tucson. Než dorazí, využijte do prodej vozů stávající generace za velmi atraktivní ceny. Vista Car Kyjov a Hodonín, váš autorizovaný prodejce Hyundai.
11: Rádio Jih, doprava.
0: Podíváme se taky, jak to vypadá na cestách. Pozor si dejte v Brně, v křižovatce ulic Krejčího a Šlapanická. Straze tam dvě nákladní auta a provoz je částečně blokovaný. Počítejte tam proto s menším zdržením. No a na D2 na 59. až 56. kilometru na trase Lanžhot Brno probíhají práce na silnici, je tam neprůjezdný pravý jízdní pruh, taky tam se možná maličko zdržíte. Jezdíte opatrně, s Radiem Jih.

0: Jižní Morava, to je spojení, které na rádiu jich asi nemusíme dlouze vysvětlovat. Ale napadlo vás někdy, že i vaše oblíbené víno může chutnat úplně jinak jen podle toho, z jaké sklenice ho pijete? V Hruškách na Břeclavsku to odborníci vzali opravdu poctivě a hledali sklenici, která by vínu slušela nejvíc. No a k jakému závěru došli? To vám prozradím už za pár minutek. Do té doby Jim Class Hero a nebo David Guetta. Z rádia jich přejem příjemný poslech.
1: Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.

0: Posloucháte Rádio Jih, Rádio Jižní Moravy. Díky, že jste s námi v úterý 22. září. No a teď si dáme téma, které je u nás na jihu tak trochu doma. Je to víno. Tady na jihu Moravy se vínu zkrátka nevyhneme. No a popravdě vlastně ani možná nechceme. Tentokrát ale nepůjde o to, co je v lahvi, ale do čeho si to nalijete. V Hruškách na Břeclavsku totiž proběhl takový, řekněme, experiment. Sešli se tam vinaři, someliéři i šéfkuchaři a zkoušeli stejné víno z 9 různých sklenic. No a ukázalo se, že jejich tvar opravdu dokáže změnit, jak vnímáme vůni i chuť. Testovali třeba Riesling vlašský, Pálavu nebo Frankovku. Jako nejuniverzálnější nakonec vyšla spíš kompaktní sklenice, která se směrem nahoru zužuje. Má vínu nechat prostor, ale zároveň v ní lépe zůstane vůně. U Frankovky si ale vedla lépe sklenice buclatější, která pomohla víc rozvinout ovocné a kořenité tóny. Takže přátelé, až si příště otevřete láhev vína a možná nebude úplně jedno, po které skleničce sáhnete. Jak to máte vy? Máte doma nějakou jednu oblíbenou sklenici na všechno? Nebo si vybíráte různé sklenice v návaznosti na to, jestli otevřete bílé nebo červené? Napište mi na WhatsApp Rádia Jih 606 703 889, ať se můžu taky trochu inspirovat takhle před víkendem úterý.
1: Pořiďte si prostorné SUV MG ZS již za 439 tisíc i se 7letou zárukou. Navštivte Jonál, prodejce MG v Hodoníně, www.jonal.cz. Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy. Well,

0: Je přesně 11:30 a ať už nás posloucháte doma, v práci, nebo třeba cestou někam za povinnostmi, jste na Rádiu Jich. Hrajeme vám hity pro dobrou náladu a v nejbližších minutách v tom rozhodně nepolevíme. Čekají nás Daft Punk, Linkin Park a taky Marquez. No a pak už se vydáme opět do našeho kraje, konkrétně do Rousínova, kde veterináři narazili na případ, který rozhodně není jen o zvířatech. V jednom domě tam našli desítky psů a koček v nevyhovujících podmínkách. A to není všechno, žili tam s nimi taky děti. Na podrobnosti si počkejte, už za chvilku, na Rádiu Jich.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová plec v ceně 49,90 za 1 kg. Salátová okurka 1 kus za 14,90. A Bel řepkový olej 1 litr za 26,90. Vím, to se vyplatí.
2: Co jsem říkal, bez vedení to prostě nedrží. Teď se to úplně všude. Beton zdrhá. Zastav to. Haló?
3: Ano, dobrý den, tady Valens. Půjčovna vedení, něco se vám tam hroutí?
2: Všechno. Zachraňte nás.
3: Samozřejmě, to je naše práce. Valens vám zařídí návrh, cenu, techniku i dopravu, a to pro firmy, tesaře i své pomocné stavitele.
2: O, děkuju.
3: To my děkujeme.
4: Valens.cz. Jsme s vámi. Buďte s námi.
5: Je. Schořela mi kulma.
6: To vyřeším. Mám přece Richlard. Kliknu na datar.cz, objednám a do 30 minut ti to zdarma vyzvednu.
7: Jednoduše objednáte, do půl hoďky u nás máte. Rychle doručíme i herní monitor Acer, který vám zajistí úchvatně plynulý obraz v každé hře. Datar, opravdový elektrospecialista.
8: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
9: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
10: Ahoj, právě dnes si v Eurojackpotu můžete zahrát o poslední 4 Defendry. Stačí vsadit plný tiket a jste ve hře nejen o obří peníze, ale také o úžasný Land Rover Defender. Zkusíte to, Eurojackpot.
11: Oslavte 30. výročí legendy. Škoda Octavia v akční edici 30 let vyniká svým designem, prémiovým lakováním a koly z lehké slitiny. Nyní navíc s balíčkem zimních kol a celoročních koberečků za 1 korunu. Škoda Octavia, již 30 let vaší ideální volbou. Více na škodaauto.cz.

0: Companeros zpívala skupina Marquez chvilku před 3:12 na rádiu Jih. A kdyby podle španělštiny hádal, že se jedná o kapelu ze Španělska, Mexika nebo třeba Argentiny, tak by byl na omylu. Jde totiž o německou skupinu, německou, která letos oslavila už 20 let na hudební scéně. Představte si to, z Německa jsou kluci. No, každopádně pojďme z Německa zpátky k nám na jižní Moravu. Téměř 30 psů a koček našli veterináři v jednom z domů v Rousínově na Vyškovsku. Podle státní veterinární správy byla zvířata podvyživená, ve zhoršeném zdravotním stavu a silně zablešená. Celkem šlo o 21 psů a 6 koček. Chovatel se během kontroly rozhodl všechna zvířata předat do dvou útulků, kde dostanou potřebnou péči. No ale do případu se zapojila taky policie. Podle ní byly hygienické podmínky špatné v celém domě a v rodině navíc žili i děti. Policisté proto kontaktovali i sociálně právní ochranu dětí. Případ zatím prověřují jako chov zvířat v nevyhovujících podmínkách a možné ohrožení výchovy dítěte. No tak vidíte, i tohle se občas děje. Já doufám, že to je nějaká výjimka, že v zablešených domácnostech plných zubožených psů a dětí, že je takových domácností opravdu jen pomálu. No, pojďme zpátky k hitům pro náladu. Na rádiu jich Imagine Dragons, Krištof nebo Black Eyed Peas. Užívejte hezké úterní dopoledne.
1: Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.

jich. Žijeme Jižní Moravou a dění v našem regionu sledujeme v přímém přenosu. Už za chvíli aktuální jihomoravské zprávy.

0: Kde je láska? No přeci na rádiu jich. Přejeme vám příjemné úterní dopoledne, ať už nás posloucháte v práci, na cestách nebo třeba doma. Doufám, že se máte dobře a doufám, že tu dobrou náladu udržíme i v další hodince. Dáme si třeba Pokáče a jeho Ignore.
1: A ty jsi mi dala ignor, jsi mě zablokovala. Jak můžeš být tak krutá, to zpěvá, že šokovala.
0: Normálně... Taky bude Vítez, Teenage Dirtbag. A těšit se můžete taky na Shakiru, Die Die.

0: jak na zeleninu? Vezmi Fermato, zalij to a máš hotový saláto. 100% bez chemikáto. Více na fermato.cz.
1: A pozor, od pondělí do pátku soutěžíme v odpoledním vysílání Rádia Jih o 500 korunové poukazy do e-shopu Fermato. Tak poslouchejte vysílání Vlasti Macíka mezi 14. až 18. hodinou a vyhrávejte.
2: Každý vinař Čipera nakupuje vinařské potřeby Lipera. Vinařské potřeby Lipera s akreditovanou laboratoří najdete v areálu u družstva ve Velkých Bílovicích. Nevíš? Nevadí. Lipera ti poradí. 602 74 74 84 www.lipera.cz.
3: Baví vás prodej a umíte německy? Přidejte se k týmu českého výrobce roštů a matrací firmy Ahorn ve Vlkoši. Hledáme prodejce do kanceláře i terénu. Nabízíme stabilitu, pravidelnou mzdu a benefity. Více o všech pozicích na www.ahorn.cz.
4: Za chvilku jsem zpátky, jedu natankovat na Shell.
5: Tak vem máslo a křupavé pečivo. Jo, a ještě jogurty.
4: Jedu ale jen na čerpačku.
5: Já vím. Na čerpacích stanicích Shell s Bella Stop and Shop natankuješ auto i ledničku.
6: Zastavte se po cestě na kvalitní nákup za výhodné ceny. Bella Stop and Shop na čerpacích stanicích Shell.
7: Zdraví není samozřejmost. A když se něco děje, je důležité mít někoho, kdo se postará. V OZP spojujeme lidský přístup s chytrými nástroji a včasnou pomocí, aby péče dávala smysl v každodenním životě. Zdravotní pojišťovna OZP. Péče o to nejcennější, co máte.
8: Chcete si sednout tady, nebo asi spíš na zahrádce?
9: V pohodě, já ji přivážu k barovce.
10: Podnikání není vždycky jednoduché, ale účet u komerční banky ano. Ať už jste si otevřeli restauraci, nebo podnikáte jinak, sjednejte si účet v tarifu Start Business zdarma na kb.cz.
11: Navštivte nejbližší koupelnové studio Ptáček ve svém regionu. Kvalitní značkové produkty za super ceny. Grafický návrh a doprava zdarma. Ptáček má jméno. Síť koupelnových studií a prodejen se vším pro topení, vodu a plyn.
12: Už za minutu odbije 12. hodina, posloucháte Rádio Jih.
13: Kovošrot Bílá, výkup kovového odpadu a barevných kovů. Navštivte naše provozovny v Hroznové Lhotě a Velké nad Veličkou. Cena za hliníková litá kola 54 koruny za kilogram. www.kovošrotbíla.cz.
14: Rádio Jih. Jihomoravské zprávy.
15: Jihovská nemocnice využívá novou zobrazovací metodu k odhalení nádorových změn hlavy a krku a modré zóny se v Brně komíně rozšířily. Nemocnice Kyjov využívá na ušním nosním krčním novou zobrazovací metodu NBI. Lékařům pomáhá lépe odhalit podezřelé změny sliznic v oblasti hlavy a krku. Metoda zvýrazní drobné cévní změny, které při běžném vyšetření nemusí být dobře viditelné. Vyšetření je rychlé, nebolestivé a probíhá ambulantně. Pokud lékař najde podezřelé místo, může následovat odběr vzorku tkáně. Včasné zachycení změn zvyšuje šanci na úspěšnou léčbu. Rezidentní parkování se v Brně komíně rozšířilo do dalších míst. Od poloviny září nově platí například u hřbitova v ulici Pastviny a na parkovišti pod rodinnými domy v hlavní ulici. Podle vedení městské části má regulace pomoci hlavně tam, kde řidiči dlouhodobě odstavovali auta. Komín spadá do zóny C, takže ve všední dny od 5 odpoledne do 6 ráno je první hodina zdarma a každá další stojí 30 korun. Radnice zároveň uvažuje o dalších parkovacích místech v Dělnické ulici. Do budoucna tam podle starostky připadá v úvahu i parkovací dům.
14: Rádio Jih. Počasí.
12: Zdá se, že teploměry se nám zasekly, protože Žarošice, Mikulov, Sokolnice i Moravská Nová Ves hlásí shodně 14 stupňů. No a o moc výš už to dneska nebude. Nejvyšší teploty 15 až 18. Odpoledne bude proměnlivá, ale převážně větší oblačnost a lokálně se objeví i přehánky.
16: Nastupuje nová generace oblíbeného SUV Hyundai Tucson. Než dorazí, využijte doprodej vozů stávající generace za velmi atraktivní ceny. Vista Car Kyjov a Hodonín. Váš autorizovaný prodejce Hyundai.
14: Rádio Jih. Doprava.
12: Jsme s vámi taky na cestách. Ve Zlíně v Tečovské ulici se srazilo osobní auto s nákladním. Místo je s opatrností průjezdné, počítejte tam s omezením. No a ve Znojmě v Přimětické ulici došlo k dopravní nehodě motorky. Na místě zasahují záchranné složky, dbejte proto zvýšené pozornosti.

0: 12 hodin 7 minut, posloucháte Radio Jih. Tohle byl Tobias Topic. Představte si, že přijedete na zastávku a místo normálního přístřešku vás čekají rozbitá skla s střechy pod celém nástupišti a poničené vybavení. Přesně takhle to teď vypadá na dvou zastávkách v Otrokovicích. Řadili tam vandalové a město teď hledá každého, kdo si mohl něčeho všimnout. Zhruba za 6 minutek se do Otrokovic vydáme a řekneme si, co se tam přesně stalo a jak můžete pomoct s pátráním třeba i vy na Radio Jih.
1: Radio Jih. Radio Jižní Moravy.

0: Kiss a skladba Teenage Dirtbag zněla eterem rádia jich 14 minut po 12. hodině. No a Teenage Dirtbag znamená v překladu pubertální ztroskotanec nebo pitomec a pár takových pitomců řádilo teďka v Otrokovicích. Policie tam řeší poničené autobusové zastávky. Vandalové poškodili přístřešky v obou směrech a zastávky u Dřevnice a rozbili několik skleněných výplní. Střepy pak zůstaly rozházené přímo na nástupištích, takže kromě škody na majetku vzniklo i riziko pro cestující. Město se teď obrací na případné svědky. Podle radnice muselo rozbíjení skel způsobit poměrně výrazný hluk a celý incident zřejmě netrval jen pár vteřin. Tak pokud si tedy někdo všiml podezřelého chování nebo má k případu jakékoliv informace, měl by se ozvat policii České republiky. Tak jestli jste byli teďka v posledních dnech někdy kolem Otrokovic a něco jste slyšeli, zahlédli, neváhejte a ozvěte se na policii, protože každá stopa dobrá. Jdeme dál, Shakira, Die Die nebo Passenger Let Go, to je to, co nás čeká na rádiu v následujících minutkách. Krásné odpoledne.
1: Pořiďte si prostorné SUV MG ZS již za 439 tisíc i se 7letou zárukou. Navštivte Jonál, prodejce MG v Hodoníně, www.jonal.cz. Rádio Jih. Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.

0: Break My Stride. Tuhle pecku z roku 98 jsme roztančili úterní odpoledne na rádiu Jich. Jestli 5 minut před 12:30. Prodejna byla v Brně byla, ale teď už není. Je to tak, jednu z prodejen v Brně nechala zavřít potravinářská inspekce kvůli tomu, co našla mezi zbožím. Já vám to už po dalších 3 hitech pro dobrou náladu prozradím. Řeknu vám, o kterou prodejnu šlo a vy se tak budete moct zkontrolovat, jestli to byla třeba ta byla, do které jste chodili. Už za chvilku, na rádiu Jich.
1: Auto na celý měsíc zdarma? Ano, slyšíte správně. DR Automobile si od 28. září do 4. října v Olympii v Brně. Čekají na vás stylové vozy už od 350 tisíc korun. A navíc můžete vyhrát jedno z nich na celý měsíc zdarma. Stačí přijít k expozici a zapojit se do soutěže. DR Automobile. Auto, které vás může překvapit. Více na dr-automobiles.cz.
2: Společnost Metal Kyjov hledá do svého týmu nové kolegy. Jedná se o pozice zámečník svářeč TIK pro výrobní a montážní práce a instalatér potrubář pro instalace potrubních rozvodů a tepelné techniky. Požadováno je odborné vyučení v oboru a řidičský průkaz skupiny B. Více informací na www.metal-kyjov.cz.
3: Hahaha, nábytek od Štacha. A je to tady. Chystáme pro vás nábytek, jaký svět neviděl. Proto teď musíme vše vyprodat za skvělé ceny. Přijďte a využijte výprodejové slevy a to vše na jednom místě v Břeclavi. Dům nábytku Štach.cz. Dům nábytku Štach.cz.
4: Už je to tady. 25. září začíná podzimní výstava Zahrada věžky. Těšte se na živou hudbu, květinovou expozici, výstavu v komunitním domě a hlavně na široký výběr stánků. 25. až 28. září. Tak tedy autem či pěšky na Zahradu věžky. www.výstavavěžky.cz.
5: Společnost Top Centrum Car hledá uchazeče na pozici automechanik. Více informací najdete v sekci kariéra na webových stránkách www.topcentrumcar.cz.
6: Zdraví není samozřejmost. A když se něco děje, je důležité mít někoho, kdo se postará. V OZP spojujeme lidský přístup s chytrými nástroji a včasnou pomocí, aby péče dávala smysl v každodenním životě. Zdravotní pojišťovna OZP. Péče o to nejcennější, co máte.
7: Oslavte 30. výročí legendy. Škoda Octavia v akční edici 30 let vyniká svým designem, prémiovým lakováním a koly z lehké slitiny. Nyní navíc s balíčkem zimních kol a celoročních koberečků za 1 korunu. Škoda Octavia. Již 30 let vaší ideální volbou. Více na škodaauto.cz.
8: Jižní Morava, Hodonín a Kyjov, 889, Břeclav, 101.

0: 12 hodin 39 minut, posloucháte Radu Jih. Tohle byl Ižel, chlapík z Francie, Moving to the Sun, jeho pecka nová. No a my se teďka podíváme po frekvenci 105,1 a se vydáme až do Brna, kde potravinářská inspekce zavřela bilu ve Stránského ulici v brněnských Žalbřeskách kvůli výskytu hlodavců. Kontroloři našli mezi zbožím myší trus, okousané tyčinky, nečistoty a tohle je prostě přesně ten typ nálezu, který při nákupu opravdu nechcete najít. Navíc prodejna měla taky poškozený strop a tím pádem nebyla dostatečně zabezpečená proti tomu, aby se škůdci dostali dovnitř. Prodejna je tedy od pondělí zavřená a otevřít může znovu až ve chvíli, kdy bude uklizená a hlavně zabezpečená tak, aby se dovnitř hlodavci nedostali. Inspekce navíc s bilou zahájí správní řízení kvůli možné pokutě. No tak doufejme, že až byla znovu otevře, tak snad už budou mít přístup ke zboží pouze zákazníci s nákupním košíkem a ne ti malí, co tam běhají. Na rádiu jich pokračujeme dál, dáme si Kate Ryan, Calvina Harrisa a nebo třeba holky. Užívejte krásné úterý.
1: V sobotu 26. září vás zveme do Sedlece u Mikulova na tradiční sedlecké vinobraní. Těšit se můžete na celý sortiment vín, burčák, čerstvý vinný mošt, gastronomické speciality i ukázky historického zpracování hroznů s účastí návštěvníků. V dobré náladě zahrají cymbalová muzika Hodci a Jiří Zoniga s kapelou. Pro děti budou připraveny klaunice Vicky a Kiki. Začátek v 10 hodin, vstup zdarma. Břeclav ožije svatováclavskými slavnostmi. Od 25. do 27. září vás pod Břeclavským zámkem čeká víkend plný hudby, tradic a zábavy. Těšit se můžete na Vesnu, Petru Janů, IMT Smile, tradiční jarmark i nedělní krojový průvod. Bohatý program čeká také na děti a celé rodiny. Svatováclavské slavnosti v Břeclavi. Přijďte si je užít. Více informací na www.muzeum.bb.cz.
2: Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.

projdeme jižní Moravou a dění v našem regionu sledujeme v přímém přenosu. Už za chvíli aktuální jihomoravské zprávy.

0: 12 hodin 54 minut v úterý 22. září. Ladíte vlny rádia i velké díky za to. V pozadí doznívají Simple Plan, ale kanadská popová kapela slaví aktuálně 25 let na hudební scéně. A v rámci těchto oslav navštíví už příští měsíc i Českou republiku, konkrétně tedy 18. října budou mít koncert v pražské O2 Univerzum. Takže kdo by chtěl tyhle skvělé kluky slyšet naživo, máte možnost. No a pokud by Simple Plan třeba nebyla zrovna vaše srdcovka, tak my budeme věřit, že se vám trefíme do vkusu třeba z další hitů pro dobrou náladu, které mám nachystané v následující hodince. Těšit se můžete třeba na Alvaro Solera a jeho Sophie. Kapela IVM z Podivína, jejich Malinovka. No a na časy dřívější zavzpomínáme taky s kapelou Roxette a jejich hitem The Look. Přichystány jsou taky humorovské zprávy a Petr Jindra bude mluvit mimo jiné o tom, že brněnský registr vozidel a řidičů už funguje bez omezení. Z rádia jich přejeme hezké odpoledne.
1: Víš, jak na zeleninu? Vezmi Fermato, zalij to a máš hotový saláto. 100% bez chemikátu.

0: Více na fermato.cz.
1: A pozor, od pondělí do pátku soutěžíme v odpoledním vysílání Rádia Jih o 500 korunové poukazy do e-shopu Fermato. Tak poslouchejte vysílání Vlasti Macíka mezi 14. až 18. hodinou a vyhrávejte. Mastra Kovomatkyjov. Šrouby, nářadí, svářecí technika. Vše pro dílnu, zahradu, řemeslníky. Mastra Kovomat na ulici Boršovská v Kyjově.
2: Co jsem říkal, bezvedení to prostě nedrží. Teď se to úplně všude. Beton zdrhá, zastav to, haló?
3: Ano, dobrý den, tady Valens. Půjčovna bednění, něco se vám tam hroutí?
2: Všechno, zachraňte nás.
3: Samozřejmě, to je naše práce. Valens vám zařídí návrh, cenu, techniku i dopravu, a to pro firmy, tesaře i své pomocné stavitele.
2: O, děkuju.
3: To my děkujeme.
4: Valens.cz, jsme s vámi, buďte s námi.
5: Nemocnice TGM Hodonín hledá nové kolegy. Na radiodiagnostické pracoviště přijme lékaře nebo lékařku. Nabízí moderní zázemí, špičkové vybavení, 6 týdnů dovolené a náborový příspěvek 300 tisíc korun. Na interní oddělení a oddělení ošetřovatelské péče přijme všeobecnou nebo praktickou sestru a fyzioterapeuta. Nabízí náborový příspěvek 50 tisíc korun, adekvátní finanční ohodnocení a podporu dalšího vzdělávání. Veškeré informace a další pracovní nabídky najdete na webu Nemocnice TGM Hodonín, nemoho.cz v sekci kariéra.
6: Hledáme současné hrdiny města Hodonína. Pomozte nám najít výjimečnou osobnost, firmu či společnost, která významně přispívá k rozvoji našeho města. Znáte někoho, kdo v tom nejlepším slova smyslu ovlivňuje život v Hodoníně? Dejte nám o nich vědět, aby jim mohlo město poděkovat udělením výroční ceny za rok 2026. Své návrhy můžete doručit písemně, e-mailem nebo osobně na Městský úřad Hodonín do 31. října. Více informací najdete na webu města www.hodonin.eu.
7: Koupil jsi to pečivo?
8: Jo.
7: Cože?
8: Jo, koupil.
7: A kde je? Ty jsi to jako celé sežral?
9: Tak dobré řemeslné pečivo, že se to nedá vydržet. Tomšejovi Břeclav, obchodní centrum M1 na Lidické. www.tomšejovi.cz.
10: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová plec v ceně 49,90 za 1 kg. Salátová okurka 1 kus za 14,90. A Bel řepkový olej 1 litr za 26,90. Lidl, to se vyplatí.
11: Když si chcete vybírat z tisíců poskytovatelů zdravotních služeb.
12: Když hledáte bohatou nabídku benefitů pro rodiny s dětmi.
13: Když jde o zdraví.
11: Přejděte k Lídrovi mezi zdravotními pojišťovnami a čerpejte z rekordního fondu prevence. K VZP můžete přestoupit už jen do konce září. VZP, jsme jedničky ve zdraví. Více na vzp.cz/ pojďte k nám.
14: Pořídit si vůz Škoda je teď prostě easy. Vyberte si z akčních modelů Fabia, Scala, Kamiq nebo Karoq nyní v metalických barvách zdarma. S prodlouženou zárukou a předplaceným servisem jen za 5400 korun. Akční modely Škoda easy. Jednoduše pro vás.
15: Vista Car Hodonín. Váš autorizovaný prodejce vozů Škoda. www.vistacar.cz.
16: Posloucháte Rádio Jih, je právě 12 hodin a 59 minut.
17: Kovošrot Bílá, výkup kovového odpadu a barevných kovů. Navštivte naše provozovny v Hroznové Lhotě a Velké nad Veličkou. Cena za hliníková litá kola 54 koruny za kilogram. www.kovošrotbíla.cz.
18: Rádio Jih, Jihomoravské zprávy.
19: Jihomoravský kraj dá 40 milionů na sportoviště, peníze míří i do Hodonína a Veselí nad Moravou a brněnský registr vozidel a řidičů už funguje bez omezení. Jihomoravský kraj podpoří výstavbu a opravy sportovišť částkou 40 milionů korun. O rozdělení peněz rozhodli krajští zastupitelé. Nejvyšší dotace 10 milionů korun zamíří na nový sportovní areál v Kuřimi. Po 5 milionech dostanou Blansko na zázemí fotbalového stadionu, Hodonín na rekonstrukci hrací plochy zimního stadionu a Sokol ve Veselí nad Moravou na obnovu svého objektu. Více než 4 miliony získají také Boskovice na nový povrch fotbalového hřiště. Kraj podpoří také rozšíření krytých tenisových kurtů v Tišnově nebo nové hřiště a atletiky gigantický ovál v Tasovicích. Podle vedení kraje mají investice sloužit hlavně dětem, sportovním klubům, školám i veřejnosti. Dalších téměř 6 milionů 800 tisíc korun kraj rozdělí na samotnou sportovní činnost, například házenkářské akademii v Hodoníně nebo mládežnické akademii Komety Brno. Registr vozidel a řidičů v Kounicově ulici v Brně se po více než měsíci vrátil do běžného provozu. Omezení způsobila silná srpnová bouřka, po které do budovy zatekla voda. Havárie vyřadila z provozu 8 z celkem 24 přepážek. Magistrát je dočasně nahradil pracovišti v kancelářích, kvůli tomu ale bylo odbavení lidí pomalejší. Od včerejška už registr funguje znovu bez omezení a všechny služby jsou dostupné v běžném režimu.
18: Rádio Jih, počasí.
16: Aktuálně převažuje větší oblačnost, místy se mohou objevit přehánky, večer by pak mělo oblačnosti ubývat. No a jak to vypadá na teploměrech? Veselí nad Moravou hlásí aktuálně 14 stupňů, Ratíškovice 13, Hrušky 15 a Hluk 14 stupňů.
8: Nastupuje nová generace oblíbeného SUV Hyundai Tucson. Než dorazí, využijte do prodej vozů stávající generace za velmi atraktivní ceny. Vista Car Kyjov a Hodonín, váš autorizovaný prodejce Hyundai.
18: Rádio Jih, doprava.
16: Zdravíme taky všechny řidiče na Zlínsku na trase z Napajedel na Bílovice u odbočky na Komárov. Havarovalo osobní auto, skončilo po nehodě v příkopu a během vyprošťování tam počítejte s omezením provozu. No a pozor si dejte taky na D1 na 196. kilometru na příjezdu do Brna z Vyškova. Bouralo tam osobní auto s nákladním a doprava tam pomalu, ale jistě zpomaluje.

0: Tohle byla Sophie Ellis Baxter, Murder on the Dance Floor, 9 minut po 1 hodině na rádiu Wave. Jestli jezdíte autem, tak to znáte. Najít místo na parkování někdy není žádná výhra. A když už ho konečně najdete, poslední, co chcete řešit, je nefungující parkovací automat. Právě s tím teď v Hodoníně pomůžou dva nové automaty v centru. Kde je najdete a co nově umí, řekneme už za chvilku na rádiu Wave, do té doby Kygo, IVM. Hezký poslech.
1: Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy. Yeah.

0: Malinovka a kapela z Podivína IVM právě teď zněla na rádiu Jižní Moravy. A jak většina z vás ví, naše rádio sídlí v Hodoníně a máme teď novinku přímo od nás tady z Hodonína. Kdo parkuje v centru, může teď na dvou místech nechat drobné klidně peněžence. Starší parkovací automaty za obchodním domem Iro a v příční ulici nahradili nové automaty, které už umožňují zaplatit i kartou. Město je vyměnilo hlavně kvůli tomu, že původní zařízení už byla častěji poruchová. Nové automaty jsou navíc připravené i na další změnu do budoucna. Při placení by se mohla zadávat i registrační značka auta. Stejnou techniku už mají také automaty na třídě Dukelských Hrdinů a ve Vrchlického ulici. Takže zase o něco příjemnější parkování v centru a zase o kousek lépe se nám tu bude žít. Díky městu, že se stará, a my se na rádiu vracíme k tomu, co nám jde nejlíp, a to k hitům pro dobrou náladu. Rockset, The Look a nebo Coldplay už za chvilku na rádiu jich. Příjemné odpoledne.
1: Pořiďte si prostorné SUV MG ZS již za 439 tisíc i se 7letou zárukou. Navštivte Jonál, prodejce MG v Hodoníně. www.jonal.cz. Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.

0: Rádio Jih. Nejposlouchanější rádio na Hodonínsku a Břeclavsku. Děkujeme.
1: Celý den tvý chyby hledám a večer se mi líbíš právě tím, co mě normálně ze židle zvedá. Nakonec na zadek mě posadí, někdy mám pocit, že žít se s tebou nedá. Třeba když míváš nálady, když je to nahoru a dolů, mám chuť zbalit.

0: i když přesto všechno tě mám rád. Občas tě zapomenu milovat, občas na tebe zapomenu. A i když přesto všechno tě mám rád, občas tě zapomenu milovat, občas na tebe zapomenu.
1: Je v úterý 22. září, ladíte rádio Jih, rádio Jižní Moravy, a i když se může zdát, že je teprve úterý, nenechte se zmást. Víkend se nezadržitelně blíží a já mám pro vás tip, kam vyrazit během nadcházejícího volna. Jestli máte rádi dobré jídlo, o víkendu si můžete udělat výlet do Kuřimy. Na náměstí 1. května tam v sobotu a v neděli dorazí Food Day Festival a nabídne street food z různých koutů světa. Od českého smažáku až po americký smashburger. No a nebude to jen o jídle, připravená je taky cirkusová akrobatická show, soutěže, dětská zóna se skákacím hradem a chybět nebude ani pivo nebo oblíbené prosecco. V sobotu festival poběží od 10 dopoledne do 7 večer, v neděli pak od 10 do 6 večer. No a to nejlepší na závěr, vstup na akci je zdarma, tak pokud ještě nemáte plány, tak sobota, neděle, Kuřim je jasná volba. Užívejte krásné úterní odpoledne.
2: Co jsem říkal, bez vedení to prostě nedrží. Teď se to úplně všude. Beton zdrhá, zastav to, haló?
3: Ano, dobrý den, tady Valens. Půjčovna vednění, něco se vám tam hroutí?
2: Všechno, zachraňte nás.
3: Samozřejmě, to je naše práce. Valens vám zařídí návrh, cenu, techniku i dopravu, a to pro firmy, tesaře i své pomocné stavitele.
2: O, děkuju.
3: To my děkujeme.
4: Valens.cz, jsme s vámi. Buďte s námi.
5: Společnost Top Centrum Car hledá uchazeče na pozici automechanik. Více informací najdete v sekci kariéra na webových stránkách www.topcentrumcar.cz.
6: Stavební firma Stavdomy je certifikovaným partnerem programu E4 Dům od Wienerbergeru. Nabízí moderní řešení pro vaše bydlení s důrazem na ekonomiku a efektivitu. Stavby nově realizuje také pomocí zdicího robota. Zajišťuje hrubé stavby, dokončovací práce i rekonstrukce. Pořádný dům bez starostí. Stavdomy.cz.
7: Hahaha, nábytek od Štacha.
8: A je to tady. Chystáme pro vás nábytek, jaký svět neviděl. Proto teď musíme vše vyprodat za skvělé ceny. Přijďte a využijte výprodejové slevy, a to vše na jednom místě v Břeclavi. Dům nábytku Štach.cz. Dům nábytku Štach.cz.
9: Máte chuť na pořádný steak, burger nebo tortilu? Restaurace U Piráta v Horoníně je tu pro vás. Tak přijďte. www.calipy.cz.
10: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
11: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
12: Ahoj, právě dnes si v Eurojackpotu můžete zahrát o poslední 4 Defendery. Stačí vsadit plný tiket a jste ve hře nejen o obří peníze, ale také o úžasný Land Rover Defender. Zkusíte to. Eurojackpot.
13: Klíče mám, světla jsou zasnutá, ale ne střešní okna. Ale co to dělám, ty se přece zavřou automaticky hned, jak začne pršet. Takže můžu vyrazit.
14: O jednu starost méně. Dálkově ovládaná střešní okna Velux s dešťovým senzorem hlídají tvůj domov. Zaregistruj se k poradenství zdarma na velux.cz.
15: S mým hlasem mi pomohla AI.
16: Puf, puf, miau.
15: Víte, že Penny pomáhá mazlíčkům v Česku? Já bych si strašně moc přál, aby každý mazlíček měl šťastný život. Proto Penny 3. a 4. října pořádá celonárodní sbírku na pomoc opuštěným mazlíčkům. Každá korunka se počítá. Penny, tlapky hezky česky.cz.

0: minut ladíte vlny rádia jich. Díky, že jste s námi. No a s námi ve studiu už je taky můj kolega, skvělý a jedinečný Vlasťa Macík.
1: Mě zajímalo, co ještit. Lehké slova, že? Je mi to úplně jasné.
0: Ty jsi to tušil.
1: Nazdar, Simone, Šimo a zdravím samozřejmě všechny posluchače rádia jich. Ale pojďme rovnou na ty dvě slova pospátku. To se ti bude líbit.
0: Dvě slova.
1: Jo, dvě slova. Ono to není těžké. Tak poslouchej. Je tam měkké i, jo. Inofelet. Ano, nepíš si to, co si tam píšeš. Inofelet, tak začni felet, co je tam na konci? Let.
0: No. Felet.
1: Inofelet.
0: Telefon?
1: Ano, telefoní, výborně. A druhé slovo, to už ti potom docvakne, rotarepo.
0: Operátor.
1: Ano, no vidíš
0: telefonní
1: to.
0: Telefonní operátor.
1: No vidíš
0: to, jak
1: si dobrý.
0: Asi minutu, no, tak vlastně nemůžu ale... tak rychle jak ty. Ale víš co, vzal jsem si tady čokoládičku za odměnu, že to zvládnu.
1: No vidíš
0: takže
1: to.
0: Takže zkusit teďka s ním.
1: No to můžeš si sníst a příště ne, že se to zase budeš psát.
0: Mě to stejně nepomohlo.
2: Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.

Rádio Jih. Žijeme Jižní Moravou a dění v našem regionu sledujeme v přímém přenosu. Už za chvíli aktuální jihomoravské zprávy. Let's go.

0: Posloucháte Rádio Jih, Rádio Jižní Moravy, tohle to jsou rumunští Ozone, Dragosta, Dintei. Co nás čeká za muziku takhle po 14. bude zpěvačka Ray, Where is my husband? Co se týká československé muziky, tak bude Verona, Na mě nečekej. A z 90. věřím tomu, že potěší Hathaway, What is love? Jihomoravský kraj chce po ministerstvu jasné pokyny k zavedení novely stavebního zákona. Také o tom budou mimo jiné další jihomoravské zprávy s Petrem Indrou. Já jsem Vlasta Macík a přejeme vám krásné úterní odpoledne.
1: Víš, jak na zeleninu? Vezmi Fermato, zalij to a máš hotový saláto. 100% bez chemikáto. Více na fermato.cz.
2: A pozor, od pondělí do pátku soutěžíme v odpoledním vysílání Rádia Jih o 500 korunové poukazy do e-shopu Fermato. Tak poslouchejte vysílání Vlasti Macíka mezi 14. až 18. hodinou a vyhrávejte.
3: Autobazary Top Centrum Car Kyjov a Hodonín nabízí široký výběr kvalitních a prověřených ojetých vozů. Top Centrum Car, váš autorizovaný partner Dasvelt Auto.
4: Autopark Kyjov, bezstarostný výkup vozidel. Uvažujete o prodeji vašeho vozidla? Volejte 777 111 171. Vy nikam nemusíte, my přijedeme za vámi. Vozidlo prohlédneme a na místě zaplatíme v hotovosti ihned a na ruku. Všechny formality z úřady vyřídíme za vás. Výkup vozidel Autopark Kyjov. Volejte 777 111 171.
5: Máte co nabídnout budoucím novomanželům? Staňte se vystavovatelem na akci Svatební den na zámku Valtice, která se koná 20.

0: listopadu 2026 v prostorách zimní jízdárny zámku Valtice. Představte své služby, produkty i značku přímo budoucím novomanželům. Registrace vystavovatelů právě probíhá na svatební den na zámku.com. Svatební den na zámku Valtice. Buďte u toho s námi.
1: Rohatec se zbarví. V pondělí 28. září se před kulturním domem v Rohatci koná Rainbow Run a nebo Rohatecká desítka 2026. Barevný běh pro děti, rodiče i širokou veřejnost. Jeden den, spousta barev, smíchu a zábavy. Nazujte tenisky, oblečte se do bílé a pojďte si zaběhat. Čekají vás Rainbow Boom, dětské soutěže, fotokoutek, skákací hrad, Wolfíkovy dobroty i malování s Petrem Přikrylem. Více na www.rohatec.cz.
2: Už je to tady. 25. září začíná podzimní výstava Zahrada věžky. Těšte se na živou hudbu, květinovou expozici, výstavu v komunitním domě a hlavně na široký výběr stánků. 25. až 28. září. Tak tedy autem či pěšky na Zahradu věžky. www.výstavavěžky.cz.
3: Hledáte elektrokolo, které vás bude bavit? Objevte DD Bike v Moravské Nové Vsi. Špičková elektrokola světových značek a jedinečná testovací trať, kde si můžete vyzkoušet naše testovací elektrokola. Přijeďte, nasedněte a poznejte ten rozdíl. DD Bike.cz.
4: Navštivte nejbližší koupelnové studio Ptáček ve svém regionu. Kvalitní značkové produkty za super ceny. Grafický návrh a doprava zdarma. Ptáček má jméno. Síť koupelnových studií a prodejen se vším pro topení, vodu a plyn.
5: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová plec v ceně 49,90 za 1 kg. Salátová okurka 1 kus za 14,90. A Bel řepkový olej 1 litr za 26,90. Lidl, to se vyplatí.
6: Pořídit si vůz Škoda je teď prostě easy. Vyberte si z akčních modelů Fabia, Scala, Kamiq nebo Karoq nyní v metalických barvách zdarma. S prodlouženou zárukou a předplaceným servisem jen za 5400 korun. Akční modely Škoda easy. Jednoduše pro vás.
7: Vistacar Hodonín, váš autorizovaný prodejce vozů Škoda. www.vistacar.cz.
8: Děcka, hezké odpoledne, blíží se nám 14. hodina.
9: Kovošrot Bílá, výkup kovového odpadu a barevných kovů. Navštivte naše provozovny v Hroznové Lhotě a Velké nad Veličkou. Cena za hliníková litá kola 54 koruny za kilogram. www.kovošrotbílá.cz.
10: Rádio Jih. Jihomoravské zprávy.
11: Jihomoravský kraj chce po ministerstvu jasné pokyny k zavedení novely stavebního zákona a Břeclav žádá více státních peněz na prevenci kriminality. Jihomoravský kraj vyzval ministerstvo pro místní rozvoj, aby stavebním úřadům poskytlo konkrétnější informace k zavádění novely stavebního zákona. Podnět vzešel od břeclavského starosty Svatopluka Pěčka, podle kterého úřady zatím nevědí dost podrobně, jak se mají na změny připravit. Novela počítá s výraznou reorganizací stavební správy. Vzniknout má centrální úřad rozvoje území, 14 krajských úřadů a 205 územních pracovišť. Nový systém se má zavádět postupně od roku 2027 a naplno fungovat od roku 2028. Ministerstvo už dříve vyslalo do regionu koordinátory, kteří mají s obcemi a úřady přípravu změn řešit. Jihomoravský kraj ale požaduje intenzivnější spolupráci a hlavně jasnější metodické pokyny pro samotné stavební úřady. Most mezi Lanžhotem a Slovenskými Kůty je o krok blíže rekonstrukcí. Jihomoravští silničáři už získali stavební povolení. Slovenská strana ho očekává začátkem října. Následovat má společný výběr stavební firmy tak, aby práce mohly začít příští rok. Rekonstrukce má trvat dvě stavební sezóny a provoz by se mohl obnovit nejdříve ve druhé polovině roku 2028. Náklady se odhadují na 205 milionů. Most je kvůli havarijnímu stavu zavřený od loňského ledna. Řidiči zatím mohou využívat bezplatný přeshraniční úsek dálnice D2. Břeclav chce získat větší podporu státu na projekty, které mají pomáhat předcházet kriminalitě. Město nyní ze svého platí 4 asistenty prevence kriminality, dříve jich bylo 6. Evropská dotace, ze které byli tito pracovníci financováni, totiž skončila. Starosta Svatopluk Pěček proto jednal se zástupci ministerstva vnitra o možnostech další podpory. Řešili se nejen peníze na asistenty a domovníky preventisty, ale také obnova kamerového systému, SOS hodinky pro seniory nebo značení jízdních kol. Podle města zazněl z ministerstva příslib, že v návrhu státního rozpočtu na příští rok by mohlo být na dotační programy prevence kriminality více peněz. Ministerstvo vnitra tyto dotační programy pro obce a kraje skutečně spravuje.
8: Tak se pojďme podívat na to, jak to vypadá aktuálně s venkovními teplotami na jihu a jihovýchodě Moravy. V Petrově měříte 15 stupňů Celsia, v Kosticích, v Hodoníně a ve Velehradě máte potom 14 na venkovním teploměru. Zítra ráno očekáváme skoro jasno nebo i jasno a ojedinělé mlhy. Během dne bude postupně polojasno až oblačno a odpoledne se mohou výjimečně objevit slabé přehánky. Večer se oblačnost přechodně zmenší. Nejvyšší středeční teploty na jižní Moravě 17 až 20, ve Zlínském kraji 16 až 20 stupňů.
7: Nastupuje nová generace oblíbeného SUV Hyundai Tucson. Než dorazí, využijte doprodej vozů stávající generace za velmi atraktivní ceny. Vista Car Kyjov a Hodonín. Váš autorizovaný prodejce Hyundai.
10: Rádio Jih. Doprava.
8: A podíváme se také na silnice, zdravíme všechny za volanty, momentálně nemáme hlášeny žádné dopravní nehody, což je výborné, palec hore a jezdíte tak i nadále. Na dálnici D1 mezi 169.5 až 167.5 kilometrem směrem na Prahu probíhá na krajnici sečení křovin, tak s tím počítejte, šťastnou cestu, ať už jedete kamkoliv, a my vám z rádia jich posíláme Headway, What is Love.

0: máte doma oslavence, toho, kdo dnes slaví narozeniny nebo svátek, tak v tom případě napište bez jakékoliv omáčky pouze jeho jméno, příjmení a kde bydlí a pošlete to na číslo 606 703 889. Jméno, příjmení a kde oslavenec bydlí 606 703 889. Které slovo dnes nesmím říct, abyste vyhráli poukaz v hodnotě 500 korun na e-shopu fermato.cz? Odpoledne. Ano, to je to slovo, které je od této chvíle pro mě zakázané, takže pokud bych jej vyslovil, okamžitě volejte do studia a když budete první, 500 poukaz na fermato.cz je váš a věřím tomu, že si tam opravdu vyberete. Mrkněte se pro jistotu na naše webové stránky www.radiojih.cz a já vám i sobě držím pěsti, abych to vydržel co nejdéle.
1: Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.

k dnešnímu svátku z Rádia Jih. Všechno nejlepší a gratulace letí tobě, kdo dnes 22. září slavíš narozeniny, stejně jako Matyášek Kučera z Hovorán, Sarah Magdalová z Vážan nebo Magda Kovářová ze Zlína.

0: 22. 9. je mimo jiné den podnikatelek, den kornoutů, den hobitů, den bílé čokolády, světový den bez aut a světový den nosorožců. Jednou z velkých osobností narozených právě 22. září je slavný italský operní zpěvák, tenorista Andrea Bocelli. A právě od něj bude moudro pro každý den. Tak dobře poslouchejte. Hodně lidí mi kdysi říkalo, vzdej to, jako slepec nikdy nebudeš úspěšný. Ale já to nevzdal. Nikdy nevzdávejte svoje sny a jděte si za nimi. No a když máme ten den bez aut, tak si dáme jeden vtípek na toto téma. Chlápek na den bez aut, chtě nechtě, vyrazí MHDčkem do práce. Ještě předtím, než opustí svého plechového miláčka na parkovišti, na těch pár hodin zkontroluje, jestli ho dobře pozamykal a pro jistotu nechá na sedadle lístek se vzkazem. Nádrž je prázdná, rádio nemám, motor je porouchaný. Po práci se zase MHDčkem vrátí k autu, vidí auto na cihlách a za stěračem lístek. Vzal jsem si kola, stejně jsou ti k ničemu.
1: Pořiďte si prostorné SUV MG ZS již za 439 tisíc i se 7letou zárukou. Navštivte Jonál, prodejce MG v Hodoníně. www.jonal.cz Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.

0: i ti ostatní, kteří zapnuli rádio jich až teď, tak dnešním zakázaným slovem, které nesmím říct, je odpoledne. Jak jsem říkal, teďka to neplatí. Jakmile řeknu odpoledne někdy ve vysílání a vy to uslyšíte, tak rozhodně volejte do studia na 518-345-678, protože jako první dostanete poukaz v hodnotě 500 korun do e-shopu Fermato.cz. A co nás čeká ve vysílání rádia jich dál? Při procházce po Velkých Bílovicích teď narazíte na něco nového a kromě čerstvého vzduchu si z ní možná odnesete i pár zajímavostí, které jste o městě dosud nevěděli. Držte vlnu na rádiu jich, po dalších třech hitech pro dobrou náladu uslyšíte víc.
1: Hledáte elektrokolo, které vás bude bavit? Objevte DD Bike v Moravské Nové Vsi. Špičková elektrokola světových značek a jedinečná testovací trať, kde si můžete vyzkoušet naše testovací elektrokola. Přijeďte, nasedněte a poznejte ten rozdíl. DD Bike.cz.
2: Už je to tady. 25. září začíná podzimní výstava Zahrada Vyšky. Těšte se na živou hudbu, květinovou expozici, výstavu v komunitním domě a hlavně na široký výběr stánků. 25. až 28. září. Tak tedy autem či pěšky na Zahradu Vyšky. www.výstavavyšky.cz.
3: Auto na celý měsíc zdarma? Ano, slyšíte správně. DR Automobiles je od 28. září do 4. října v Olympii v Brně. Čekají na vás stylové vozy už od 350 tisíc korun. A navíc můžete vyhrát jedno z nich na celý měsíc zdarma. Stačí přijít k expozici a zapojit se do soutěže. DR Automobiles. Auto, které vás může překvapit. Více na dr-automobiles.cz.
4: Autopark Kyjov. Bezstarostný výkup vozidel. Uvažujete o prodeji vašeho vozidla? Volejte 777 111 171. Vy nikam nemusíte, my přijedeme za vámi. Vozidlo prohlédneme a na místě zaplatíme v hotovosti ihned a na ruku. Všechny formality z úřady vyřídíme za vás. Výkup vozidel Autopark Kyjov. Volejte 777 111 171.
5: Zdraví není samozřejmost. A když se něco děje, je důležité mít někoho, kdo se postará. V OZP spojujeme lidský přístup s chytrými nástroji a včasnou pomocí, aby péče dávala smysl v každodenním životě. Zdravotní pojišťovna OZP. Péče o to nejcennější, co máte.
6: Jižní Morava, Hodonín a Kyjov. 889, Břeclav, 101.4, Brno, 105.

0: rádiu Jižní Moravy. Tohle to je zpěvačka Kylie Minogue. My vám přejeme krásný den vám přejeme z frekvencí rádia jich. Tak a jestli se jen tak rádi procházíte, teď máte o další důvod víc projít se po okolí Velkých Bílovic, jak se nám to i krásně rýmuje. Nově si totiž můžete cestu zpestřit i trochou poznávání. Město nechalo mimo zastavěnou část rozmístit 7 nových edukačních tabulí. Nejsou přitom jen o přírodě, dozvíte se na nich také zajímavosti o Velkých Bílovicích, místní krajině nebo vinařské tradici. Tabule jsou pro děti i dospělé a mají být hlavně hravým zastavením během procházky. Na jejich pořízení Velké Bílovice získali dotaci 208 tisíc korun a část nákladů doplatili ze svého, takže až příště vyrazíte kolem Bílovic pěšky, možná zjistíte, že i známé okolí dokáže ještě něčím překvapit. Do Velkých Bílovice samozřejmě zdravíme, přejeme vám hezký den a posíláme další hity pro dobrou náladu. Pozor, mimo jiné bude Jason Derulo, pokud vyjde čas, tak budou Atomic Kitten a hlavně bude Hodoňák jak poleno, Tomáš Karlík a Eliška Rusková s hitovkou Nedej se.
1: Břeclav ožije svatováclavskými slavnostmi. Od 25. do 27. září vás pod Břeclavským zámkem čeká víkend plný hudby, tradic a zábavy. Těšit se můžete na Vesnu, Petru Janů, IMT Smile, tradiční jarmark i nedělní krojový průvod. Bohatý program čeká také na děti a celé rodiny. Svatováclavské slavnosti v Břeclavi. Přijďte si je užít. Více informací na www.muzeum.bb.cz.
2: Plánujete koupy alespoň dvou vozů Škoda během 12 měsíců? Pak jste velkoodběratelem a máte nárok na extra slevu. Vistacar Hodonín. Váš autorizovaný prodejce vozů Škoda.
3: Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.

Žijeme Jižní Moravou a dění v našem regionu sledujeme v přímém přenosu. Už za chvíli aktuální jihomoravské zprávy.

máte naladěno rádiu Jih, rádiu Jižní Moravy, Atomic Kitten. Pomaličku jistě se nám blíží 15. hodina. Samozřejmě, že i na úvod se zase dozvíte, které slovo mám dneska zakázané vyslovovat, protože je to výhoda jenom a jenom pro vás, tak si na to počkejte. Nicméně, co se týká muziky, po 15. hodině budou Maroon 5, This Love.

0: co se týká těch novějších hitů, třeba vybírek Sad Girls. Kolega Petr Indra má pro vás připraveny další jihomoravské zprávy, v nich mimo jiné informace také o tom, že Jihomoravský kraj přidá téměř 5 milionů na bydlení a podnikání v menších obcích, tak si počkejte na podrobnosti. Já jsem Vlasta Macík a přejeme vám krásné úterý.
1: Víš, jak na zeleninu? Vezmi Fermato, zalij to a máš hotový saláto. 100% bez chemikáto. Více na fermato.cz.
2: A pozor, od pondělí do pátku soutěžíme v odpoledním vysílání Rádia Jih o 500 korunové poukazy do e-shopu Fermato. Tak poslouchejte vysílání Vlasti Macíka mezi 14. až 18. hodinou a vyhrávejte. Pizzerie Casa Mia v Hodoníně. Pizza, meníčka a pravá chuť Itálie. Přijďte a ochutnejte italské dobroty. www.salipi.cz.
3: Každý vinař Čipera nakupuje vinařské potřeby Lipera. Vinařské potřeby Lipera s akreditovanou laboratoří najdete v areálu u družstva ve Velkých Bílovicích. Nevíš? Nevadí. Lipera ti poradí. 602 74 74 84 www.lipera.cz.
4: Baví vás prodej a umíte německy? Přidejte se k týmu českého výrobce roštů a matrací firmy Ahorn ve Velkoši. Hledáme

0: flexibilitu, pravidelnou mzdu a benefity. Více o všech pozicích na www.ahorn.cz.
1: Co jsem říkal, bez vedení to prostě nedrží. Teče to úplně všude. Beton zdrhá. Zastav to. Haló?
2: Ano, dobrý den, tady Valens. Půjčovna vedení, něco se vám tam hroutí?
1: Všechno. Zachraňte nás.
2: Samozřejmě, to je naše práce. Valens vám zařídí návrh, cenu, techniku i dopravu, a to pro firmy, tesaře i své pomocné stavitele.
1: O, děkuju.
2: To my děkujeme.
3: Valens.cz. Jsme s vámi. Buďte s námi.
4: Panoramatická střecha. Prošívaný interiér. Praktické funkce. Obklopte se vším, co máte ve vozech Škoda rádi. Vyberte si z prvků naší mimořádné výbavy s cenovým zvýhodněním až 65 000 korun. Více na škodaauto.cz.
5: Je, schořela mi kulma.
6: To vyřeším. Mám přece Rychlárt. Kliknu na datar.cz, objednám a do 30 minut ti to zdarma vyzvednu.
7: Jednoduše objednáte, do půl hoďky u nás máte. Připravte jídlo raz dva s etapečenkou. Uvaří, upeče i ugriluje vše, odkuřete po bábovku. Datar, opravdový elektrospecialista.
8: Chcete si sednout tady, nebo asi spíš na zahrádce?
9: V pohodě, já ji přivážu k Barovce.
10: Podnikání není vždycky jednoduché, ale účet u Komerční banky ano. Ať už jste si otevřeli restauraci, nebo podnikáte jinak, sjednejte si účet v tarifu Start Business zdarma na kb.cz.
11: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února. A nyní přidáváme více než 130 produktů na praní a úklid pro ještě větší úsporu. Například Persil prací prášek, 45 dávek za novou běžnou cenu 249,90. Nebo tvoje Lidl značka Formel prací gel, 40 dávek za novou běžnou cenu 69,50. Lidl, to se vyplatí.
12: Vytvořeno s použitím AI.
13: Do KIK přichází vše pro pohodlí. Deky a polštáře, prostě moderní a elegantní. K tomu voné svíčky a osvěžovat vzduchu. Wellness pro smysly. Už od 99 korun. Pro chvíle pohody. Víc najdete v prodejnách. KIK. Víc než si myslíte.
14: Krásný den, blíží se nám 15. hodina.
15: Kovošrot Bílá, výkup kovového odpadu a barevných kovů. Navštivte naše provozovny v Hroznové Lhotě a Velké nad Veličkou. Cena za hliníková litá kola 54 koruny za kilogram. www.kovošrotbíla.cz.
16: Rádio Jih. Jihomoravské zprávy.
17: Jihomoravský kraj přidá téměř 5 milionů na bydlení a podnikání v menších obcích a stavba křižovatek ve Bzenci může nabrat zpoždění. Jihomoravský kraj navýší peníze na podporu bydlení a podnikání v rozvojově znevýhodněných oblastech. Místo původních 20 milionů korun rozdělí téměř 25 milionů, protože zájem obcí byl větší, než kraj očekával. Peníze mají pomoci hlavně tam, kde jsou horší podmínky pro další rozvoj, například s přípravou bydlení, stavebních pozemků nebo s opravami budov využitelných pro podnikání. Podporu dostane třeba sociální bydlení v Lužicích, výstavba v Kravsku nebo zasíťování pozemků ve Strachoticích. Další 1 250 000 korun kraj schválil pro Čejč na projekt, který má spojit bydlení s podnikáním. Celkem letos dorazilo 40 žádostí a 7 dalších projektů zatím zůstává v zásobníku. Společnost Fosfa v Břeclavi otevřela ve svém areálu novou budovu se 4 moderními učebnami pro studenty třídy F. Do objektu výukových prostor a technického vybavení investovala celkem 100 milionů. Projekt vznikl ve spolupráci Fosfy, střední školy Edvarda Beneše a fakulty strojního inženýrství VUT v Brně. Studenti se v nových prostorách v Břeclavi zaměří hlavně na automatizaci, robotizaci a práci s moderními technologiemi. Stavba křižovatek ve Bzenci by mohla nabrat zpoždění. Ředitelství silnic a dálnic podle města připustilo možné komplikace kvůli přeložce plynu a archeologickému průzkumu. Oficiální informace ale zatím radnice nemá. Město zároveň není spokojené s pracovním nasazením dodavatele a opakovaně urguje jeho i investora stavby.
16: Rádio Jih. Počasí.
14: 16 stupňů Celsia aktuálně měříte v Němčičkách, 13 na venkovním teploměru, potom máte ve Veselí nad Moravou, v Kněždubu a v Bílovicích u Uherského Hradiště. Zítra ráno očekáváme skoro jasno nebo i jasno a ojedinělé mlhy. Během dne bude postupně polojasno až oblačno a v čase mezi pravým polednem a podvečerem se mohou výjimečně objevit slabé přehánky. Večer se oblačnost přechodně zmenší. Nejvyšší středeční teploty na jižní Moravě 17 až 20, ve Zlínském kraji 16 až 20 stupňů Celsia.
18: Nastupuje nová generace oblíbeného SUV Hyundai Tucson. Než dorazí, využijte do prodej vozů stávající generace za velmi atraktivní ceny. Vista Car Kyjov a Hodonín. Váš autorizovaný prodejce Hyundai.
16: Rádio Jih. Doprava.
14: A pojďme se podívat také na silnice na průtahu Brnem. V opuštěné ulici bourala dvě osobní auta, provoz je tam částečně omezen a na dálnici D2 na 16. kilometru ve směru do Bratislavy bouralo osobní auto s nákladákem. Kolona se nedvoří. Tak vám přejeme šťastnou cestu, ať už jedete kamkoliv. A já jenom připomenu, že po dalších dvou hitech pro dobrou náladu vám prozradíme jméno slovo, které je pro mě dneska tabu, nesmím ho vyslovit, protože pokud se tak stane, tak vy z toho vytěžíte a dostanete poukaz. Jaký? To uslyšíte po dvou hitech pro dobrou náladu.

0: posloucháte Rádio Jih, Rádio Jižní Moravy, čerstvá rajčata nebo borůvky klidně uprostřed noci. Samo, že to jde. Na známém místě začaly fungovat další nové samoobslužné automaty s ovocem a zeleninou a více o nich uslyšíte po další dvojce hitů pro dobrou náladu. Postarali se o to Kabáti a taky Enrique Iglesias. Tak a jaké je pro mě dnešní zakázané slovo? Prozradím vám ho, aby se dostalo k dalším uším a proto to teď neplatí, ale připravte si telefonní číslo 518-345-678, protože jakmile dnes z mých úst během vysílání uslyšíte a vyletí slovo odpoledne, ano, odpoledne, je to pro vás signál, abyste volali do studia. Pro toho nejrychlejšího potom máme připravený poukaz v hodnotě 500 korun na nákup v e-shopu fermato.cz. Tak se podívejte pro jistotu taky na naše webové stránky www.radiojih.cz. Musím říct, že se dneska držím, musím to zaklepat. Ano, držím se. Tak ještě jednou připomínám, nesmím říct slovo odpoledne. Jakmile ho řeknu, tak vyvoláte sem k nám do studia na 518-345-678. Držím si pěsti.
1: Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.
0: A tady máte v tom krásném dni, vlastně odpolední můžu říct. Takže tady máte v krásném odpolední Kabáty. Jo, jestli...

0: Datem 22. září máte naladěno Rádio Jih, Rádio Jižní Moravy. Díky za to, že posloucháte, a pozor, když vám večer dojdou rajčata nebo dostanete chuť na čerstvé ovoce, tak zůstaňte v klidu, pokud teda jste z okolí Mutěnic. Na Brněnské ulici číslo 1291 v bývalé prodejně u Skleníku začaly totiž fungovat samoobslužné automaty. Přístupné jsou 24/7, to znamená 24 hodin, 7 dní v týdnu, a aktuálně v nich najdete rajčata, borůvky nebo maliny. Sortiment se má do budoucna ještě rozšiřovat. Obsluha je jednoduchá, vyberete zboží, zadáte jeho číslo a zaplatíte kartou. Pozor, hotovost automaty nepřijímají. Tak do Mutěnic samozřejmě zdravíme, už za chviličku pošleme další hity pro dobrou náladu. Bude BB Rexha, Maroon 5 anebo taky Liquido a jejich Narkotik.
1: Pořiďte si prostorné SUV MG ZS již za 439 tisíc i se 7letou zárukou. Navštivte Jonál, prodejce MG v Hodoníně, www.jonal.cz. Rádio Jih. Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.

0: Rádio Jižní Moravy, máme 15 hodin 28 minut. Dnešní zakázané slovo, které nesmím říct, je to, co je právě teďka, to znamená, že to není ani pravé poledne, není to ani podvečer, není to ani ráno, ale přesně to, co teďka je, to je dneska moje zakázané slovo. Když ho uslyšíte, tak volejte do studia. Tak a na kterém místě se v sobotu cesty rozzáří lampiony a loučemi, o tom bude řeč na rádiových po dalších třech hitech pro dobrou náladu. Držte vlnu na jihu, protože přidáme ještě jeden tip navíc. Mezitím No Name Žili, Ava Max a nebo taky Olivia Rodrigo.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová plec v ceně 49,90 za 1 kg. Salátová okurka 1 kus za 14,90. A Bel řepkový olej 1 litr za 26,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Hledáte elektrokolo, které vás bude bavit? Objevte DD Bike v Moravské Nové Vsi. Špičková elektrokola světových značek a jedinečná testovací trať, kde si můžete vyzkoušet naše testovací elektrokola. Přijeďte, nasedněte a poznejte ten rozdíl. DD Bike.cz.
3: Už je to tady. 25. září začíná podzimní výstava Zahrada Věšky. Těšte se na živou hudbu, květinovou expozici, výstavu v komunitním domě a hlavně na široký výběr. Výběr stánků 25. až 28. září. Tak tedy autem či pěšky na zahradu Věšky. www.výstavavěšky.cz.
4: Navštivte nejbližší koupelnové studio Ptáček ve svém regionu. Kvalitní značkové produkty za super ceny. Grafický návrh a doprava zdarma. Ptáček má jméno. Síť koupelnových studií a prodejen se vším pro topení, vodu a plyn.
2: Společnost Top Centrum Car hledá uchazeče na pozici automechanik. Více informací najdete v sekci kariéra na webových stránkách www.topcentrumcar.cz.
5: Když si chcete vybírat z tisíců poskytovatelů zdravotních služeb.
6: Když hledáte bohatou nabídku benefitů pro rodiny s dětmi.
7: Když jde o zdraví.
8: Přejděte k Lídrovi mezi zdravotními pojišťovnami a čerpejte z rekordního fondu prevence. K VZP můžete přestoupit už jen do konce září.
9: VZP. Jsme jedničky ve zdraví. Více na vzp.cz/ pojďte k nám.
10: Honda přiváží akční nabídku pro všechny své hybridní modely. Vyberte si rodinné CR-V nebo městské HR-V a získejte skvělé SUV se zvýhodněním až 140 000 korun. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň. Honda. The power of dreams.
11: Chystáte se stavět? Když stavba, tak i Tong. Vsaďte na osvědčený stavební systém a nyní využijte speciální limitovanou nabídku. Pozor, jen do 25. září. Nejvýhodnější nabídku získáte na xela.cz/itong. Itong. Domov na prvním místě.

0: díky za to. Tohle to je Olivia Rodrigo, Drop Dead. No a kdo chce zažít Zlínskou zoo trochu jinak, měl by si poznačit do kalendáře, že v sobotu se vyplatí zůstat v Zoo Lešná až do večera. Po frekvencích rádia jich teď míříme tam, kde nás posloucháte na 98 FM, tedy do Zlína a okolí. V sobotu totiž startují ve Zlínské zoo oblíbené večerní prohlídky, při kterých areál rozzáří lampiony, lampy a louče. Vyrazit můžete třeba na dvouhodinovou prohlídku zoo s průvodcem, přičemž první skupina vyráží v 6:30 večer a zajímavý program chystá také zámek Lešná. Tady si budete moct rozluštit záhadu zmizelého vzácného náhrdelníku. Vybrané pavilony a expozice Zoo Lešná zůstanou v sobotu otevřené až do 9 večer a samotná zoo zavře o 9:30. Na večerní prohlídky můžete kromě této soboty zajít potom ještě v sobotu 3. a 10. října.
1: Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.

projdeme jižní Moravou a dění v našem regionu sledujeme v přímém přenosu. Už za chvíli aktuální jihomoravské zprávy.

0: vyslovit a díky tomu, když ho vyslovím, tak od nás dostanete poukaz v hodnotě 500 korun na nákup v e-shopu fermato.cz. Co se týká muziky po 16. bude David Guetta Run Run River. Z československých hitů si dáme Evu Farnou, její Na ostří nože. A z těch starších věcí Ricky Martin, Livin' La Vida Loca. Václav žádá více státních peněz na prevenci kriminality. Také o tom budou další humorovské zprávy, které si pro vás připravil kolega Petr Indra. Já jsem Vlasta Macík a přejeme vám krásné úterý.
1: Víš, jak na zeleninu? Vezmi Fermato, zalij to a máš hotový saláto. 100% bez chemikáto. Více na fermato.cz.
2: A pozor, od pondělí do pátku soutěžíme v odpoledním vysílání Rádia Jih o 500 korunové poukazy do e-shopu Fermato. Tak poslouchejte vysílání Vlasti Macíka mezi 14. až 18. hodinou a vyhrávejte.
3: Koupil jsi to pečivo?
4: Jo.
3: Cože?
4: Jo, koupil.
3: A kde je? Ty jsi to jako celé sežral?
5: Tak dobré řemeslné pečivo, že se to nedá vydržet. Tomšejovi Břeclav, obchodní centrum M1 na Ledické. www.tomšejovi.cz.
6: Každý vinař Čipera nakupuje vinařské potřeby Lipera. Vinařské potřeby Lipera s akreditovanou laboratoří najdete v areálu u družstva ve Velkých Bílovicích. Nevíš? Nevadí. Lipera ti poradí. 602 74 74 84 www.lipera.cz.
7: Co jsem říkal, bezvedení to pro tebe drží. Teď se to úplně všude. Beton zdrhá. Zastav to. Haló?
8: Ano, dobrý den, tady Valens. Půjčovna Bednění, něco se vám tam hroutí?
7: Všechno. Zachraňte nás.
8: Samozřejmě, to je naše práce. Valens vám zařídí návrh, cenu, techniku i dopravu, a to pro firmy, tesaře i své pomocné stavitele.
7: O, děkuju.
8: To my děkujeme.
9: Valens.cz. Jsme s vámi. Buďte s námi.
10: Nemocnice TGM Hodonín hledá nové kolegy. Na radiodiagnostické pracoviště přijme lékaře nebo lékařku. Nabízí moderní zázemí, špičkové vybavení, 6 týdnů dovolené a náborový příspěvek 300 tisíc korun. Na interní oddělení a oddělení ošetřovatelské péče přijme všeobecnou nebo praktickou sestru a fyzioterapeuta. Nabízí náborový příspěvek 50 tisíc korun, adekvátní finanční ohodnocení a podporu dalšího vzdělávání. Veškeré informace a další pracovní nabídky najdete na webu nemocnice TGM Hodonín nemho.cz v sekci kariéra.

0: hledáme současné hrdiny města Hodonína. Pomozte nám najít výjimečnou osobnost, firmu či společnost, která významně přispívá k rozvoji našeho města. Znáte někoho, kdo v tom nejlepším slova smyslu ovlivňuje život v Hodoníně? Dejte nám o nich vědět, aby jim mohlo město poděkovat udělením výroční ceny za rok 2026. Své návrhy můžete doručit písemně, e-mailem nebo osobně na Městský úřad Hodonín do 31. října. Více informací najdete na webu města www.hodonin.eu.
1: Zdraví není samozřejmost. A když se něco děje, je důležité mít někoho, kdo se postará. V OZP spojujeme lidský přístup s chytrými nástroji a včasnou pomocí, aby péče dávala smysl v každodenním životě. Zdravotní pojišťovna OZP. Péče o to nejcennější, co máte.
2: Pořídit si vůz Škoda je teď prostě easy. Vyberte si z akčních modelů Fabia, Scala, Kamiq nebo Karoq nyní v metalických barvách zdarma. S prodlouženou zárukou a předplaceným servisem jen za 5400 korun. Akční modely Škoda easy. Jednoduše pro vás.
3: Vista Car Hodonín, váš autorizovaný prodejce vozů Škoda. www.vistacar.cz.
4: Hezký den, posloucháte Rádio Jih, blíží se nám 16. hodina.
5: Kovošrot Bílá, výkup kovového odpadu a barevných kovů. Navštivte naše provozovny v Hroznové Lhotě a Velké nad Veličkou. Cena za hliníková litá kola 54 koruny za kilogram. www.kovošrotbíla.cz.
6: Rádio Jih. Jihomoravské zprávy.
7: Jihomoravský kraj chce po ministerstvu jasné pokyny k zavedení novely stavebního zákona a Břeclav žádá více státních peněz na prevenci kriminality. Jihomoravský kraj vyzval ministerstvo pro místní rozvoj, aby stavebním úřadům poskytlo konkrétnější informace k zavádění novely stavebního zákona. Podnět vzešel od břeclavského starosty Svatopluka Pěčka, podle kterého úřady zatím nevědí dost podrobně, jak se mají na změny připravit. Novela počítá s výraznou reorganizací stavební správy. Vzniknout má centrální úřad rozvoje území, 14 krajských úřadů a 205 územních pracovišť. Nový systém se má zavádět postupně od roku 2027 a naplno fungovat od roku 2028. Ministerstvo už dříve vyslalo do regionu koordinátory, kteří mají s obcemi a úřady přípravu změn řešit. Jihomoravský kraj ale požaduje intenzivnější spolupráci a hlavně jasnější metodické pokyny pro samotné stavební úřady. Most mezi Lanžhotem a Slovenskými Kůty je o krok blíže rekonstrukcí. Jihomoravští silničáři už získali stavební povolení. Slovenská strana ho očekává začátkem října. Následovat má společný výběr stavební firmy tak, aby práce mohly začít příští rok. Rekonstrukce má trvat dvě stavební sezony a provoz by se mohl obnovit nejdříve ve druhé polovině roku 2028. Náklady se odhadují na 205 milionů. Most je kvůli havarijnímu stavu zavřený od loňského ledna. Řidiči zatím mohou využívat bezplatný přeshraniční úsek dálnice D2. Břeclav chce získat větší podporu státu na projekty, které mají pomáhat předcházet kriminalitě. Město nyní ze svého platí 4 asistenty prevence kriminality, dříve jich bylo 6. Evropská dotace, ze které byli tito pracovníci financováni, totiž skončila. Starosta Svatopluk Pěček proto jednal se zástupci ministerstva vnitra o možnostech další podpory. Řešili se nejen peníze na asistenty a domovníky preventisty, ale také obnova kamerového systému, SOS hodinky pro seniory nebo značení jízdních kol. Podle města zazněl z ministerstva příslib, že v návrhu státního rozpočtu na příští rok by mohlo být na dotační programy prevence kriminality více peněz. Ministerstvo vnitra tyto dotační programy pro obce a kraje skutečně spravuje.
6: Rádio Jih. Počasí.
4: Ve Zlíně vám ukazuje teploměr 13 stupňů Celsia, ve Strážovicích 14, v Šakvicích a v Polešovicích potom 15 stupňů Celsia. Zítra ráno očekáváme skoro jasno nebo i jasno a ojedinělé mlhy. Během dne bude postupně polojasno až oblačno a v čase před podvečerem se mohou výjimečně objevit slabé přehánky. Večer se oblačnost přechodně zmenší. Nejvyšší středeční teploty na jižní Moravě 17 až 20 stupňů Celsia, ve Zlínském kraji 16 až 20.
3: Nastupuje nová generace oblíbeného SUV Hyundai Tucson. Než dorazí, využijte doprodej vozů stávající generace za velmi atraktivní ceny. Vista Car Kyjov a Hodonín. Váš autorizovaný prodejce Hyundai.
6: Rádio Jih. Doprava.
4: A pojďme se podívat také na silnice. V Brně, v Forgesově ulici za Královopolským tunelem se střetlo osobní auto s nákladákem. Počítejte se zdržením a připomínám, že podobná nehoda se dořešuje na dálnici D2 na 16. kilometru ve směru do Bratislavy. Ať už jedete kamkoliv, přejeme vám z rádia jejich šťastnou cestu.
6: Hrajeme hity pro dobrou náladu. Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.
4: A už za chvíli vám taky prozradím slovo, které dneska je zakázané a nesmím ho vyslovit. Tak držte vlnu na jihu.

0: Po dalších dvou hitech pro dobrou náladu zamíříme tady přes frekvenci rádia jich do Slavkova. Obyvatele tam totiž čeká na víc než dva roky výrazná změna. Omezení nastanou pro řidiče, parkování i pěší. Více uslyšíte po další dvojice hitů pro dobrou náladu, konkrétně když dospívá Eva Farná na ostří nože. Tak ještě jednou a možná už naposled si teď na rádiu jich připomeneme zakázané slovo, tedy slovo, které dnes ve vysílání nemůžu říct, protože bych tak musel rozdat poukaz v hodnotě 500 korun na nákup v e-shopu fermato.cz. Nebojte se, zase takový nejsem, že bych vám ho nedal, to samozřejmě ano. Tak to slovo, na které si dnes mám dávat já pozor, a v tuto chvíli to neplatí, protože je to připomínka soutěže, to slovo je odpoledne, jo? Takže já dneska nesmím říct odpoledne. Pokud ho uslyšíte z mých úst v následující hodině, tak rozhodně volejte do studia na číslo 518 345 678, protože ten, kdo bude první, tak ode mě dostane poukaz v hodnotě 500 korun do e-shopu fermato.cz. Mrkněte se na e-shop, mrkněte se taky na naše webové stránky www.radiojih.cz.
1: Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.
0: A si představte, teď tady byl Honza, kolega, říká, tak já jdu, hezké odpoledne.

0: David Guetta, Run, Run, River. 16:13, to je aktuální čas, vy posloucháte Rádio Jich a dobře posloucháte Rádio Jich, tak za to jsme samozřejmě moc a moc rádi. Já v tuhletu chvíli už přivítám na telefonní lince Tomáše, přeju krásné a teď už to můžu říct odpoledne. Čau Tome.
1: Zdravím, ahoj.
0: Ahoj Tome, tak prosím tě, ty jsi správně zaslechl to zakázané slovo. Jak dlouho jsi prosím tě poslouchal, jak dlouho jsi na to čekal?
1: No já jsem dneska od rána, vlastně já jsem doma, tak od rána poslouchám Rádio Jich, takže jsem celý den.
0: Tak to je pohoda, super. Pro tebe Tome samozřejmě poukaz v hodnotě 500 korun do e-shopu fermato.cz. Já jenom připomenu, že jsou tam fermentované rajčatové zálivky, skvělé řešení pro rychlé salát. Stačí zalít a máš perfektně dochuceno. Křupavé sečuánské oleje, pálivé i nepálivé varianty, orleánské jablečné octy a ochucené soli. Ty osobně máš rád tady takové ostřejší věci třeba, anebo to budeš mít třeba jako i dárek pro někoho?
1: No já právě bych to měl jako dárek pro rodiče, tak to věnu rodičům jako dárek, něco vybereme, jo?
0: No super, máme no tak to máme dvojnásobnou radost. Tak to má ještě jednou velká gratulace, měj se krásně a já ti pošlu ten kód, který potom budeš zadávat právě na e-shopu fermato.cz do SMSky. Měj se, čauko.
1: Ano, děkuju všem, přeju hezký den, ahojte, ahoj.
0: Tak a vy ostatní, nebuďte smutní, protože i zítra přijde tady tahle ta možnost, kdy já zase od našeho šéfa dostanu nějaké zakázané slovo a to bude signál, že pro vás budeme mít opět další poukaz v hodnotě 500 korun do e-shopu fermato.cz.
2: Rádio Jih. Hrajeme hity pro dobrou náladu.
0: Tak vám mezi tím posíláme další hit pro dobrou náladu. Je to Eva Farná Na ostří nože a už za chviličku hned po ní teda vyrazíme do toho slibovaného Slavkova. Přejeme vám krásný den z Rádiem Jih. Je 16:15.

0: Pořiďte si prostorné SUV MG ZS již za 439 tisíc i se 7letou zárukou. Navštivte Jonál, prodejce MG v Hodoníně, www.jonal.cz.
1: Máme 16 hodin, 19 minut, vy posloucháte Rádio Jih, Rádio Jižní Moravy a ve Slavkově u Brna začne příští středu 30. září rozsáhlá rekonstrukce Koláčkova náměstí. Podle současného plánu mají práce trvat až do září 2028, takže centrum města čekají více než 2 roky omezení. Samotné náměstí bude během rekonstrukce uzavřené a postupně se bude měnit také doprava a parkování v okolních ulicích. Třeba ve Fignerově ulici se znovu zavede jednosměrný provoz od pošty. První etapa se zaměří na chodníky a parkovací místa na západní straně náměstí mezi Slovákovou a Brněnskou ulicí. Lidé, kteří bydlí přímo v dotčené oblasti, dostanou podrobnosti o vjezdu, zásobování a přístupu k domům také do schránek. Město Slavkov u Brna chce aktuální změny průběžně zveřejňovat na svém webu, v rozhlase a v aplikaci Slavkov u Brna. Tak do Slavkova u Brna samozřejmě zdravíme a teď už posíláme další trojku hitů pro dobrou náladu. Ricky Martin a budou taky opět a Radeček jejich hory.
2: Rádio Jih, Rádio Jižní Moravy.

0: 16 hodin, skoro 31 minut. Stovky metrů dlouhé fronty a lidé, kteří si přistali opravdu hodně. Ano, je pravda, že jeden z důvodů byl, aby mohli poslouchat ranní jízdu s Lukášem Makovcem, ale ještě jeden důvod měli, aby si natáhli budíka na brzo. Podrobnosti uslyšíte na jihu, jakmile dospívá Luis Fonsi svoji hitovku Despacito.
1: Nábytek očtacha. A je to tady. Chystáme pro vás nábytek, jaký svět neviděl. Proto teď musíme vše vyprodat za skvělé ceny. Přijďte a využijte výprodejové slevy a to vše na jednom místě v Břeclavi. Dům nábytku štach.cz. Dům nábytku štach.cz.
2: Už je to tady. 25. září začíná podzimní výstava Zahrada věšky. Těšte se na živou hudbu, květinovou expozici, výstavu v komunitním domě a hlavně na široký výběr stánků. 25. až 28. září. Tak tedy autem či pěšky na Zahradu věšky. www.výstavavěšky.cz.
3: Relax klub Lipovka v Hodoníně. Místo pro vaše tělo i odpočinek. Fitness, kardio, aerobní sál, sauna a pohodlné parkování. Ubytování v klimatizovaném penzionu. Přijďte www.salipy.cz.
4: Honda přiváží akční nabídku pro všechny své hybridní modely. Vyberte si rodinné CR-V nebo městské HR-V a získejte skvělé SUV se zvýhodněním až 140 tisíc korun. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň. Honda. The power of dreams.
5: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
6: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
7: Ahoj, právě dnes si v Eurojackpotu můžete zahrát o poslední 4 Defendry. Stačí vsadit plný tiket a jste ve hře nejen o obří peníze, ale také o úžasný Land Rover Defender. Zkusíte to, Eurojackpot.
8: Klíče mám, světla jsou zasnutá, ale ne střešní okna. Ale co to dělám, ty se přece zavřou automaticky hned, jak začne pršet. Takže můžu vyrazit.
9: O jednu starost méně. Dálkově ovládaná střešní okna Velux s dešťovým senzorem hlídají tvůj domov. Zaregistruj se k poradenství zdarma na velux.cz.
10: Pořídit si vůz Škoda je teď prostě easy. Vyberte si z akčních modelů Fabia, Scala, Kamiq nebo Karoq nyní v metalických barvách zdarma. S prodlouženou zárukou a předplaceným servisem jen za 5400 korun. Akční modely Škoda easy. Jednoduše pro vás. Více na škodaauto.cz.
11: Jižní Morava, Hodonín a Kyjov 889, Břeclav 101.4, Brno 105.1.

0: Luis Fonsi Despacito na frekvencích Rádia Jih, Rádia Jiží Moravy a pozor, Česká národní banka dnes začala vydávat speciální 5000 bankovku k výročí 100 let od vzniku Národní banky Československé a zájem byl opravdu veliký. Dlouhá fronta se dopoledne vytvořila třeba i před pobočkou České národní banky v Brně. Výročních bankovek vzniklo 200 tisíc a stále jde o běžné platidlo v hodnotě 5000 korun. Od klasické 5000 se liší hlavně speciálním lesklým přítiskem na přední straně, který mění barvu podle světla a úhlu pohledu. Je na něm výroční logo, portréty Tomáše Garrigua Masaryka a také, což úplně teda jako čumím, QR kód. Jeden člověk si může odnést maximálně 3 kusy. Bankovky vydávají pobočky České národní banky v Praze, Brně, Ostravě a Hradci Králové do vyprodání zásob a zaplatit za ně je možné pouze hotově. Tak zdravíme všechny ty, kteří čekali, až se dočkali. No a místo 5000 jim posíláme další hity pro dobrou náladu. Tomáš Klus nebo Offenbach.
1: V sobotu 26. září vás zveme do Sedlece u Mikulova na tradiční sedlecké vinobraní. Těšit se můžete na celý sortiment vín, burčák, čerstvý vinný mošt, gastronomické speciality i ukázky historického zpracování hroznů s účastí návštěvníků. V dobré náladě zahrají cymbalová muzika Hodci a Jiří Zoniga s kapelou. Pro děti budou připraveny klaunice Vicky a Kiki. Začátek v 10 hodin, vstup zdarma.
2: Rádio Jih, Rádio Jižní Moravy.

0: 16 hodin 56 minut, posloucháte Rádio Jih, Rádio Jižní Moravy, tohleto jsou Offenbach a cože nás čeká za muziku po 17. hodině, bude třeba Vesna Vínečko. To je něco z těch novějších věcí, ze starších Gigi De Agostino, L'Amour Toujours. A z roku 2025 Taylor Swift, The Fate of Ophelia. Já jsem Vlastně Macík, už za chvíli kolega Petr Indra s dalšími jihomoravskými zprávami, v nich mimo jiné informace o tom, že stavba křižovatek ve Bzenci může nabrat zpoždění, tak si počkejte na podrobnosti.
1: Víš, jak na zeleninu? Vezmi Fermato, zalij to a máš hotový saláto. 100% bez chemikáto. Více na fermato.cz.
2: A pozor, od pondělí do pátku soutěžíme v odpoledním vysílání Rádia Jih o 500 korunové poukazy do e-shopu Fermato. Tak poslouchejte vysílání Vlasti Macíka mezi 14. až 18. hodinou a vyhrávejte.
3: Zoo Hodonín, svět zvířat na kraji Dubravy. Ideální místo pro celou rodinu. Množství zvířat, dětské hřiště, občerstvení, co víc si můžete přát. Tak neseďte doma a pojďte do Zoo Hodonín. www.zoo-hodonin.cz.
4: Každý vinař Čipera nakupuje vinařské potřeby Lipera. Vinařské potřeby Lipera s akreditovanou laboratoří najdete v areálu u družstva ve Velkých Bílovicích. Nevíš? Nevadí. Lipera ti poradí. 602 74 74 84 www.lipera.cz.
5: Společnost Metal Kyjov hledá do svého týmu nové kolegy. Jedná se o pozice zámečník svářeč TIK pro výrobní a montážní práce a instalatér potrubář pro instalace potrubních rozvodů a tepelné techniky. Požadováno je odborné vyučení v oboru a řidičský průkaz skupiny B. Více informací na www.metal-kyjov.cz.
6: Máte co nabídnout budoucím novomanželům? Staňte se vystavovatelem na akci Svatební den na zámku Valtice, která se koná 21. listopadu 2026 v prostorách zimní jízdárny zámku Valtice. Představte své služby, produkty i značku přímo budoucím novomanželům. Registrace vystavovatelů právě probíhá na svatebnidennazamku.com. Svatební den na zámku Valtice. Buďte u toho s námi.
7: Za chvilku jsem zpátky, jedu natankovat na Shell.

0: Tak vem máslo a křupavé pečivo. Jo, a ještě jogurty.
1: Jedu ale jen na čerpačku.
0: Já vím. Na čerpacích stanicích Shell s Bella Stop & Shop natankuješ auto i ledničku.
2: Zastavte se po cestě na kvalitní nákup za výhodné ceny. Bella Stop & Shop na čerpacích stanicích Shell.
3: Na boku nebo na zádech? Přijďte nám do prodejen pro spánku ukázat, jak se vám spí nejlépe a my to ostatní zařídíme. V prodejnách pro spánek si vše vyzkoušíte a naši experti vám poradí, jak zdravě spát. Jsme vám všude na blízku. Pro spánek. Spěte lépe, žijte lépe.
4: Pořídit si vůz Škoda je teď prostě easy. Vyberte si z akčních modelů Fabia, Scala, Kamiq nebo Karoq nyní v metalických barvách zdarma. S prodlouženou zárukou a předplaceným servisem jen za 5400 korun. Akční modely Škoda easy. Jednoduše pro vás.
5: Vistacar Hodonín. Váš autorizovaný prodejce vozů Škoda. www.vistacar.cz.
6: Pozor, pozor, blíží se nám 17. hodina.
7: Kovošrot Bílá, výkup kovového odpadu a barevných kovů. Navštivte naše provozovny v Hroznové Lhotě a Velké nad Veličkou. Cena za hliníková litá kola 54 koruny za kilogram. www.kovošrotbílá.cz.
8: Rádio Jih. Jihomoravské zprávy.
9: Jihomoravský kraj přidá téměř 5 milionů na bydlení a podnikání v menších obcích a stavba křižovatek ve Vzenci může nabrat zpoždění. Jihomoravský kraj navýší peníze na podporu bydlení a podnikání v rozvojově znevýhodněných oblastech. Místo původních 20 milionů korun rozdělí téměř 25 milionů, protože zájem obcí byl větší, než kraj očekával. Peníze mají pomoci hlavně tam, kde jsou horší podmínky pro další rozvoj, například s přípravou bydlení, stavebních pozemků nebo s opravami budov využitelných pro podnikání. Podporu dostane třeba sociální bydlení v Lužicích, výstavba v Kravsku nebo zasíťování pozemků ve Strakoticích. Další 1 250 000 korun kraj schválil pro Čejč na projekt, který má spojit bydlení s podnikáním. Celkem letos dorazilo 40 žádostí a 7 dalších projektů zatím zůstává v zásobníku. Společnost Fosfa v Břeclavi otevřela ve svém areálu novou budovu se 4 moderními učebnami pro studenty třídy F. Do objektu výukových prostor a technického vybavení investovala celkem 100 milionů. Projekt vznikl ve spolupráci Fosfy, střední školy Edvarda Beneše a fakulty strojního inženýrství VUT v Brně. Studenti se v nových prostorách v Břeclavi zaměří hlavně na automatizaci, robotizaci a práci s moderními technologiemi. Stavba křižovatek ve Bzenci by mohla nabrat zpoždění. Ředitelství silnic a dálnic podle města připustilo možné komplikace kvůli přeložce plynu a archeologickému průzkumu. Oficiální informace ale zatím radnice nemá. Město zároveň není spokojené s pracovním nasazením dodavatele a opakovaně urguje jeho i investora stavby.
8: Rádio Jih. Počasí.
6: Tak se pojďme podívat na to, jak to vypadá aktuálně s venkovními teplotami na jihu a jihovýchodě Moravy. V Hustopečích aktuálně měříte 15 stupňů Celsia, v Brně a v Domaníně 14, v Topolné potom 13 stupňů Celsia. Zítra očekáváme skoro jasno nebo i jasno a ojediněle mlhy. Během dne bude postupně polojasno až oblačno a v čase mezi pravým polednem a podvečerem se mohou výjimečně objevit slabé přehánky. Večer se oblačnost přechodně zmenší. Nejvyšší středeční teploty na jižní Moravě 17 až 20. Ve Zlínském kraji 16 až 20.
5: Nastupuje nová generace oblíbeného SUV Hyundai Tucson. Než dorazí, využijte do prodej vozů stávající generace za velmi atraktivní ceny. Vistacar Kyjov a Hodonín. Váš autorizovaný prodejce Hyundai.
8: Rádio Jih. Doprava.
6: V Brně v Pražské ulici směrem do centra na křižovatce se Skalní se srazila dvě osobní auta, počítejte se zdržením, a v Brně Bystrci v Měnížské ulici ve směru od Žabovřeské došlo ke střetu osobáku s dodávkou. Zdržení je asi desetiminutové, tak s tím počítejte. Šťastnou cestu, ať už jedete kamkoliv.
8: Hrajeme hity pro dobrou náladu. Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.
6: Tak máme 3 minuty po 17. hodině, vy posloucháte Rádio Jih, Rádio Jižní Moravy, my jsme za to samozřejmě moc a moc rádi. Co se týká té poslední hodinky, společné hodinky, kdy vás bude provázet Vlastě Macík, tak se samozřejmě mrkneme na to, co se stalo, bude to takové malé krimi, dalo by se říct, ano, a budeme mít taky tip na to, jestli třeba jsou vaše oči, znamenka nebo třeba hladina cukru v krvi, jestli jsou v pořádku nebo v nepořádku, jestli si máte dávat pozor nebo ne, tak rozhodně držte vlnu na jihu. Já jsem Vlasta Mancík, přeju vám krásný teďka už vlastně podvečer. Tohle to je Gigi D'Agostino a za chvíli taky slibovaná Taylor Swift, Fate of Ophelia.

0: že posloucháte Rádio Jih, Rádio Jižní Moravy, 17 hodin 10 minut, seřídíme si hodinky. Tohle to je Taylor Swift, za chvíli Jasper Forks. Brněnští policisté zadrželi 21-letého muže, který se znovu vyznamenal. Nebyl totiž zadržený poprvé za svůj celkem, myslím si, že mladý život. A kvůli čemu to bylo tentokrát, tak to uslyšíte na Rádiu Jih po další trojice hitů pro dobrou náladu. Rozhodně držte vlnu na jihu. Bude taky Kygo, vlastně ne trojice, dvojice.
1: Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.

0: Obyčejná silniční kontrola přivedla policisty v Brně až k varně pervitinu a skladu zbraní. Po frekvencích rádia jich teď míříme tam, kde nás ladíte na 105.1 FM. V autě 21-letého muže policisté totiž nejprve našli drogy a také svazek klíčů od skladovacích kontejnerů. A co v kontejnerech bylo? Laboratorní vybavení, chemikálie a další věci určené k výrobě pervitinu. Vedle toho tam byly také mačety, kuše, airsoftové napodobeniny automatických zbraní a pistole upravená pro ostré střelivo. Ve skladu našli i vestu s nápisem policie a slovenskou uniformu. Muže policie podezírá z výroby a distribuce pervitinu a protože už byl v minulosti opakovaně trestaný a podle policie hrozilo, že by v trestné činnosti pokračoval, soud ho poslal za katr. Palec hore za tenhle ten zásah všem policistům. Teďka posíláme další hity pro dobrou náladu.
1: Pořiďte si prostorné SUV MG ZS již za 439 tisíc i se 7letou zárukou. Navštivte Jonál, prodejce MG v Hodoníně. www.jonal.cz. Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.

0: díky, že posloucháte Rádio Jih, Rádio Jižní Moravy, a jak jsou na tom vaše oči, znamenka nebo třeba hladina cukru v krvi. Chcete to zjistit? Tak držte vlnu na jihu, protože vám řekneme, kde si to budete moct v sobotu zjistit zadarmo a bez objednání. Mezitím Eagle Eye Sherry, Dermot Kennedy nebo taky Lucenzo, Don Omar, Danza Kuduro.
1: Mastra Kovomatkyjov. Šrouby, nářadí, svářecí technika. Vše pro dílnu, zahradu, řemeslníky. Mastra Kovomat na ulici Boršovská v Kyjově.
2: Rvátec se zbarví. V pondělí 28. září se před kulturním domem v Rohatci koná Rainbow Run aneb Rohatecká desítka 2026. Barevný běh pro děti, rodiče i širokou veřejnost. Jeden den, spousta barev, smíchu a zábavy. Nazujte tenisky, oblečte se do bílé a pojďte si zaběhat. Čekají vás Rainbow Boom, dětské soutěže, fotokoutek, skákací hra, Wolfíkovy dobroty i malování s Petrem Přikrylem. Více na www.rohatec.cz.
3: Když si chcete vybírat z tisíců poskytovatelů zdravotních služeb.
4: Když hledáte bohatou nabídku benefitů pro rodiny s dětmi.
5: Když jde o zdraví.
6: Přejděte k lídrovi mezi zdravotními pojišťovnami a čerpejte z rekordního fondu prevence. K VZP můžete přestoupit už jen do konce září. VZP, jsme jedničky ve zdraví. Více na vzp.cz/ pojďte k nám.
7: Vytvořeno s použitím AI.
8: Do KIK přichází vše pro pohodlí. Deky a polštáře, prostě moderní a elegantní. K tomu voné svíčky a osvěžovače vzduchu. Wellness pro smysly. Už od 99 korun. Pro chvíle pohody. Víc najdete v prodejnách. KIK. Víc, než si myslíte.
9: Oslavte 30. výročí legendy. Škoda Octavia v akční edici 30 let vyniká svým designem, prémiovým lakováním a koly z lehké slitiny. Nyní navíc s balíčkem zimních kol a celoročních koberečků za 1 korunu. Škoda Octavia. Již 30 let vaší ideální volbou. Více na škodaauto.cz.
10: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová plec v ceně 49,90 za 1 kg. Salátová okurka 1 kus za 14,90. A Bel řepkový olej 1 litr za 26,90. Lidl, to se vyplatí.

0: Díky vám, že posloucháte Rádio Jih, Rádio Jižní Moravy také v úterý 22. září. A pozor, v sobotu si můžete ve Zlíně udělat takovou malou zdravotní kontrolu bez objednávání a navíc zdarma. V obchodním centru Zlaté jablko budou totiž od 10 dopoledne do 5 odpoledne připravená preventivní vyšetření. Budete si moct nechat zkontrolovat třeba znaménka a zrak, změřit cévní věk nebo hladinu cukru v krvi. Připravený bude také nácvik první pomoci, testování krevních skupin nebo ukázky správného samovyšetření prsou a varlat. Novinkou je letos kontrola cukru zaměřená i na takzvaný prediabetes, tedy stav, kdy už je cukr zvýšený, ale ještě nejde o cukrovku. A pozor, dorazit může kdokoliv, bez ohledu na to, u které zdravotní pojišťovny je. Tak nezapomeňte, sobotu 26. září od 10 do 17 hodin ve Zlatém jablku. Do Zlína zdravíme přes frekvenci 98 FM a vypadá to, že já se tam taky přesunu. A to jenom proto, abych se zase zítra vrátil na 14. odpolední. Vlasťa Macík přeje krásný podvečer z Rádiem Jih.
1: Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.

projdeme jižní Moravou a dění v našem regionu sledujeme v přímém přenosu. Už za chvíli aktuální jihomoravské zprávy.

0: jak na zeleninu? Vezmi Fermato, zalij to a máš hotový saláto. 100% bez chemikáto. Více na fermato.cz.
1: A pozor, od pondělí do pátku soutěžíme v odpoledním vysílání Rádia Jih o 500 korunové poukazy do e-shopu Fermato. Tak poslouchejte vysílání Vlasti Macíka mezi 14. až 18. hodinou a vyhrávejte.
2: Autobazary Top Centrum Car Kyjov a Hodonín nabízí široký výběr kvalitních a prověřených ojetých vozů. Top Centrum Car, váš autorizovaný partner Das Welt Auto.
3: Co jsem říkal, bez vedení to prostě nedrží. Teď se to úplně všude. Beton zdrhá, zastav to, haló?
4: Ano, dobrý den, tady Valens. Půjčovna vedení, něco se vám tam hroutí?
3: Všechno, zachraňte nás.
4: Samozřejmě, to je naše práce. Valens vám zařídí návrh, cenu, techniku i dopravu, a to pro firmy, tesaře i své pomocné stavitele.
3: O, děkuju.
4: To my děkujeme.
5: Valens.cz, jsme s vámi, buďte s námi.
6: Baví vás prodej a umíte německy? Přidejte se k týmu českého výrobce roštů a matrací firmy Ahorn ve Vlkoši. Hledáme prodejce do kanceláře i terénu. Nabízíme stabilitu, pravidelnou mzdu a benefity. Více o všech pozicích na www.ahorn.cz.
7: Horko, které potřebujete. Klid, který si zasloužíte. Nová finská sauna v Lázních Mikulčice. Žár finské sauny, solná stěna a ochlazení v dubové kádi. A to všechno v soukromí. Nemusíte čekat na víkend. Prohřát, ochladit, vypnout. Rezervujte na lázněmikulčice.cz.
8: Koupil jsi to pečivo?
9: Jo.
8: Cože?
9: Jo, koupil.
8: A kde je? Ty jsi to jako celé sežral?
10: Tak dobré řemeslné pečivo, že se to nedá vydržet. Tomšejovi Břeclav, obchodní centrum M1 na Lidické. www.tomšejovi.cz.
11: Zdraví není samozřejmost. A když se něco děje, je důležité mít někoho, kdo se postará. V OZP spojujeme lidský přístup s chytrými nástroji a včasnou pomocí, aby péče dávala smysl v každodenním životě. Zdravotní pojišťovna OZP. Péče o to nejcennější, co máte.
12: Chcete si sednout tady, nebo asi spíš na zahrádce?
13: V pohodě, já ji přivážu k barovce.
14: Podnikání není vždycky jednoduché, ale účet u Komerční banky ano. Ať už jste si otevřeli restauraci, nebo podnikáte jinak, sjednejte si účet v tarifu Start Business zdarma na kb.cz.
15: Pořídit si vůz Škoda je teď prostě easy. Vyberte si z akčních modelů Fabia, Scala, Kamiq nebo Karoq nyní v metalických barvách zdarma.

0: prodlouženou zárukou a předplaceným servisem jen za 5400 korun. Akční modely Škoda Easy. Jednoduše pro vás.
1: Vistacar Hodonín, váš autorizovaný prodejce vozů Škoda. www.vistacar.cz.
2: Rádio Jih. Jihomoravské zprávy.
3: Jihomoravský kraj chce po ministerstvu jasné pokyny k zavedení novely stavebního zákona a Břeclav žádá více státních peněz na prevenci kriminality. Jihomoravský kraj vyzval ministerstvo pro místní rozvoj, aby stavebním úřadům poskytlo konkrétnější informace k zavádění novely stavebního zákona. Podnět vzešel od břeclavského starosty Svatopluka Pička, podle kterého úřady zatím nevědí dost podrobně, jak se mají na změny připravit. Novela počítá s výraznou reorganizací stavební správy. Vzniknout má centrální úřad rozvoje území, 14 krajských úřadů a 205 územních pracovišť. Nový systém se má zavádět postupně od roku 2027 a naplno fungovat od roku 2028. Ministerstvo už dříve vyslalo do regionu koordinátory, kteří mají s obcemi a úřady přípravu změn řešit. Jihomoravský kraj ale požaduje intenzivnější spolupráci a hlavně jasnější metodické pokyny pro samotné stavební úřady. Most mezi Lanžhotem a Slovenskými Kůty je o krok blíže rekonstrukcí. Jihomoravští silničáři už získali stavební povolení. Slovenská strana ho očekává začátkem října. Následovat má společný výběr stavební firmy tak, aby práce mohly začít příští rok. Rekonstrukce má trvat dvě stavební sezony a provoz by se mohl obnovit nejdříve ve druhé polovině roku 2028. Náklady se odhadují na 205 milionů. Most je kvůli havarijnímu stavu zavřený od loňského ledna. Řidiči zatím mohou využívat bezplatný přeshraniční úsek dálnice D2. Břeclav chce získat větší podporu státu na projekty, které mají pomáhat předcházet kriminalitě. Město nyní ze svého platí 4 asistenty prevence kriminality, dříve jich bylo 6. Evropská dotace, ze které byli tito pracovníci financováni, totiž skončila. Starosta Svatopluk Pěček proto jednal se zástupci ministerstva vnitra o možnostech další podpory. Řešili se nejen peníze na asistenty a domovníky preventisty, ale také obnova kamerového systému, SOS hodinky pro seniory nebo značení jízdních kol. Podle města zazněl z ministerstva příslib, že v návrhu státního rozpočtu na příští rok by mohlo být na dotační programy prevence kriminality více peněz. Ministerstvo vnitra tyto dotační programy pro obce a kraje skutečně spravuje.
2: Rádio Jih. Počasí.
3: Dnes večera v noci skoro jasno, noční teplota 9 až 6, zítra skoro jasno nebo jasno, během dne postupně polojasno až oblačno, odpoledne se mohou objevit slabé přehánky. Očekáváme až 19 stupňů na jihu Moravy, maximálně 18 pak ve Zlínském kraji.

0: Honda přiváží akční nabídku pro všechny své hybridní modely. Vyberte si rodinné CR-V nebo městské HR-V a získejte skvělé SUV se zvýhodněním až 140 000 korun. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň. Honda, the power of dreams.
1: Jižní Morava, Hodonín a Kyjov 889, Břeclav 101.4, Brno 105.1, Uherské Hradiště 969 a

nejposlouchanější rádio na Hodonínsku a Břeclavsku. Děkujeme.

Břeclav ožije svatováclavskými slavnostmi. Od 25. do 27. září vás pod Břeclavským zámkem čeká víkend plný hudby, tradic a zábavy. Těšit se můžete na Vesnu, Petru Janů, IMT Smile, tradiční jarmark i nedělní krojový průvod. Bohatý program čeká také na děti a celé rodiny. Svatováclavské slavnosti v Břeclavi. Přijďte si je užít. Více informací na www.muzeumbv.cz. Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.

0: jak na zeleninu? Vezmi Fermato, zalij to a máš hotový saláto. 100% bez chemikáto. Více na fermato.cz.
1: A pozor, od pondělí do pátku soutěžíme v odpoledním vysílání Rádia Jih o 500 korunové poukazy do e-shopu Fermato. Tak poslouchejte vysílání Vlasti Macíka mezi 14. až 18. hodinou a vyhrávejte.
2: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová plec v ceně 49,90 za 1 kg. Salátová okurka 1 kus za 14,90. A Bel řepkový olej 1 litr za 26,90. Lidl, to se vyplatí.
3: Panoramatická střecha. Prošívaný interiér. Praktické funkce. Obklopte se vším, co máte ve vozech Škoda rádi. Vyberte si z prvků naší mimořádné výbavy s cenovým zvýhodněním až 65 000 korun. Více na škodaauto.cz.
1: Rádio Jih. Počasí.
4: Moravo i v rámci úterku mám pro vás na jihu počasí na dnešní noc a zítřejší den. Dnes v noci na Moravě skoro jasno a v údolích ojediněle mlhy. Nejnižší noční teploty od 5 do 9 stupňů. Ve středu ráno pak ještě skoro jasno, později oblačno a přehánky. Nejvyšší denní teploty od 16 do 19 stupňů.

0: Pondělní 22. zářijový večer na jihu v běhu, září má před sebou poslední týden a na dohled je i trnholecké vinobraní a otevřené sklepy. Více k události prozradím už za chviličku, tak zatím mějte skvělý úterní večer ve společnosti hitů pro dobrou náladu. My jsme Rádio Jih, Rádio Jižní Moravy.
1: Rádio Jih, Rádio Jižní Moravy.

0: parádní večer. Přejeme si ho vám všem, kdo s náma jedete dalším zářijovým, navíc úterním večerem, kdy ještě přidám informaci k vinobraní a otevřeným sklepům v Trnholci. To vše už tuto sobotu 26. září. Akce tradičně proběhne jak ve vinných sklepech ve vinařských ulicích Husova, Volkerova a Agátí, ale i u kulturního domu, kde je vše oficiálně zahájeno a jde se odtud historickým a krajovaným průvodem po jednotlivých vinařstvích. Akce ve sklepech je zahájena v 10 hodin, od kulturního domu se vychází ve 12.00. Akce je navíc bez vstupného. My si už v tuto chvilku zdravíme celou jižní a jihovýchodní Moravu, zvláště Drnholec, no a v úterý večer pokračujeme s dalšími hity pro dobrou náladu. Krásný večer jižní a jihovýchodní Moravo.
1: Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.

0: 22. zářijový večer na jihu v běhu a já k nejluxusnějším hitům pro dobrou náladu přidám i pozvánku na další vinařskou slavnost. Tuto sobotu totiž proběhne i sedlecké vinobraní. Další exkluzivní stále ještě zářijovou pozvánku nabídnu už za chviličku, tak buďte u toho a mějte pokud možno klidný úterní večer ve společnosti Rádia Jih.
1: Když si chcete vybírat z tisíců poskytovatelů zdravotních služeb.
2: Když hledáte bohatou nabídku benefitů pro rodiny s dětmi.
3: Když jde o zdraví.
1: Přejděte k Lídrovi mezi zdravotními pojišťovnami a čerpejte z rekordního fondu prevence. K VZP můžete přestoupit už jen do konce září.
2: VZP. Jsme jedničky ve zdraví. Více na vzp.cz/ pojďte k nám.
4: Oslavte 30. výročí legendy. Škoda Octavia v akční edici 30 let vyniká svým designem, prémiovým lakováním a koly z lehké slitiny. Nyní navíc s balíčkem zimních kol a celoroční koberečků za 1 korunu. Škoda Octavia. Již 30 let vaší ideální volbou. Více na škodaauto.cz.
5: Rádio Jih.

0: 22. zářijový večer a vyjedete dál na vlnách jihu úterý i týden v běhu. No a já připomenu, že tuto sobotu s datem 26. září proběhne též sedlecké vinobraní. Tradiční podzimní událost bude spojena s lisováním hroznů, prodejem sedleckého burčáku, ochutnávkou vín a gastronomickými pochutinami. V dobré náladě bude hrát cymbálová muzika Hudci a Jiří Zoniga. Začátek akce je v 10 hodin, konec akce pak v 19.00. Vstup bude navíc úplně zdarma. No a vy se tak vyražte pobavit, zatančit, ochutnat nějakou specialitu z grilu a hlavně skvělé víno. A to přímo do Sedlece u Mikulova. Sihu zdravíme i Sedlec a v úterý večer pokračujeme s dalšími hity pro dobrou náladu. Krásný a pokud možno klidný úterní večer jižní a jihovýchodní Moravo.
1: Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.

0: úterní 22. zářijový večer na jihu, před námi vlastně posledních 8 zářijových dnů. No a kalendářně patří dnešek všem darinám. Ve středu bude slavit Berta a ve čtvrtek Jaromír oslaví své jmeniny. Tak na nikoho z nich nezapomeňte a slavte s nimi. Každopádně na jihu přidáme v další hodině nálož těch nejlepších hitů pro dobrou náladu a k ním ty nejexkluzivnější pozvánky z naší Moravy. Tak užívejte večer a zůstaňte s náma. Super úterní noc vám z Hodoní napřeje Josef Bouda.
1: Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.

0: jak na zeleninu? Vezmi Fermato, zalij to a máš hotový saláto. 100% bez chemikáto. Více na fermato.cz.
1: A pozor, od pondělí do pátku soutěžíme v odpoledním vysílání Rádia Jih o 500 korunové poukazy do e-shopu Fermato. Tak poslouchejte vysílání Vlasti Macíka mezi 14. až 18. hodinou a vyhrávejte.
2: Za chvilku jsem zpátky, jedu natankovat na Shell.
3: Tak vem máslo a křupavé pečivo. Jo, a ještě jogurty.
2: Jedu ale jen na čerpačku.
3: Já vím. Na čerpacích stanicích Shell s Byla Stop & Shop natankuješ auto i ledničku.
4: Zastavte se po cestě na kvalitní nákup za výhodné ceny. Byla Stop.

0: shop na čerpacích stanicích Shell.
1: Honda přiváží akční nabídku pro všechny své hybridní modely. Vyberte si rodinné CR-V nebo městské HR-V a získejte skvělé SUV se zvýhodněním až 140 tisíc korun. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň. Honda, the power of dreams.
2: Rádio Jih, počasí.
3: Moravo i v rámci úterku mám pro vás na jihu počasí na dnešní noc a zítřejší den. Dnes v noci na Moravě skoro jasno a v údolích ojediněle mlhy. Nejnižší noční teploty od 5 do 9 stupňů. Ve středu ráno pak ještě skoro jasno, později oblačno a přehánky. Nejvyšší denní teploty od 16 do 19 stupňů.

0: Úterní 22. zářijový večer trávíte dál na vlnách jihu, 9. měsíc roku ve svém finále. No a já k večerní pohodě nabídnu ještě i pozvánku na svatováclavské hody v Petrově. Podrobnosti ke krojované události finále letošního září nabídnu už za chviličku. Tak zatím mějte pokud možno skvělý úterní večer ve společnosti hitů jihu pro dobrou náladu.
1: Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.

0: Úterý večer zůstáváte si hem, no a já, tak jak jsem se zmínil, vás v rámci dnešních novinek zavedu i do Petrova, kde tento víkend od 25. až do 28. září budou probíhat letošní krojované svatováclavské hody. Součástí budou stárka, stárek i početná krojovaná chasa. V programu nechybí stavění hodové máje i menších májek, žádání o hodové právo, hodová mše i zábava. Tedy Moravo, pozor, krojované svatováclavské hody v Petrově od pátku 25. až do svátečního pondělí 28. září. Úterní večer na jihu v Pěhu a my vám všem, kdo jste s náma, přejeme pokud možno pohodu a super náladu. A to s dalšími songy si hu přejeme klidný 22. záříový večer.
1: Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.

0: 22. zářijový večer na jihu běží. Před náma jsou poslední dny 9. měsíce letošního roku a já se zářím posunu ještě kousek dál a přidám tip na sobotní Burger Street Festival ve Freeportu na Hatích. Podrobnosti k tématu už za chviličku, tak buďte u toho a užívejte úterní večer. My jsme Rádio Jih.
1: Rádio Jih.

0: večerní vlna jihu, no a já ještě dnes potěším milovníky burgerů a street foodu vůbec již tuto sobotu s datem 26. září, totiž ve Freeportu na Hatích proběhne Burger Street Festival. Od 10. dopolední se tam kromě pestré palety chutí a jídel odehraje i několik soutěží, mimo jiné i v pojídání burgerů a další doprovodný program. Vstup na akci je zdarma a vy tak můžete tuto sobotu zažít gastronomickou přehlídku plnou burgerů a dalších exotických chutí street foodu delikates celého světa. To znamená už dnes zahájit hladovku, ať můžete v sobotu pokoštovat co nejvíc. Každopádně tohle jsou novinky z naší Moravy a já k tomu přidám další hity pro dobrou náladu. Ze studia vám všem parádní úterní finále přeje Josef Bouda.
1: Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.

0: jak na zeleninu? Vezmi Fermato, zalij to a máš hotový saláto. 100% bez chemikáto. Více na fermato.cz.
1: A pozor, od pondělí do pátku soutěžíme v odpoledním vysílání Rádia Jih o 500 korunové poukazy do e-shopu Fermato. Tak poslouchejte vysílání Vlasti Macíka mezi 14. až 18. hodinou a vyhrávejte.
2: Za chvilku jsem zpátky, jedu natankovat na Shell.
3: Tak vem máslo a křupavé pečivo. Jo, a ještě jogurty.
2: Jedu ale jen na čerpačku.
3: Já vím. Na čerpacích stanicích Shell s Bella Stop and Shop natankuješ auto i ledničku.
4: Zastavte se po cestě na kvalitní nákup za výhodné ceny. Bella Stop and Shop na čerpacích stanicích Shell.
5: Když si chcete vybírat z tisíců poskytovatelů zdravotních služeb.
6: Když hledáte bohatou nabídku benefitů pro rodiny s dětmi.
7: Když jde o zdraví.
5: Přejděte k Lídrovi mezi zdravotními pojišťovnami a čerpejte z rekordního fondu prevence. K VZP můžete přestoupit už jen do konce září. VZP, jsme jedničky ve zdraví. Více na vzp.cz/ pojďte k nám.
1: Rádio Jih, počasí.
8: Úterní večer na jihu 21. hodina a já mám pro vás výhled na počasí dnešní noci a zítřejšího dne. Dnes v noci na Moravě skoro jasno a v údolích ojediněle mlhy. Nejnižší noční teploty od 5 do 9 stupňů. Ve středu ráno pak ještě skoro jasno, později oblačno a přehánky. Nejvyšší denní teploty od 16 do 19 stupňů. Jak bude, víme, a teď už pojďme na další set těch nejlepších hitů pro dobrou náladu. Krásnou noc jižní a jihovýchodní Moravo.

Když jsem se v 6 letech rozhodoval, co dál budu dělat, řekla moje máma, přestaň provokovat, já mám jednu známou a ta říkala, hele, děti teď tancujou na zvláštní škole. A ta její kamarádka měla hezkou dceru. Říkal jsem si, kámo, no ty vole, tu beru, od té doby stojím na parketu 3x týdně a i když je to k nevíře, jde to pořád.

0: jak na zeleninu? Vezmi Fermato, zalij to a máš hotový saláto. 100% bez chemikáto. Více na fermato.cz.
1: A pozor, od pondělí do pátku soutěžíme v odpoledním vysílání Rádia Jih o 500 korunové poukazy do e-shopu Fermato. Tak poslouchejte vysílání Vlasti Macíka mezi 14. až 18. hodinou a vyhrávejte. Rádio Jih, počasí.
2: Úterní 22. No a já mám pro vás na jihu aktuální zprávy, pokud jde o počasí. Dnes v noci na Moravě skoro jasno a v údolích ojediněle mlhy. Nejnižší noční teploty 5 až 9 stupňů. Ve středu ráno pak ještě skoro jasno, později oblačno a přehánky. Nejvyšší denní teploty od 16 do 19 stupňů. Teď už ale zpátky k mixu, mám pro vás další nálož skvělé muziky. Krásnou noc vám z Hodonína přeje Josef Pouda.

Rádio Jih. Hity pro dobrou náladu hrajeme pro celou Jižní Moravu na 889 FM a pro Břeclav na 101.4 FM.

0: jak na zeleninu? Vezmi Fermato, zalij to a máš hotový saláto. 100% bez chemikáto. Více na fermato.cz.
1: A pozor, od pondělí do pátku soutěžíme v odpoledním vysílání Rádia Jih o 500 korunové poukazy do e-shopu Fermato. Tak poslouchejte vysílání Vlasti Macíka mezi 14. až 18. hodinou a vyhrávejte. Rádio Jih. Počasí.
2: Moravo i hodinu před půlnocí jste si hém, no a já vám teď hned poskytnu předpověď, jak bude ještě dnes v noci a zítra. Po zbytek noci bude na Moravě skoro jasno a v údolích ojediněle mlhy. Nejnižší noční teploty 5 až 9 stupňů. Ve středu ráno pak ještě skoro jasno, později oblačno a přehánky. Nejvyšší denní teploty od 16 do 19 stupňů. Každopádně i pro poslední hodinku dnešního dne tu mám set skvělých hitů, které i před půlnocí spolehlivě zvedají náladu. Mějte krásnou noc a zůstaňte s rádiem Jih.
1: Hrajeme hity pro dobro.

0: Radio Jih.
1: Často se ptá, jestli to jsem ještě vůbec já.

0: jak na zeleninu? Vezmi Fermato, zalij to a máš hotový saláto. 100% bez chemikáto. Více na fermato.cz.
1: A pozor, od pondělí do pátku soutěžíme v odpoledním vysílání Rádia Jih o 500 korunové poukazy do e-shopu Fermato. Tak poslouchejte vysílání Vlasti Macíka mezi 14. až 18. hodinou a vyhrávejte. Rádio Jih. Počasí.
2: Moravo, máme tu půlnoc a my na jihu startujeme středu s datem 23.9. Po zbytek noci bude na Moravě skoro jasno a v údolích ojediněle mlhy. Nejnižší noční teploty 5 až 9 stupňů. Ve středu ráno pak ještě skoro jasno, později oblačno a přehánky. Nejvyšší denní teploty od 16 do 19 stupňů. Krásnou noc a pohodový přelom týdne přejeme my všichni ze studia Rádia Jih.
1: Hrajeme hity pro

Rádio Jih. Hity pro dobrou náladu hrajeme pro celou Jižní Moravu na 889 FM a pro Břeclav na 101.4 FM.

0: jak na zeleninu? Vezmi Fermato, zalij to a máš hotový saláto. 100% bez chemikáto. Více na fermato.cz.
1: A pozor, od pondělí do pátku soutěžíme v odpoledním vysílání Rádia Jih o 500 korunové poukazy do e-shopu Fermato. Tak poslouchejte vysílání Vlasti Macíka mezi 14. až 18. hodinou a vyhrávejte.

0: Nevíš, jak na zeleninu? Vezmi Fermáto, zalij to a máš hotový saláto. 100% bez chemikáto. Více na fermato.cz.
1: A pozor, od pondělí do pátku soutěžíme v odpoledním vysílání Rádia Jih o 500 korunové poukazy do e-shopu Fermato. Tak poslouchejte vysílání Vlasti Macíka mezi 14. až 18. hodinou a vyhrávejte.